a pořád dokola. Jak historie velí, sjíždíme z kouzavku, dějím po prdeli a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit a poučen historii lidského rodu. Bez pomoci nechám boj lidí za svobodu. Falešní vlastenci brání svůj stát, netuší, co se vlastně může stát. A tak mě mrzí ztráta počáteční vize, kdy odvahu bez strach změnila televize. Buď budu člověk, nebo kat.

tu dnešní noc, jste ve společnosti Rádia Blaník a Michal Krusberský je dneska s vámi. A pokud jste na nočních anebo nemůžete spát, tak mám pro vás jeden nápad. Co kdybyste toho využili, koukli se na naše webové stránky radioblaník.cz, v záložce kontakty vyhledali formulář písniček na přání a ten krásně vyplnili a třeba někomu poslali písničku, aniž by o tom věděl. Takové překvápko. Hezky nám to napište, který den, na kterou hodinu by se vám to hodilo, jaká písnička by to měla být, pro koho by to měla být, koho byste chtěli potěšit, vaši lásku, někomu k svátku, k narozeninám a tak dále. A připište nějaký hezký vzkaz a my se postaráme o ten zbytek. Nejlépe bude, když to učiníte, nebo když nám takhle jako hezky napíšete, aspoň 3 dny předem, abychom měli čas to zpracovat. Tak se těšíme na vaše vzkazy a teď už jdeme zase hrát.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně je obloha polojasná až skoro jasná, zpočátku se při zvětšené oblačnosti může objevit i déšť. Nejnižší teploty 17 až 13 stupňů, na jihu Moravy kolem 18. Úterní obloha bude z rána a dopoledne polojasná až skoro jasná, odpoledne se pak vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
7: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
6: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
7: Tak teď už to zvládnem.
8: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
9: Nemáme ani moře, ani velehory.
10: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
11: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
10: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
11: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

Někdy z tebe už tiky v oku mám. To když se ti nálada zase změní, co tě je, se ti desetkrát zeptám. Desetkrát odpovíš, co by nic mi není, ale já vím, že ti prostě něco je.

vysílání Rádia Blaník a já tady mám jednu zajímavou novinku, kterou můžete potkat v Nepomuku na jižním Plzeňsku. Prosím vás, oni tady rozjeli asi první suveníromat v České republice. Prý jim bylo líto, že tady prochází spousta lidí v době, kdy už jsou všechny obchody a všechny infocentra zavřené a že si nemůžou nikde koupit suveníry, a tak otevřeli automat na suvenýry, asi úplně první v České republice. No a co si tady můžete pořídit? Třeba turistické známky, skleničky, oplatky, dřevěné hračky nebo i slavněné klobouky. No a kromě klasických návštěvníků se míří také poutníci, kteří městem procházejí po svatojakubské cestě, takže i pro ně je tenhle ten automat rozhodně určený. Já vám teda smekám a gratuluju k takovému skvělému nápadu, jste možná první v České republice, tak ať to opravdu funguje a posíláme vám tam další skvělé písničky

0: počasí.
1: Momentálně je obloha polojasná až skoro jasná. Zpočátku se při zvětšené oblačnosti může objevit i déšť. Nejnižší teploty 17 až 13 stupňů, na jihu Moravy kolem 18. Úterní obloha bude z rána a dopoledne polojasná až skoro jasná, odpoledne se pak vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
2: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
3: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
2: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
3: Tak teď už to zvládnem.
4: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
5: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
6: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
5: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
6: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
5: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

0: najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
0: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a pojďme se teď podívat na jedno aktuální téma, a to jsou vysoké teploty a také sucho, které nás trápí, a nejenom nás, ale vlastně celou Evropu, že jo? A hrozí i častější požáry. Tak nejlepší prevenci jsou prý přitom divocí koně a zubři, říká to ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
1: Dlouhodobé sucho a extrémní vedra v posledních dnech dramaticky zvyšují riziko požárů v krajině. Mezi nejčastější, ale opomíjené zdroje požárů patří porosty staré a suché trávy. Těch v posledních letech přibývá nejen v České republice, ale v celé Evropě. Mezi nejefektivnější postupy, jak porosty staré suché trávy odstraňovat, patří přirozená pasta velkých bíložravců, jako jsou například zubři nebo divocí koně. Proto některé země, jako například Španělsko, ale třeba i Nizozemí nebo Německo, systematicky vrací velké kopytníky do krajiny, aby snížili riziko požárů. Česká republika by v tomto ohledu měla být také mnohem aktivnější, aby se předešlo možným škodám.
0: No, tak možná už brzy budeme do českých domácností fasovat ne sekačky na trávu, ale právě zubry a nebo divoké koně. Já vás zdravím, přeju hezké brzké ráno nebo ještě noc, záleží na vás, a rozhodně posílám další písničky, které máte rádi.
2: Rádio Blaník. Hezky česky.

Krásný den, je úterý 11. srpna, svátek slaví Zuzana a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes opět pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku kauze Dozimetr. V Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně začne výstava od 5 hodin, zaměřená je na tvorbu sochaře Ondřeje Olivy, potrvá do 25. října. Vystoupením Cirkula Putyka začínají v 18 hodin městské slavnosti Jeřabin ve Žďáru nad Sázavou. Slavnosti potrvají do 12. září. Od 6 proběhne také ve Vile Pelé na Praze 6 komentovaná prohlídka výstavy obrazů, kreseb a fotografií Antonína Střížka Svět odvedle. Výstavou provede autor. A fotbalisté Sparty nastoupí do úterní odvety 3. předkola v Lyonu. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání. To začne ve 21 hodin. Tolik očekávané události. Hezký den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Dobré ráno, hezké úterý, máme 11. srpna, vy posloucháte Blaník. Celá hodinka jenom česky, tak ta je připravena. Hezké léto.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
2: A teplotně dál hezké letní bude. Teploty přes den 26 až 31 a během dne většinou polojasná obloha. Odpoledne a k večeru očekávejte na severozápadě vyjasňování. Toliko počasí, hezké ranko.
3: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
2: Šunka od našeho kránka Aleka, tak to je stále ve hře až do konce prázdnin. A jak to vypadalo teď aktuálně v tom minulém týdnu? Tak se na to podíváme s Vlastou Sukem. Teď hezky česky pro vás.
4: Rádio Blaník.
2: Bylo pět, hezké ráno.

0: naposled. Pohodové ráno, krásné úterý, posloucháte Rádio Blaník a my jsme za to rádi.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky
1: s Martinem Císařem.
0: Před námi nový týden, včera pondělí, dneska úterý a jaké budou ty další dny, to nám prozradila meteoroložka Milada Křížová. Milátko, co nás čeká, nemine?
3: V dalších dnech bude oblačnosti poměrně málo, bude většinou slunečno, teploty se budou pohybovat většinou na těch letních hodnotách do 30 stupňů Celsia, potom v pátek už budou překračovat místy právě tropických 30 stupňů Celsia a o víkendu se opět vrátí ty vyšší teploty tropické, ale v závěru období buď to v neděli nebo v pondělí se bude opět od západu ochlazovat.
0: Tolik tady meteoroložka Milada Křížová. Další dny tohoto týdne, včetně víkendu. Já vám přeji hezké ráno a pojďme si dál hrát.
1: Hezky česky
2: na Rádiu Blaník.

0: Dobré ráno, letí to jako voda a za chvíli už máme 17:30, nejvyšší čas na další ranní zprávy. Budeme si hrát dál hezky česky a nabídneme také krátce informace o počasí. A je pravdou, že ten dnešní den bude o malinko chladnější. Nicméně léto pokračuje dál a s Blaníkem rozhodně stojí za to. Tak buďte s námi a poslouchejte další české písničky. Už jsou připraveny.
1: Slunce dá nám svítí, slunce dá.
2: Navíc znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
3: Zazní může kdykoliv.
2: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
3: Zavolejte na 800 109 109.
2: A buďte ve hře.
3: Slunce dál svítí.
2: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
8: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
9: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
10: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
14: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
13: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
14: Tak teď už to zvládnem.
15: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly i Lenau.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
3: Na co?
2: Na naši fotovoltaiku.
3: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
2: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
3: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
2: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
3: A kdo se o to postará?
2: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
3: Tak to máme jasno.
4: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
5: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
6: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Výstaviště Černá Louka v centru Ostravy bude ode dneška hlavním dějištěm celostátního setkání mládeže. Na akci, kterou římskokatolická církev pořádá pro mladé katolíky, dorazí 3000 lidí z celé republiky. Jihomoravský kraj zrušil územní rozhodnutí pro přístav v Hodoníně. Vyhověl ta podnětu dětí země. Přístav pro 80 rekreačních lodí měl být podle plánu ředitelství vodních cest České republiky hotový v roce 2028. V Horním Maršově v Krkonoších začaly práce na obnově vyhořelého zámku. Památku to má zabezpečit a připravit na přestavbu. Jde o první etapu obnovy zámku, který je od požáru v roce 2018 v havarijním stavu. Koulař Tomáš Staněk obsadil na evropském šampionátu v Birminghamu 9. místo. Ve finále předvedl výkon 1968 metrů, kterým zaostal skoro přesně o metr za svým nejlepším pokusem z dopolední kvalifikace. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Přes Česko přechází studená fronta, takže dnes nebude takové horko, jako bylo včera. Naměříme od 23 do 28 stupňů. Na jihu Moravy bude kolem 30, ale bude jen malá oblačnost. Většinou dnes bude jasno, ráno skoro jasno. Tolik o počasí. Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Dobré ráno, hezké úterý, posloucháte Rádio Blaník a je úterý a dnes na trasu vyráží blaničtí krajánci.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
1: S Martinem Císařem.
0: Konkrétně to bude Vlasta Suk, ten vyráží právě dnes, ale pozor, v sobotu to bude se Šunkou. A to bude také s Vlastíkem a Vlastík nedávno navštívil Telské údolí u Jirkova. A tady měl posluchačku, která vyhrála Šunku a měla obrovskou radost.
3: No, mám velkou radost, protože jsem ještě nikdy nic nevyhrála.
4: Vážně nikdy?
3: Ne.
4: Takže je to první výhra.
3: Je to moje první výhra.
4: Tak co, na to říkáte vy, že se manželka přihlásila, že jsme přivezli tuhle pochoutku?
5: Že jednou jsme něco takového vyhráli.
4: Věděl jste, že se manželka přihlásila, nebo to bylo překvapení?
5: No vím, že se přihlašovala, ale že by vyhrála, to nevím.
4: No a už to víte, už si to užijete.
5: No dobrý, je to výborný, no. Aspoň si pochutnáme jednou.
0: To teda určitě je vynikající, v každém případě kolega Vlasta Suk dnes vyráží na cesty a kam to bude, to se dozvíte v dobrém ránu mezi 6 a 9. Já vám přeji hezký den.
1: Hezky česky
2: na Rádiu Blaník. Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
6: Je to tak, už zítra přivítám dalšího parťáka, i když tentokrát to bude parťačka. Přátelé, mezi 4. a 5. si tady na Blaníku budu povídat s Šárkou Reskovou. Tak laďte a poslouchejte.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
12: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
11: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: odstřelí.
1: Pánu Bohu do oken zpíval Tomáš Klus na Blaníku v 5 hodin 53 minuty. Za co, bože, za co? No za odměnu, už je tady úterý, pondělí jsme nechali za sebou. A v tom úterním ránu na Blaníku vás čeká třeba Petr Kotval. Michal David. Život je náš, nezbývá čas. A taky tento projekt za 100 let. Kdo ví, co bude stát? Se stejnou jmenou písničkou. Hezky české to na Blaníku bude i po 6. v úterý 11. srpna. Dobré ráno, je 5.54. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
4: Vy, vykat, Avidon, vidra.
3: Avidon?
4: Jasně, Avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol. Vruty, šrouby, lepidla a silikony.
5: Ty má maminka.
4: No prostě všechno na jednom místě.
6: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
10: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
11: Rádio Blaník, počasí. Rádio
12: Krásné ráno vám přeje Kristýna Šivčíková. Dnešní obloha bude oblačná až polojasná, z rána ještě mohou někde doznívat přehánky. Během odpoledne čekáme spíše jasno, místy skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Tolik o počasí a teď už Monika a zprávy.
11: Rádio Blaník.
13: Nejvíc pohody
11: a nejvíc českých písniček.
13: Za každého počasí.
11: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Nafta v Česku je čím dál dražší. Sdružení správ silnic chce podporu na opravu komunikací. Mírový plán pro Gazu dál platí.
15: Rádio Blaník.
14: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Cena nafty v Česku dál roste. Aktuálně nejvyšší od poloviny dubna, kde ministerstvo financí v reakci na konflikt na Blízkém východě stanovovalo maximální ceny pohonných hmot. Naopak benzín stále zlevňuje. Během týdne zlevnil o 15 haléřů a nyní se podle společnosti

0: společnosti CCS průměrně prodává za 42 koruny a 18 haléřů za litr. Sdružení správ silnic volá po obnovení podpory oprav silnic nižších tříd. Žádá stát, aby nastavil předvídatelný systém pro další roky. Odstranění dlouhodobého investičního dluhu na těchto silnicích by včetně mostů vyšlo přibližně na 275 miliard korun. Návštěvníci ostravské zoo ohrožují tamní zvířata. Přestože rozhodně nejsou hladová, hází jim do výběhu nejrůznější pochutiny. Nevhodné krmení jim ale přitom může způsobit vážné zdravotní problémy, ale dokonce také smrt. Víc tomu říká mluvčí zoo Šárka Nováková.
1: Pokud tedy lidé mají potřebu zvířata nakrmit, mohou tak učinit buď v expozici na statku, anebo symbolicky v uvozovkách zásobit naši zoo kuchyň a v tomto případě tak mohou učinit opravdu v neomezeném množství.
0: Jde to snadno přes web zoologické zahrady v záložce e-shop. Mírový plán pro Gazu stále platí a jednání s Izraelem pokračují, řekl to představitel Rady pro mír v reakci na izraelské odmítnutí ústupu z oblasti, dokud nebude hnutí Hamás odzbrojeno. Americký prezident Trump v červnu oznámil, že došlo k průlomu v jeho plánu na ukončení války. Nakonec ale objevily komplikace týkající se harmonogramu jednotlivých kroků. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slívou.
3: Tak jste to slyšeli, nekrmit, to platí pro zoologické zahrady, ale pokud právě snídáte, tak vám přejeme dobrou chuť. A dobré ráno vám i s Adélkou přejeme dneska v úterý 11. srpna, protože tohle je datum, které se píše už 5 hodin a 58 minut, to je taky přesný čas. Začínáme to dnešní Dobré ráno na Blaníku. Tady už je Petr Kotwald, je v Tahu.

0: je náš a Michal David. Život je náš, poslední dobou dost horký teda.
1: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
0: A když je venku horko, tak člověk může utrpět zdravotní problém, se kterým úplně nepočítá. Stačí se zout? Ano, pozor na rozpálenou zem, protože v těch vedrech z posledních dnů jste si mohli spálit i chodidla. Asfalt, beton nebo dlažba se během tropických dnů dokážou klidně rozpálit na 60 až 70 stupňů. A lékaři z brněnské kliniky popálenin letos upozorňují na něco, co možná úplně nečekáte. Přibývá lidí, kteří si popálili chodidla právě při běžném pohybu venku. Letos už tam dokonce hospitalizovali 5 pacientů s těžkými popáleninami. A problémem může být třeba rozpálená plocha kolem koupaliště, ale stačí taky pád na asfalt. A pozor, hlavně teda pokud třeba máte cukrovku nebo poruchu citlivosti nohou, člověk totiž nemusí včas poznat, že stojí na něčem, co má teplotu skoro jako trouba. Takže bacha na to, i když dneska pro vás možná budeme mít dobrou zprávu, trošičku se ochladí. Tak necháme se přesvědčit a potvrdit si to od Českého hydrometeorologického ústavu už za malou chvíli. Teď Belinda Carlisle a je 7 minut po 6.

0: Halina Carlisle v ranním vysílání na Blaníku v 6 hodin a 11 minut. Já už jsem naznačoval, že by se mohlo trošku ochladit. Tak se pojďme přesvědčit.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné úterní ráno, vypadá to, že tropické teploty jsou dnes na ústupu a jestli je to tak, tak to mi potvrdí Martin Laco z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, tak aktuálně máme jasno, místy až skoro jasno. Teploty se aktuálně pohybují od 20 do 15 stupňů nejčastěji, na západě i kolem 14 stupňů Celsia. Nejvyšší teplotu má momentálně stanice Lednice, kde je 21,4 stupně, naopak nejchladněji je na Horské Kvildě, kde je zhruba 5 stupňů, mimo hory je nejchladněji v Tachově, kde je 12 stupňů Celsia.
2: Co nás čeká ve zbytku dne?
3: Tak i zbytek dneška bude slunečný, bude jasno ráno a dopoledne místy skoro jasno. Teploty už znatelně nižší jako včera od 23 do 28 na jihu Moravy kolem 30 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 20, no a foukat bude dnes mírný vítr ze severních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a večer ze slábne.
2: Děkuju vám, hezký den a naslyšenou.
3: Málo, hezký den vám.
0: No tak konečně vyvětráme, slyšeli jste to. To by mě zajímalo, jak bude třeba ode dneška za 100 let. A nebo vůbec, co bude za 100 let. Možná napoví tahle písnička. Bude 6:45 za 3 minuty. Dobré ráno.

0: jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Z Rimona, Nazaret, na Blaníku, tak dlouho jezdíte obytňákem a že z toho tolik fotek, že vám trvá potom několik týdnů, než je vůbec všechny zpracujete a dáte dohromady, což se mi včera podařilo. Takže pokud jste sledovali mojí cestu obytňákem na sever, tentokrát na Orkney a do Skotska a potom zpátky přes celou Velkou Británii, tak fotky jsou hotové a když se mrknete na moji facebookovou stránku Petr Slíva, hledejte na Facebooku oficiál, tam je k tomu napsáno, tak tam najdete výčet fotek z obytňáku a na filmu nebo na videu se v tuto chvíli pracuje, ale to bude ještě nějakou dobu trvat. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 6 hodin a 20 minut a vy jste s Blaníkem. Radio Blaník.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
4: Padá!
1: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Atención, señoras y señores!
10: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
9: Yeso!
10: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
9: La Tropical!
11: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
12: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
11: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
12: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
11: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
12: Maxi dotace.
13: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
14: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sun Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na sunlife.cz.
15: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
16: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
15: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
17: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, klik na spokojenýpes.cz. Máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
18: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
19: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
18: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
20: Tisku levně CZ.
21: Náplně hned.
22: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
21: K čemu vám jsme dobrý?
23: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
24: Na pláži u moře,
23: ve stínu Eiffelovky,
24: anebo na dovolené v Tatrách.
23: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
24: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
25: Radio Blaník, zprávy.
26: Radio Blaník.
27: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Vojenská policie navrhla obžalovat 7 lidí kvůli ovlivňování veřejných zakázek. Ty vypisovala agentura hospodaření s nemovitým a majetkem ministerstva obrany. Středočeští hasiči vyjížděli k požáru chaty u Dobřichovic. Uvnitř pak našli mrtvého muže. Příčina požáru ani výše materiální škody zatím nejsou známy. V Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku vznikne v průmyslové zóně další hala. Původně tam ale podle projektu měly vzniknout 4. Boršov teď chce s provozující firmou dojednat nejvýhodnější podmínky. Počet obětí zemětřesení na západě Kolumbie stoupl na nejméně 111. Zraněno bylo na 87 lidí a zřítilo se 61 budov. V postižené oblasti platí nouzový stav. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
28: Dobré ráno, Rádia Blaník.
29: S Petrem Slívou.
30: Ano, i za délkou jsme připraveni na značkách udělat vám to dnešní ráno co nejpohodovější. To dnešní ráno už je 11. srpnové, druhé v tomto týdnu, máme tady úterý. No a včera padlo 15 000 korun ve hře Slunce dál svítí. To znamená, že dneska se hraje znovu o 5 000. A jak je vyhrát, tak k tomu se dostaneme už za chvíli. Za 4 minuty bude půl sedmé.

0: Ještě jednu noc a skupina Jelen na Blaníku. Ano, i Jindra Polák ze skupiny Jelen si zaspíval v té naší blanické hymně Slunce dál svítí.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: A taky si tam zaspíval Tomáš Klus a Tereza Mašková a Igor Tymko s No Name a Xindl X a Olga Lounová a Petr Kolář a taky Kateřina Marie Tichá a ta včera někomu přinesla 15 000 korun.
2: Tohle místo je všude kolem nás, stačí se jen naladit a poslouchat ten hlas.
3: Tak, to byla ukázka, tak mi řekněte, kdo to zpívá.
4: Kateřina Marie Tichá.
3: Kateřina Marie Tichá. Definitivní poslední odpověď.
4: Ano.
3: Je to tak! Je to tak!
0: Renata včera vyhrála 15 000 korun, slyšíte, emocí bylo požehnaně. No a jak to udělat, abyste vyhráli i vy, protože ode dneška se hraje opět 5 000 korun?
5: Musíte plně poslouchat, to je krok jedna. A pokud ve všední den od pondělí do pátku uslyšíte naší hymnu Slunce dál svítí od začátku do konce v éteru, tak volejte. Dovoláte si jako první krok dvě. No a krok tři je, že my vám pustíme ukázku právě z té písničky Slunce dál svítí s jenom jedním interpretem a pokud se vám povede jako Renatě uhodnout, o koho se jedná, tak vyhráváte tu částku. No a pokud nevyhrajete, teď se hraje tedy o 5 000, tak se ta výhra přelívá do dalšího dne, takže pak můžete hrát o 10 000, 15 000 a tak dále a tak dále.
0: No a než uděláte ten krok jedna, tak je potřeba poznat tu písničku a to je tahle.

0: Divokej byl a pocit na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: A když jsem se včera podíval na teploměr, tak jsem měl takový pocit, že už by to opravdu chtělo nějaké ochlazení. Dokonce jsem včera si řekl, že nejdu běhat. Podíval jsem se na přehled počasí na zbytek týdne, říkám si, úterý, středa, čtvrtek by mohlo být méně, tak já to pondělí úplně vypustím. Bude méně?
2: Je to tak, bude. Měl jsi naprostou pravdu. Pojďme se podívat teď na ty aktuální teploty, protože už teď jsou ty, je to ráno podstatně příjemnější než v předchozích dnech. Nejtepleji máme v Brně a v Olomouci a ve Zlíně. Tady je shodně 20 stupňů Celsia, ale třeba už Jihlava hlásí 16 stupňů, Praha 19, Ústí nad Labem 17 a v Karlových Varech je dokonce 15 stupňů Celsia. Během dne to potom může vystoupat na 23 až 28, jen na jihu Moravy může padnout ta tropická třicítka. Na horách bude dokonce jen okolo 20 stupňů a jinak nás čeká slunečný den, místy může být skoro jasno.
0: No, můžu potvrdit, že se opravdu ochladilo, protože jsem usínal se svým oblíbeným ledovým polštářkem za zátylkem, odkopaný, a ráno jsem se probudil přikrytý a bez polštářku. Ochladilo se. Miraj a Chci tančit už za chvíli na Blaníku, teď je 9 minut po půl sedmé.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěje mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
9: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: let. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Chci tančit a Miraj na Blaníku. A Miraj Navrátil, ten, po kterém se celá ta kapela jmenuje, má dneska narozeniny. Miraj, všechno nejlepší. Miraj má 34, aby těch novinek nebylo málo, tak Miraj mají v posledních dnech docela živě i hudebně. Jejich poslední písničky se drží mezi nejhranějšími v rádiích, hlavně teda tenhle ten duet. Musím se Mirajův duet s Evou Farnou, ten je dlouhodobě nejhranější českou písničkou v rádiích, což dokázala i naposledy Česká desítka, kde to zase vyhráli, tak si v pátek poslechněte, jestli v tom budou pokračovat. Kapela zároveň ladí přípravy na velkou koncertní sezónu. Už asi všichni víte, že příští rok to vyvrcholí opravdu ve velkém, protože kdo nebyl v Edenu, jako by nebyl, a Miraj tam budou příští rok 12. června. Tak ještě jednou všechno nejlepší. Miraj má dneska narozeniny a Zuzany mají dneska svátek, tak je, zatímco Miraj příští rok do Edenu, Zuzana už za chvilku bude slavit, protože tahle písnička je pro ní. Od Valdemara Matušky. Zuzky, všechno nejlepší, je 7:15.

0: did you come from, Cotton Eye Joe?
1: Cotton Eye Joe a Redneck z Na Blaníku, který nám ukončil vlastně tu první ranní hodinku. A v té příští, po sedmé, vás čeká třeba tento duet Petr Janů a Petra Jandy.
2: Není nám už 17, život máme před sebou.
1: Bude slza a fotky. A bude i Xindle X a Puberťák. Protože i po sedmé to Na Blaníku bude hezky česky. Teď je 6.53.
3: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
9: Rádio Blaník, počasí.
10: Rádio Blaník. Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude během dopoledne oblačný až polojasný, místy mohou doznívat ještě přehánky. Během odpoledne pak bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Blaník za volantem.
10: Pozor si dejte na dálnici D10 na 18. kilometru směrem na Prahu. Tady stojí odstavené osobní auto. Komplikace jsou také na D10 na 35. a 0,5. kilometru ve směru na Turnov před Pískovou Lhotou. Tady si dejte pozor na sraženou zvěř na silnici a jeďte tudy opatrně. A na Příbramsku v obecnici na místní silnici u kostela svatého Šimona a Judy zasahují hasiči u rozlitého oleje na vozovce. Místo je s opatrností průjezdné. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě právě a Monika.
9: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
15: Aktuální přehled každý den.
9: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Situace s vodou v Česku je čím dál kritičtější. Americká ulice v Plzni bude bezpečnější. Nákladní letoun Antonov v Lipsku zasáhl dron.
17: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Hydrologické sucho se stále prohlubuje. Většina vodních toků v Česku dosáhla historických minimálních průtoků anebo se blíží této hranici. Voda ale také postupně ubývá ve studnách, města i obce proto omezují využívání vody. Podle předpovědi to navíc vypadá, že by se situace v nejbližších dnech neměla zlepšit. Celková oprava v Americké ulici v Plzni se chýlí k závěru. Nabídne víc zeleně, větší komfort a vyšší bezpečnost pro chodce. V křižovatkách také ubyly odbočovací pruhy a v části ulice je nově jednotná výšková úroveň celého prostranství. A pokračuje mluvčí města Eva Barborková.
18: Ono, díky těmto úpravám jsme úsek mezi křižovatkami se Škroupovou a Prokopovou ulicí upravili na takzvanou sdílenou zónu. Tam je rychlost omezena na 20 km v hodině. Žádný z účastníků provozu, to znamená vozidla, chodci ani cyklisté, zde nemají přednost, ale musí se vzájemně respektovat.
17: Zajímavostí je, že jde o první takovou zónu svého druhu v Plzni. Nezastřešený palác na hradě Svojanově na Svitavsku praská. Památka tak bude potřebovat sanaci a zdi bude potřeba stáhnout lany. Objevily se na ní totiž závažné praskliny. Pokud by se zásah neprovedl v budoucnu, by hrozilo, že se objekt zřítí. Práce začnou možná ještě v létě anebo v zále.

0: Maří. Letiště v Lipsku uniklo jen o vlásek katastrofě. Dron narazil do křídla nákladního letadla Antonov plného paliva zaparkovaného na pluše. Výbušnina ale naštěstí po nárazu neexplodovala a dron se od křídla odrazil a dopadl na zem. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem Svíbou.
3: Otevíráme další ranní hodinu. Čeká nás letní koncert, už pro vás chystáme další na tento týden, na pátek. Dneska vyráží do terénu taky náš krajánek a bude se hrát i o další cyklistický balíček od MND. Tak i o tom bude ta následující hodina. Za délkou vám přejeme dobré ráno, teď jsou 2 minuty před 7 a tohle už jsou Petra Janu a Petr Janda. Na Blaníku.

0: Slza a fotky na Blaníku. Petr Lexa, Lukáš Bundil. Tihle ti dva vám teď nehráli náhodou.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ale proč vám hráli, k tomu se dostaneme za chvíli. My jsme vám v pátek pro změnu teda odehráli další z letních koncertů Rádia Blaník. Tentokrát jsme byli v Chomutově. Já jsem si to tam fakt užil. A slíbil jsem, že budu pozdravovat výherce, který tam tentokrát vyhrál tu 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka. I o tom jsou koncerty, letní koncerty Blaníku, protože i vy můžete tohle získat. Takže zdravím Barta a jeho partnerku. Omlouvám se, jméno mi teď vypadlo. Oba jsou řidiči kamionu, jezdí spolu tenhle ten pár. A měli by být zase na cestě, takže šťastnou cestu oběma. No, tak to byl Chomutov a teď nás čekají už tento týden Napajedla. Kdo konkrétně si zaspívá v Napajedle?
2: Bude tam třeba Slza, kterou jsme právě slyšeli. Petr Kolář, na žádném blanickém koncertu nesmí chybět blanická kapela a bude tam i Tereska Mašková.
0: A u Teresky se teď zastavím, protože Teresku jsem si v Chomutově trošku vyspovídal a je krásně vydovolenkovaná.
3: Ty jsi krásně odpočatá, že ty jsi byla někde na dovolené.
4: No, byla jsem v Řecku, byli jsme na katamaránu a bylo to hrozně fajn. Pro mě to byla poprvé takhle dovolená na lodi. A musím teda přiznat, že jsem se ještě z té dovolené absolutně nedostala. Jako jsem takovej lenoch zatím, ale užila jsem si to.
3: No a co katamarán, máš mořskou nemoc?
4: No, jako byla jsem celý týden na kinedrillu, to ano, ale ten první den byl asi nejhorší a potom už to bylo lepší, ale bylo to super.
0: Tak minulý týden Tereska pozdravil Chomutov, teď pozdraví Napajedla, tak prosím tě ještě kdy, kde a jak?
2: Tak čeká nás to už tento pátek, takže za chviličku. Konkrétně to bude v Napajedlích, v Klubu kultury Napajedla Louka a začínáme za 5 minut půl páté.
0: No a i letos pro vás máme speciální dárek z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám možná přinese spoustu peněz, jednomu z vás dokonce už 100 000 korun, tak se pro ní v pátek stavte.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
5: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
6: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
5: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
7: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Takže v pátek Napajedla, teď v úterý 11. srpna 8 minut po 7. hodině. Abba a Vulevu na Blaníku.

0: aha, a vůlevu, aba, a aha, jak dneska asi bude. Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník. A odpověď na tuhle otázku teď zná Adélka.
1: Je to tak, potěším všechny, které to léto nebo ty vysoké teploty deprimovaly, tak dnes jsme trošku klesli. Ta tropická třicítka může dnes padnout jen na jihu Moravy, jinde bude 23 až 28, na horách bude dokonce okolo 20. Jinak ale na obloze to bude krásné, bude svítit sluníčko, bude jasno ráno a dopoledne může být místy skoro jasno.
0: No a vzpomínám si, že když jsem byl puberťák, tak mi bylo úplně jedno, jak je. Já jsem si ten život prostě dokázal užít. A vzhledem k tomu, že jsem puberťák i ve svých 49 letech, tak mi je úplně jedno, jak je. Já si ten dnešek užiju nezávisle na počasí a to vám taky přeju. Za 2 minuty bude 7:15. Tady je puberťák Xindla X.
2: Je mi 17, problém je v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám se, já si

0: O tebe a o Zalúbil sa chlapec a Elán na Blaníku. A nezamilovali jste se náhodou do nějakého stromu? Tak mu dejte hlas. Začíná totiž hlasování o strom čtvrtstoletí a vybírá se opravdu z těch nejlepších. Soutěží 13 stromů, které už v minulosti vyhrály anketu Strom roku. Takže to bude takový vítěz vítězů. Najdete mezi nimi duby, lípy, borovice, jasan nebo třeba buk. Některé stromy mají za sebou stovky let historie, jiné neuvěřitelné příběhy. Třeba zpívající lípa s telecí má podle pověsti ve své koruně ukrývat zpěv a pernštejnský tis má být starý téměř 1000 let. A hlasovat můžete až do 5. října, přičemž od 29. září bude velké superfinále. No a vítěz bude vyhlášen symbolicky na Den stromu 20. října. Hlasovat můžete na adrese stromroku.cz, protože některé stromy nejsou prostě jenom stromy. Krátké zprávy už za chvíli na Blaníku, teď je 7 hodin a 20 minut. Radio Blaník.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat, ten obchod mám rád.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
9: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
10: Oba.
12: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
13: Haló, haló, tak to tu ještě nebylo. Zveme vás do zámecké tančírny pod širým nebem na zámku v Kostelci nad Černými lesy. V pátek 14. srpna od 19 hodin vás zveme do krásných prostor zámku, kde zažijete noc plnou hudby, tance a bohaté tomboly. Přijďte se 14. srpna v 19 hodin zadat k tanci na zámek v Kostelci nad Černými lesy. lesy.czu.cz.
14: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
15: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
14: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
16: Tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Blaník za volantem.
9: Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Pozor na pražském okruhu ve směru na letiště před sjezdem na Vestec v místě dopravního omezení. Tady počítejte s pomalu jedoucími kolonami. Navíc před sjezdem na Jesenici došlo k dopravní nehodě. Se zdržením počítejte od sjezdu z dálnice D1. A na D1 na 77. kilometru směrem od Brna na Prahu překáží v levém jízdním pruhu dodávka. Na místě počítejte se zdržením ve zhruba 3-kilometrové koloně. Tolik dopravní servis, teď už jsou tu zprávy a s nimi Monika.
8: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
8: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
11: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Český statistický úřad dnes zveřejní data o červencovém vývoji spotřebitelských cen. Podle předběžného odhadu meziroční inflace zrychlila na 1,7%, tedy oproti červnu o 0,2 procentního bodu. V pražských Letenských sadech zasahovali hasiči. Večer tam hořela vegetace o rozloze asi 6x50 metrů. Vyjeli tam jednotky z Holešovic, Sokolské, Petřin a také hasičský útvar Pražského hradu. Starý Plzenec řeší obnovu a také adaptaci areálu hradu Radyně. Už má hotovou komplexní architektonickou studii obnovy a návrh na zastřešení této kulturní památky. Maďarský parlament dnes bude volit nového prezidenta. Vládnoucí strana TISA o víkendu nominovala na post hlavy státu někdejšího předsedu nejvyššího soudu Andráse Baku. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
12: Dobré ráno, Rádia Blaník.
13: Dneska je úterý 11. srpna, den, kdy Zuzky slaví svátek, tak přejeme všechno nejlepší ještě jednou. A přesně před 14 lety získal moderní pětibojař David Svoboda na olympijských hrách v Londýně zlato. Tak ať je pro vás dnešek stejně úspěšný. A ať je úspěšný i pro našeho krajánka, který se už za chvíli vydává na cestu. Kam to bude, to nám řekne on sám. Už za chvilku, za 2 minuty bude půl osmé.

0: Hráli jsme Kličkovanou a Dalibor Janda na Blaníku, Krajánek Rádia Blaník už za chvíli s Klíčkem od auta pro Kličku je do našich garáží a vyrazí na cestu.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Ale předtím ještě povinná zastávka v našem vysílacím studiu. Vlastíku, ahoj, dobré ráno ti přeju, tak kam to bude dneska?
3: Dobré ranko, ahoj, tento pátek se uskuteční další z letních koncertů Blaníku a my se vrátíme na místo, které už z minulosti známe. Budou to Napajedla. Já tam dneska zajedu, zjistím podrobnosti nejenom o samotném koncertě, ale taky o tom, kam tady můžete vyrazit na výlet, co se zde nachází, jaké kulturní akce pořádají a tak dále a tak dále. Do vysílání se přihlásím krátce po 14. a po 17. hodině. Tak se mějte hezky. Ahoj.
0: Vlasta Suk jako Krajánek Rádia Blaník jede do Napajedel, do toho místa, kde v pátek opět postavíme náš cirkus. A rozjedeme další letní koncert Rádia Blaník Vlastíku. Ahoj a šťastnou cestu, v pořádku se vrať. Teď už Lucka Vondráčková, Pepa Wagner a S láskou nám je líp. Vy jste s Blaníkem, 2 minuty po půl osmé.

0: Ča-ča-ča, I just called to say I love you a Stevie Wonder na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: A k tomu 11. srpen, mimochodem věděli jste, že 11. srpen je den hor? Není to jenom nějaký internetový výmysl, vymysleli si to v Japonsku, udělali tam z toho dokonce státní svátek a slaví se od roku 2016. Zhruba 70% Japonska tvoří hory a jejich nejvyšší hora Fuji má 3776 metrů a to je potřeba oslavit a oslavit se to dá samozřejmě i u nás. Třeba tím, že vyrazíte někam na horskou túru, protože počasí dneska tomu bude přát, nebude moc vedro totiž.
2: Je to tak, bude minimálně o pár stupňů méně než v těch předchozích dnech a navíc nám k tomu bude svítit sluníčko. Čekejte tady jasnou oblohu, ráno a dopoledne může být ještě místy skoro jasno, ale brzo se všechny mráčky rozpustí. Jinak co se týče teplot, bude 23 až 28 na většině území v maximech a na jihu Moravy může být až 30 a na horách pak bude příjemných 20 stupňů Celsia.
0: Já bych jel na hory, já jedu na hory.
2: Tak pojď, ahoj, pojedem.
0: Ahoj.
3: Dobré rady do zahrady a do kuchyně.
4: Přesně tak, tentokrát i do kuchyně. A došlo i na řecký burger. Do mletého masa přidejte jenom sůl, čerstvě mletý pepř a směs řeckých bylinek, oregano, tymián a špetku pískavice. Všechno lehce promíchejte, vytvarujte burger a položte ho na rozpálený grill. Jakmile je jedna strana krásně opečená, burger otočte a teď pozor, přijde moje nejoblíbenější část. Těsně před dopečením na maso položte plátek pravého řeckého sýra feta. Nechte ho jenom lehce změknout, ale úplně nerozpustit. Právě tomu dodá skvělou chuť. A co dál? To si poslechněte na našem webu radioblaník.cz. Jo a dobrou chuť.
3: Dobré rady do zahrady a do kuchyně. Na Rádiu Blaník.
5: To nejchutnější české kuře na váš stůl přináší Dobré kuře Sklatov. Přední producent kuřecího masa a uzenin. Dobré kuře Sklatov. Na ingrediencích záleží.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
8: Že nic neřešíš.
7: Přesně.
8: Proto jsme vybrali auto ESA.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Letní ráno a skupina Holky na Blaníku, letní ráno jako malované. Dneska bude ideální teplota na to vyrazit třeba na nějaký cyklový let.
1: Radio Blaník vám přináší
2: příběhy s dobrým koncem.
0: Protože i dneska pro vás budeme mít něco, pro vás všechny, kdo rádi vyrazíte na nějaký ten cyklový let, protože pro vás máme opět cyklistický balíček od MND, který obsahuje bidon, cyklistický batoh, reflexní pásek, cyklistické nářadí a sadu osvětlení na kolo. Což jsou všechno věci, které se můžou hodit, a když jsem se na to díval, tak to fakt teda stojí za to. Sám bych to chtěl vyhrát, ale vyhrát to můžete i vy na oplátku za vaše cyklistické historky s dobrým koncem. A od včerejška jich tady máme poměrně dost. Zkus nějakou přihodit.
3: No, ty historky jsou naprosto boží. Já jsem se tady rozplývala, takže přečtu ty, které mě zaujaly nejvíc. Třeba Hanka z Písku: dříve jsem se vydávala s tatínkem do Německa na kole. Přejítla jsem přes řídítka na hlavu. Přijela sanitka, odvezla mě do nemocnice, kde mě pochválili, jak perfektně mluvím německy. Ale teď pozor, Péťo. Od té doby jsem si němčinu zamilovala. Vystudovala jsem vysokou školu a živila se jako učitelka, takže všechno zlé k něčemu dobré.
0: Takže ten pád na hlavu vlastně člověku objevil netušené možnosti. Děkujeme, nádhera.
3: Přidám další SMSku. Dcera Helenka oslavovala 50. jízdou 50 km Jizerskými horami. Já, maminka, jsem byla účastnicí těchto oslav. Neujela jsem tedy celých 50 km, ale byl to zážitek k nezaplacení. Je mi 80 let.
0: Ne, ne.
3: To je šílený.
0: No, to je krásné teda, ale no, gratulujeme. Klobouk dolů. Ještě něco?
3: Jo, napsala nám ještě Eva: můj zážitek, dostala jsem nové kolo, tak jsem se vydala 15 km za Neteří. Tam jsem dojela, ale pak jsem musela volat příteli, ať pro mě dojede, protože jsem necítila zadek. Dnes už jsem chytřejší a mám výbavu na kolo, jak má být.
0: A my tu vaši výbavu klidně ještě rozšíříme. O to, co jsem říkal, cyklistický balíček od MND, i dneska se o něj hraje, po půl deváté někomu z vás zavoláme. Tak nám napište vaši cyklistickou historku s dobrým koncem, pište na 600 318 118.
2: Příběhy s dobrým koncem
1: na Rádiu Blaník.
2: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.

0: Together Forever a Rick Astley na Blaníku v 7.52. A co v příští hodině? Třeba Michal Tučný.
1: Když si báječnou ženskou vezme.
0: Dáme si tu písničku, kterou to vlastně na Blaníku v roce 1999 všechno začalo. Dáme si ale i Marii od Lucie.
2: Marie, jsi jako vítřík do ticha.
0: A dáme si i Ivetu Bartošovou. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 8. Je 7.52.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
3: Společnost Kaufland.
4: Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj

0: výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
1: Tak já jdu, miláčku.
2: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
1: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
2: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
1: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
2: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
3: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
4: Pěkné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude během dopoledne oblačný až polojasný, místy mohou doznívat ještě přehánky. Během odpoledne pak bude spíše jasno až skoro jasno. Teploměry vyšplhají k 28 stupňům. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
5: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Blaník za volantem.
4: Kde jsou komplikace výz dopravního centra ředitelství silnic a dálnic, Martina?
6: Na Pražském okruhu se tvoří kolona směrem na Ruzyni od Modlatic až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Asi 40 minutami navíc počítejte v úseku dopravního omezení na D4 na Prahu mezi 14. a 9. kilometrem.
4: A pozor na dálnici D11 na 36. kilometru směrem na Hradec Králové. Tady stojí odstavené osobní auto. Tolik dopravní servis, teď už zprávy a sní. Monika.
7: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
8: I pro pedalboard platí bezpečnostní pravidla. Přímé spojení vlaků z Boskovic do Brna bude mít zpoždění. Dvě české plavkyně čeká boj o medaile.
9: Hezké ráno u zpráv vás vítá Monika Holubová. Na jezeře Most pokračuje pátrání po pohřešovaném muži. Ten byl na bůdě ve chvíli, kdy se nečekaně přihnala bouřka. Právě paddleboardy jsou čím dál oblíbenější, ale je nutné na nich dodržovat bezpečnostní pravidla, která to jsou, říká za vodní záchranáře Daniel Vičan.
10: Základní pravidlo je mít nějaké elastické spojení, dá se to dát na nohu, na ruku. Je to důležité v tom, že paddleboard, když na něm nejsme, tak je na té vodní hladině schopen rychle odjet. A druhá věc, podívat se na počasí, protože na paddleboardu jsme velmi zranitelní. Vítr nás opravdu může velmi rychle odfouknout někam do zátoky. A samozřejmě třetí problém jsou vlny. Nebudu na tom paddleboardu stát, lehnu si na něho.
9: Podle záchranářů by měli mít paddleboardisté oblečenou taky záchranou vestu. Výstavba takzvané Boskovické spojky nabírá další zpoždění. V budoucnu má umožnit přímé spojení vlaků z Boskovic do Brna bez přestupů ve Skalici nad Svitavou. Ministerstvo životního prostředí sice prodloužilo platnost kladného stanoviska EIA z roku 2018 až do roku 2030, ale Správa železnic počítá se stavbou nejdříve po roce 2032. Německo pozastavuje víkendové zákazy jízd kamionů. V 7 ze 16 spolkových zemí k tomu přistoupili kvůli nízkému stavu hladiny řek, hlavně Rýna, který je důležitou tepnou pro nákladní dopravu. Podle tamního ministra dopravy se zřejmě situace nezlepší ani do konce srpna. Barbora Sémanová a Barbora Janíčková poplavou na mistrovství Evropy finále. Postaví se na trať 100 metrů volný způsob, na které na minulém šampionátu obsadili první dvě místa. Finále s dvěma českými reprezentantkami se poplave v 18:42. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
5: Dobré ráno, Rádia Blaník.
3: S Petrem Slivou.
11: Dobré ráno oběma Barborám, přejeme hodně štěstí, všem Zuzanám přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Je 11. srpna, máme tady úterý a protože je úterý, tak nás čeká taky ranní host na telefonu a o prázdninách se vracíme k těm předprázdninovým ranním telefonátům. A jedna repríza nás čeká už za chvilku, za 2,5 minuty bude 8.

0: Tak to byla Lucie a Marie v dobrém ránu na Blaníku a teď, jak jsem říkal, jeden z předprázdninových ranních hostů. Takhle jsem si jednou povídal s Dašou.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: Dneska ráno mám na telefonu ženu s krásným hlasem, zejména když jim zpívá nositelku Thálie, muzikálovou divu Dašu. Dobré ráno, Dašo.
3: Dobré ráno.
2: Vy jste plná energie takhle po ránu, vy vstáváte takhle brzo?
3: No, tak jsem nucená, protože malá chodí do školy a někdo musí vstát, nachystat svačinu a dopravit dítě do školy.
2: A kolik je malé?
3: 9.
2: Takže to je nějaká třetí, čtvrtá třída?
3: No, čtvrtá třída. A teda ta rána jsou pro nás umělce bolavá, protože prostě jak my máme ten režim přehozený, pracujeme do noci, návraty noční, tak je to teda jako zatlačené oko, jak já říkám.
2: Je mi to úplně jasné. Dašo, v čem teď hrajete? Kde je možné vás vidět?
3: No tak já, co se týče divadla, nedělám to úplně jako často, ale v podstatě jsem už teďka jenom primární v hudebním divadle Karlín, kde jsem ve třech krásných kusech, Jesus Christ Superstar, Bodyguard a Beetlejuice. No a jinak koncertuji se svojí kapelou, potom mám takové hezké jako i jiné jazzové projekty. Takže je toho tak jako od každého trochu.
2: Mimochodem Jesus se v Karlíně jsem viděl, je úžasný. Klobouk dolů. A vy jste teď nedávno taky spolu s Šárkou Vaňkovou a Olgou Lounovou naspívala jednu charitativní písničku, jmenuje se Křídla pro život. O co jde?
3: Ano. Tak je to píseň, kterou zorganizoval nadační fond Křídla pro život. A je to vlastně o tom, aby se pomáhalo lidem, kteří jsou v nesnázích, zejména z důvodu onkologického onemocnění. Takže je to takové jako podání křídel lidem, aby prostě se jim ulehčil ten proces léčby. A třeba co pro mě jako je zajímavá věc, že vlastně jsou i různé teď technologie, aby nutně nemuseli lidé, kteří podstupují chemoterapie, přijít o vlasy. Takže na to se vlastně používá taková speciální ochrana čepice a vlastně ta terapie není úplně levná a vlastně přímo tato nadace nebo nadační fond sbírá prostředky pro to, aby mohl vlastně těmto pacientům tuto terapii poskytnout.
2: No, je to chválihodná činnost a děkuji vám, že jste to společně s Olgou a Šárkou naspívali. Dašo, jaká dobrá zpráva vás v poslední době potěšila? Vzpomněla byste si?
3: Ono je totiž pravda, že dobré zprávy sice existují, jen nejsou tak hlasité jako ty špatné.
2: Je to tak?
3: Ale víte co? Jo, vím jednu. Že se někdo v mém okolí uzdravil a to si myslím, že si člověk v tu chvíli uvědomí, jak málo někdy stačí ke štěstí, že?
2: Přesně tak. Je to víc, než by člověk vyhrál milion, nebo dva, nebo tři, nebo čtyři.
3: Jo.
2: Je to tak. Dašo, já vám moc děkuju za tohleto ranní povídání. Krásný den vám přeju, nebo vůbec krásné dny vám přeju.
3: A já vám též.
2: Mějte se pěkně a naslyšenou.
3: Mějte se fajn, naslyšenou.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: Tak, takhle jsem si před časem pěkně po ránu popovídal s Dašou, teď už Bad Boys Blue a You Are a Woman a za chvíli si popovídám za Dalkou o počasí. To jsem teda zvědavý, ale vypadá to, že se konečně nadechneme. Tak 8 minut po 8. Hluboký nádech, výdech a za chvíli počasí.

0: Jo, no, Woman a Bad Boys Blue na Blaníku.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: No takhle, před 93 lety 11. srpna to sluníčko svítilo opravdu hodně, protože před těmi 93 lety byla naměřena nejvyšší absolutní teplota vzduchu na Zemi. Bylo to v Mexiku a naměřili tam, a teď se Adel podrž, 57,8 stupně Celsia.
2: Ježišmarja.
0: To je víc, než bylo u nás letos.
2: No to jo, no.
0: A jak bude dneska letos?
2: No ty teploty dnes budou podstatně příjemnější a řekla bych ličtější. Teploty totiž nepřesáhnou na většině území ani tu tropickou třicítku, bude 23 až 28. Na jihu Moravy právě ta tropická třicítka může dneska padnout a kdo se chce úplně schladit, tak může do hor, tady bude okolo 20 stupňů Celsia. Jinak ale to sluníčko svítit bude, čeká nás jasný den.
0: Nebude ani 30, to už jsme dlouho nezažili. Teď už týma slovník cudzích snou na Blaníku. Dobré ráno.

0: Málo mě zná Iveta Bartošová na Blaníku. Ženy to zase mužům pěkně natřeli, respektive pěkně se nafotili a muži teď zírají a ještě jde o dobrou věc. České vzpěračky už po několikáté nafotili charitativní kalendář, je to už 12. ročník tohoto projektu, tentokrát s názvem Krása maminek, a všechny ženy na fotografiích jsou totiž sami maminky a pod jednotlivými snímky se proto kromě sportovních výkonů dozvíte třeba i toho, jak staré mají děti. Fotilo se v Kubíčkově lomu u Maletína na Šumpersku a v pražském Prokopském údolí, Pískovcové skály a vůbec prostě tohleto celé okolí udělalo nádhernou atmosféru, takže to vlastně krásný příběh. 12 silných žen spojilo sílu, ženskost a mateřství a hlavně ji poslali dál někomu, kdo ji zrovna potřebuje. A mimochodem, jestli někdo říká, že vzpírání to není ženský sport, tak bych doporučil nejdříve zvednout nějakou jejich činku a potom si o tom můžeme popovídat. Já bych zvedal zatím maximálně telefon a objednával kalendář. Za chvíli už krátké zprávy a potom už se mrkneme na tu cyklistickou výbavu, o kterou se dneska hraje. Teď je 8:20. Radio
1: Blaník. Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme balíček dobrot pro vašeho pejska
2: za 5 000 korun.
3: Tak hodně štěstí.
1: Víc nebo míň.
2: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: Víc nebo míň. Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecírodina.cz. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
2: Sluníčkové léto.
1: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Smírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
1: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
2: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
1: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
5: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
8: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
9: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
10: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
11: Vy, vykat, avidon, vidra.
10: Avidon?
11: Jasně, avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
12: Ty má maminka.
11: No prostě všechno na jednom místě.
13: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
16: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague mají na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
17: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
18: Vyslev se na to, Franto!
19: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
20: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
21: Potřebujete dětské kolo?
22: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
21: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
22: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
21: Raskal
22: a Bíny.
21: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
22: happysport.cz.
23: Haló, haló, tak to tu ještě nebylo. Zveme vás do zámecké tančírny pod širým nebem na zámku v Kostelci nad Černými lesy. V pátek 14. srpna od 19 hodin vás zveme do krásných prostor zámku, kde zažijete noc plnou hudby, tance a bohaté tomboly. Přijďte se 14. srpna v 19 hodin zadat k tanci na zámek v Kostelci nad Černými lesy. lesy.czu.cz.
24: Pozor, pozor! Auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
25: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
24: Auto. Financování výhodněji než dřív.
25: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
26: Za volantem.
27: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na pražském okruhu na 16,5 kilometru ve směru na letiště za nájezdem od Barandova došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Se zdržením tady počítejte už od Lahovic. A na dálnici D1 mezi 56. a 48,5 kilometrem ve směru na Prahu budou v pomalém pruhu probíhat práce údržby. Tady projíždějte opatrně. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě další krátké zprávy a s nimi Monika.
28: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
26: Rádio Blaník, zprávy. Rádio Blaník.
29: Hezké ráno přeje Monika Holubová. ČEZ pololetí meziročně zvýšil čistý zisk o 10%. Vydělal přes 18 miliard korun. Přispělo k tomu zejména ukončení výběru daně z neočekávaných zisků, takzvané windfall tax. Výstaviště Černá louka v centru Ostravy bude ode dneška hlavním dějištěm celostátního setkání mládeže. Na akci, kterou římskokatolická církev pořádá pro mladé katolíky, dorazí 3000 lidí z celé republiky. Americký prezident Donald Trump svým podpisem doporučil rozestup mezi dávkami očkování pro děti. Doporučuje rozdělit kombinované vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám do 3 samostatných vakcín. Dva čeští reprezentanti se dnes na evropském šampionátu představí v bojích o medaile. Kladivář Volodymyr Myslivčuk dokonce vyhrál kvalifikaci a dálkař Petr Majdenschmidt podstoupil mezi finalisty po dvou přešlapech. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
30: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: A nejsem tady sám, jsem tady i s Adélkou, přejeme vám dobré ráno a za chvíli budeme odměňovat, protože už za chvíli zavoláme někomu z vás, kdo získá cyklistický balíček od MND. Tak dívejte se na telefon, jestli se vám náhodou za chvíli nerozsvítí, pokud jste napsali soutěžní SMSku a za minutu a půl bude 8:30.

0: Dívka Gloria a Vítězslav Vávra a jdeme na kolo.
1: Radio Blaník vám přináší
2: příběhy s dobrým koncem.
0: A my tady další příběh s dobrým koncem máme a na lince máme taky Davida. Davide, dobré ráno.
3: Dobré ráno přeji.
0: A vy jste nám poslal krásný příběh. Adelka ho přečte.
4: Bývalá přítelkyně mě donutila koupit kolo, po roce jsme se rozešli a já sjel projet na tom kole a v nepřehledné zatáčce jsem se srazil s protijedoucí ženou a s ní jsem dodnes. Tak děkuji kolu.
0: To je nádherný příběh, opravdu jste spolu dodnes.
3: Ano.
0: A kdy jste byli naposledy na kole spolu?
3: V sobotu.
0: No vidíte, a teď o víkendu zase pojedete?
3: Ano, pokud počasí dovolí.
0: Počasí určitě dovolí, už jsem se díval na předpověď, protože sám plánuju cyklistickou výšťku a my vám k tomu teda posíláme ještě ten bidon, cyklistický batoh, reflexní pásek, cyklistické nářadí a sadu osvětlení na kolo, to všechno od MND.
3: Děkuji.
0: Takže Davide, užijte si to ve zdraví, ať vás to nadále baví, tak jak vás to baví, ale už se s nikým nesražte, už máte přítelkyni, jo?
3: Dobře.
0: Mějte se krásně, posíláme, naslyšenou. A já k tomu ještě dodám, že na stránce www.mnd.cz/radio můžete už teď hrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Tak se přihlaste, určitě to zkuste. Všechny podrobnosti o této hře najdete právě na adrese mnd.cz/radio.
2: Příběhy s dobrým koncem.
1: Na Rádiu Blaník.
2: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.

0: Daddy Cool a Bonnie M na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Česko trápí horko a sucho, ale zatímco zahrádkáři si ještě dneska v příštích dnech budou muset připravit konev a hadici, tak s tím horkem to nebude tak žhavé.
2: Je to tak, trošku se nám ochladilo a vydrží to až zhruba do víkendu. Teploty se dnes budou pohybovat v maximech od 23 do 28 stupňů, na jihu Moravě může být až 30 a na horách okolo 20. Jinak bude dnes jasný den, místy může být skoro jasno teď po ránu, ale brzy se to rozpustí.
0: Tak, konečně se doma vyvětráme, za chvíli provětráme i vaše vzpomínky, protože nás čeká další hledání tajemného roku a jedna malá nápověda. Už za chvilku, za 4 minuty bude 8:45.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet

0: ukáže, co dokáže.
1: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: Posloucháte Dobré ráno na Blaníku, to byla Lucka Bílá a Zpíváš mi rekviem. A za chvíli, za pár minut, už budeme zase v minulosti, budeme v tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Společně po něm budeme pátrat, pomáhat nám budou písničky a pomáhat nám budou i slovní nápovědy. Třeba film, který měl v tajemném roce premiéru. Tohle je ukázka z něj.
3: Nekoukej se, nevotáčej se, protože se na morci koukaj.
4: Já to znám. Co s tím budem dělat?
3: Já nevím, ale já si vomdlím.
0: Tak více po deváté. A teď ještě Queenie.

0: It's a Hard Life a Queen na konci dnešního dobrého rána na Blaníku. A co po deváté? No, po deváté to hledání tajemného roku a taky tahle písnička. Z roku, po kterém budeme dneska pátrat, pochází i tahle.
1: Je to paráda, lehnout si na záda a číst si.
0: A taky tahle. A více i s vašimi tipy a vzpomínkami po deváté, teď je 8.52.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
2: Radio Blaník, počasí. Radio
8: Blaník. Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude slunečný, čekáme převážně jasno, během odpoledne skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Tolik o počasí a teď už se podíváme na informace ze silnic.
9: Mami, proč má

0: jedenáctce na 54. a 0,5 kilometru ve směru do Prahy. Tady stojí porouchané auto, projíždějte opatrně. A na trase z Kolína na Prahu v Úvalech bourala dvě osobní auta, zdržení je nárazové v obou směrech. Tolik dopravní servis, teď už zprávy a s nimi Monika.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Policie vyjíždí ke stovkám případů nevybuchlé munice. Přehrada Hracholusky je na historickém minimu. Fotbalová Sparta má na dosah ligu mistrů.
2: Rádio Blaník.
3: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ani 81 let od konce války neubývá nálezů munice nebo granátů, často i nevybuchlých. Lidé velmi často objevují pomocí detektoru kovů. Takový nález je ale nutný nahlásit policii, jinak hrozí trestní stíhání. A víc dodává policejní preventistka Monika Šindlová.
4: Zásadně s tou věcí nějak nemanipulovat, hrozí poměrně vysoké riziko výbuchu. Neodnášet tu věc na policejní služebnu. V tu chvíli nález se ohrožuje nejen sebe, ale i další okolí. Důležité je místo nálezu si označit, může to být kapesníkem nebo čepicí. Potom odstoupit do bezpečné vzdálenosti a přivolat policii přes linku 158.
3: Policie, která každoročně vyjíždí k 15 stovkám takových případů, následně prostor zajistí a přivolá pyrotechnika. Přehrada Hracholusky na Plzeňsku má nejnižší přítok z řeky Mže od začátku měření v roce 1930. Důvodem je dlouhotrvající sucho, které se v následujících dnech bude navíc ještě prohlubovat. Zatímco aktuálně do přehrady přitéká za vteřinu na 500 litrů vody, odtéká z ní za stejnou dobu o 2000 litrů vody víc. Hned tři čeští turisté potřebovali během dvou dnů pomoc od slovenské horské služby. Důvodem bylo nejen zranění, ale taky vyčerpanost. Všem pomohli horští záchranáři a případy se obešly bez vážnějších zranění. Horští záchranáři Čechům pomáhali na malé i velké fatře a také na cestě z Chopku v Nízkých Tatrách. Fotbalisté Sparty se můžou přiblížit lize mistrů. Už dnes je čeká odveta třetího předkola v Lyonu. Utkání začne v 9 večer. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání. Postupující narazí v závěrečném předkole na lepšího z dvojice Fenerbahče Istanbul Sturm Štýrský Hradec. Vyřazený zamíří rovnou do základní fáze Evropské ligy. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
5: A pokračujeme cestou do minulosti za vašimi vzpomínkami, protože právě začíná co? Odpovím si sám, právě začíná další tajemný rok právě s těmi vašimi vzpomínkami, které nám volejte na 800 109 109 a nebo pište na 603 118 118. Pomáhat nám v tom najít ten tajemný rok budou opět písničky a slovní nápovědy a první písnička je tady právě teď.

0: Country duet Kenny Rogers a Dolly Parton, Islands in the Stream.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Povedená písnička, povedený duet, který nás přenesl do tajemného roku. Stejně jako ta první písnička Kolu, pijeme kolu od Michala Davida, protože ta vyšla taky v tajemném roce. A tady jsou první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Lenka z Prahy.
0: Je to vaše Lenko?
3: Děkuju, já si myslím, že to je rok 83, protože Voda jménem Melichar, to je fakt jeden z nejhezčích filmů, které jsem viděla.
0: Máte pocit, že ta ukázka je z tohoto filmu, kterou jsem pouštěl?
3: Určitě, už jsem to viděla milionkrát. A mimochodem ta Regina Řandová, co tam vlastně hraje hlavní hrdinku, tak ona vlastně u vás vykládá to Radio Blaník, že jo?
0: Já vím, a je to kamarádka.
3: No, ona je herečka, ji mám hrozně ráda.
0: Mějte se krásně, naschledanou.
3: Mějte hezký den, naschledanou.
0: Tak Adel, pojďme na první SMSky.
4: Já tady přidám čárku k roku 1983. Podle ukázky z filmu to typuje Mirka z Černova, které v tom roce bylo 10 let.
0: Děkujeme.
4: Dobrý den, Blaničku. Podle ukázky z filmu bych řekl, že to je rok 1983 a to jsem zrovna byl na vojně. To nám napsal Petr ze Strašic u Rokycan.
0: Děkujeme, Petře.
4: A potom tady přidám ještě jeden tip na rok 1981, který nám poslala Eva z Plzně.
0: Díky, Evo, tak se na to podíváme. Tak vypadá to, že některým z vás stačila jenom tahle ta ukázka.
5: Nekoukej se, nevatáči se, protože se na morci koukaj.
6: Já to znám. Co s tím bude dělat?
5: Já nevím, ale já si vomdlím.
0: No a z jakého filmu je, tak to teď prozradí ta druhá ukázka.
7: Tam, kde se bota jmenuje Melichár, tam je možný všechno. Vidíte? A takhle z toho všichni zcvokneme. A jaká to byla lady?
0: Ano, je to ten film, ve kterém si zahrála majitelka jednoho z našich staničních hlasů, Regina Řandová. Ten film měl premiéru 1. listopadu, natočil jej Zdeněk Troška a jmenuje se Bota jménem Melichar. Je to tak. Takže z tajemného roku pochází Bota jménem Melichar. Teď na vás je uhodnout, v jakém roce se to nacházíme. A to nám buď to zavolejte na 800 109 109, anebo napište na 603 118 118. A v tomto filmu zazněla i tahle písnička. Naspívali ji Standa Hložek a Petr Kotwald a jmenuje se Láska očima.
8: Víš, jak holce říct, že se ti líbí, ale je, a že ti chybí, a ty ne.

0: Holiday, tenhle ten obrovský hit Madony spatřil světlo světa na singlu právě v tajemném roce.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: A jaký letopočet se to psal? No, psal se stejný letopočet, kdy, jako když světlo světa, nebo Tmokin, spatřil film Zdeňka Trošky Bota jménem Melichar. A tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, Petře. Stando, já bych typoval 83.
0: A proč, Stando, zrovna 83?
2: No, kvůli těm botám toho Melicharu.
0: Boty od Melichara. Co jste dělal vy v roce 83?
2: V 83. V 83. jsem makal ve zbrojovce ve Vlašimi.
0: Tak já vám moc děkuju a přeju krásný den. Naslyšenou.
2: Taky, nashle.
0: A co pak dělali posluchači, kteří nám píšou SMSky?
3: No, v SMSkách nám začíná dominovat rok 1983. Typuje ho tady třeba Mirek s Ivanou. Jste skvělé rádio, posloucháme celý den, máte výborné akce, na které pravidelně jezdíme. Tak to
0: děkujeme, vážíme si toho.
3: Dobrý den, já typuji rok 1983 podle filmu Bota jménem Melichar a to jsem ještě nebyl na světě, narodil jsem se o 32 let později. Děkuji, Honzík, 11 let.
0: No, mladý posluchač, zaplať pámu za to, děkujeme.
3: A přidám ještě tip na rok 1984, který nám tady poslal Lukáš z Prahy.
0: Tak, rok 1984, děkujeme, Lukáši. No a teď vy, pište, volejte, nebo na obráceně, volejte, pište.
1: Našli jste rok vašeho života?
4: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118

0: Karel Zejcha, paráda.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Paráda je taky z tajemného roku. A stejně jako Bota jménem Melichar, což je film Zdeňka Trošky, který měl premiéru 1. listopadu. A tohle jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Věra z Nymburka. Myslím si, že je to rok 1983 podle filmu Bota jménem Melichar.
0: Mm-hmm. A já typuju, že je to váš oblíbený film.
3: Ano, určitě, já miluju všechny filmy od Trošky.
0: Co jste dělala vy v tom roce?
3: Mně se v roce 83 narodil syn.
0: Takže přelomový rok pro vás. Já vám moc děkuju, kam jedete?
3: Do Prahy, pokouším se přejet tady přes Štěrbohovskou spojku, Jižní spojku,
0: Ježiš, počkejte, až budete na magistrále u hlavního nádraží. To si užijete.
3: Tam naštěstí nejedu, já jedu na Berou.
0: Moc vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
3: Krásný den, nashledanou.
0: A pojďme na SMSky.
4: Typuje nám třeba i Sonja z Aše, já hádám rok 1983, to jsem chodila na základní školu, ráda vás poslouchám.
0: A my mu děkujeme.
4: Přidám Oldu z Moravy, ten taky typuje rok 1983, no a čárku ke stejnému roku přidává i třeba Jana.
0: Děkujeme, Jani. A co vy? Volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 a další nápověda už za chvíli.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda. Plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak toho musíme rychle objednat.
1: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
10: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
11: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
10: Počkejte, kůň? Ukachen?
11: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekl. Klavy? Jsem řekl klokan, protože ty si k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
10: Tak moment, kůň nebo žába?
11: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
10: Pane Sisle, jste si jistý, těmi ovcemi ty přeci nespívají, že?
11: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
10: Co? To?
11: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
10: Do reprezentace? Jako za národák?
11: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
10: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
9: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
12: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
15: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
16: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sun Life. Domov pro seniory, prostor klidu a tmy. atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na sunlife.cz.
17: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
18: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
19: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
18: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
20: Tisknu levně CZ.
21: Náplně hned. Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
22: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
21: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
22: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
21: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
22: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
21: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
22: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
23: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
24: Kdekoliv na světě
25: a 24 hodin denně.
24: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
25: na našem webu radioblaník.cz. Pohodové české rádio.
24: Tajemný rok a Petr

0: To jsou pecky, co? A všechny jsou z tajemného roku. I tahle. I Like Chopin a Gazebo.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Já se ještě vrátím k těm českým peckám, které už jsme si dneska zahráli. Kolu, pijeme kolu, tento hit Michal David vydal právě v tajemném roce. Potom jsme tady měli parádu od Karla Zicha a duet Standy Hloška Petra Kotvalda s názvem Láska očima, což je zase film, který se pojí s tou první slovní nápovědou, filmem Bota jménem Melichar, který měl premiéru na podzim tajemného roku. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, Humolková. Já volám ohledně tajemného roku.
0: To voláte správně. A jaký rok typujete?
3: Typuju rok 1983.
0: A proč?
3: Je to můj oblíbený film.
0: Bota jménem Melichar. A co jste dělala vy, když jste ho takhle viděla poprvé?
3: Ježišmarja, to jsem byla co by dítě, asi ještě.
0: Jasně. Děkuju. Krásný den. Mějte se,
3: nashledanou.
0: Pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Andrea ze Šumperka, typuje rok 1983 a napsala, to jsem ještě nebyla ani v plánu.
0: Ale děkujeme.
4: Krásný den vám i všem posluchačům přeje Anna z České Lípy, tajemný rok je 1983 a vím to, protože se mi narodil můj první úžasný syn Péťa.
0: Děkujeme za vzpomínku.
4: A přidám ještě tip od Táni, ta typuje rok 1982.
0: Díky, Táňo, píšu rok 82 a jdeme na druhou nápovědu. Tak já začnu třeba touhle znělkou. To je znělka k seriálu, který se na televizních obrazovkách objevil 26. listopadu tajemného roku. Zahráli si v něm třeba Jiří Krampol, Ladislav Frej, Michal Pešek, Pavel Zedníček, Josef Abraham, Svatopluk Skopal a tak dále a tak dále. Ten seriál má název Malý pitaval z velkého města.
5: Vy máte takový postřeh, Zuzanko, že s námi někdy nevyrazíte do terénu.
6: To je možná proto, že moc ráda čtu. A takový krásný zločiny, který já si přečtu, bych s váma v životě nezažila.
5: To je pravda. Jo, máme takový obyčejný případ, který musíme vyšlapat.
6: Takže český detektiv, aby měl spíš dobře trénovaný nohy, než hlavu.
0: Tak český detektivní seriál Malý pitaval z velkého města, premiéra v televizi v tajemném roce. 800 109 109, sem zavolejte svůj tip, 600 318 118, sem ho napište SMS-kou a poslechněte si u toho taky Lenku Filipovou a písničku z tajemného roku, prý se tomu říká láska.

0: Billie Jean, Michael Jackson na Blaníku v tajemném roce. Byla další důležitá písnička z tajemného roku a tady jsou vaše důležité vzpomínky. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, Petře, tady Jiří a Jarmelka.
0: Oh, krásný den, tak povídejte, pojďte do mě.
1: No, typujeme rok 83. Ano. Podle tý filmu Bota jménem Melichár.
0: Ano.
1: A do té školy jsem já chodil, to bylo natáčené v Vítovská v Nuslích.
0: Fakt jo? A v tom filmu to vypadalo stejně, jako když jste do ní chodil vy?
1: Ano.
0: Jo, ještě to pořád vypadalo stejně.
1: Zatím mi nezbourali.
0: Děkuju. Tak jo, krásný den oběma. Naslyšenou.
1: Taky, naspe.
0: A pojďme na SMSky.
2: Krásnou vzpomínku nám napsala Lena, ta typuje rok 83, podle písničky Pijeme kolu. Napsala, ten rok v zimě jsem pařila v Trojanovicích, původně jsme jeli na lyže, ale byla tam tak super parta až ze severu Čech, takže lyže sníh neviděli.
0: Krásná vzpomínka, děkujeme.
2: Přidám další tip na rok 83 od Roberta z Aše, který napsal k tomu vzpomínku, to jsem byl rok na střední zlaté časy.
0: Děkujeme, Roberte.
2: A přidám ještě tip na rok 1984, ten nám poslala Ivana z Ostravy a ten rok se vdávala.
0: Děkujeme, Ivano. A já vám dlužím ještě jednu nápovědu. 1. září se to stalo.
3: S jihokorejským letadlem těsně před vstupem do sovětského vzdušného prostoru letěl americký špionážní letoun RC-135. Proč? To je jedna otázka. Druhá otázka, proč zabezpečovací služby nevyvolali poplach v okamžiku, kdy se letadlo vzdálilo od běžné letové trasy a ono se vzdálilo prakticky okamžitě po výletu z Aljašky. Třetí otázka, proč to jihokorejské letadlo letělo se zhasnutými světly, neodpovídalo na žádnou výzvu sovětských stíhačů.
0: Tak, takhle se tehdy vysvětlovala nehoda nebo nehoda. Sovětské stíhačky se střelili civilní dopravní letadlo a zahynulo všech 269 osob na palubě. Jednalo se o let Korean Air 007. A byl to pravidelný civilní linkový let jihokorejské společnosti Korean Air. Tak tohle se stalo 1. září tajemného roku a to zároveň byla poslední nápověda.
4: Tajemný rok na Rádiu Blaník. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
10: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: Rangers, nebo tehdy Plavci a Inženýrská.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A to byla poslední připomínka tajemného roku, podle které jste mohli ještě hádat. A za chvíli vám odhalím, v jakém roce jsme se to dneska ocitli, ale ještě chvilku budete mít slovo vy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: No dobrý den, tady Eva Plzeň.
0: Je to vaše Evo?
3: No, tak je to určitě 1983.
0: A proč určitě?
3: No, protože mě byl kázeň 24 a vím hlavně podle písniček teda. A no, samozřejmě diskoteky, že jo?
0: No jasně, tak jo, tak děkuju a krásný den do Plzně. Naslyšenou.
3: Mám taky krásný den, děkuju, nashledanou.
0: Tak Adel, pojďme na poslední SMSky.
4: Napsala nám třeba Valerie z Varnsdorfu. Dobrý den, je to rok 1983. To se narodila moje nejmladší sestra Monika, která měla zrovna včera narozeniny.
0: Gratulujeme a děkujeme.
4: Přidám další tip na rok 1983 od Marty z Mariánských Lázní, která v ten rok maturovala.
0: A zdravíme do Mariánek.
4: A napsala nám i Hanka z Hradce Králové. Je to rok 1983 podle písniček a v tomto roce jsem se vdávala.
0: Děkujeme, zpětně gratulujeme. Tak si to pojďme zhrnout. V tajemném roce má premiéru film Zdeňka Trošky Bota jménem Melicher. V televizi má premiéru seriál Malý pitaval z velkého města. A připomněli jsme si to letecké neštěstí a sestřelení korejského letadla sovětskými stíhačkami. A pokud jste typovali rok
1: 1983,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Dnešní tajemný rok je u konce. My se na vás s Adélkou těšíme v zítřejším dobrém ránu. V 6 jsme na značkách. No a tohle je ještě jedna vzpomínka na ten rok 1983 a Ricky a Povery a za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem.

0: česky začneme. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 5 minut a nějakých 20 vteřin k tomu už bude 10 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní obloha bude slunečná, čekáme zejména jasno, místy i skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Za volantem.
2: Kde jsou komplikace výz dopravního centra ředitelství silnic a dálnic, Martina?
4: Na Pražském okruhu se tvoří kolona směrem na Ruzině od Modletic až k exitu Slívenec, kde se řeší dopravní nehoda. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Se 30 minutami navíc počítejte v úseku dopravního omezení na D4 na Prahu mezi 14. a 9. kilometrem a 15 minut ztratíte na D7 u exitu Ruzině směrem do Prahy. I tady za to můžou práce na silnici.
2: Tolik dopravní servis, teď už zprávy a s nimi Monika.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Policie apeluje na bezpečnost na silnicích. V Slapské přehradě hrozí upouštění. Tenisový turnaj Masters ovlivnilo počasí. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Obětí mezi motorkáři letos rapidně přibývá. Jen za včerejšek zemřeli 4. Jeden z nich na Trutnovsku, který se v obci Rudník srazil s osobním autem. Tragické byly na silnicích i předchozí 2 víkendy, kdy od pátku do neděle zemřelo vždy 8 lidí. Červenec se tak stal zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Obětí bylo celkem 41, o 6 víc než loni. Povodí Vltavy je připraveno začít upouštět Slapskou přehradu. Dojde k tomu, pokud hladina Orlické přehrady klesne o dalších 3,5 metru. Povodí by muselo pozastavit její vyprazňování a minimální odtok z Vltavské kaskády by zajišťovalo ze zásobního prostoru Slap. Její hladina by pak začala pozvolna klesat. K využití zásobního objemu přehrady může nastat zhruba jednou za 50 let. Na obloze spatříme mimořádnou astronomickou situaci. U zítra večer nastane výrazné zatmění slunce a následovat bude ještě meteorický roj Perseid, jak říká astronom Petr Horálek.
6: Slunce bude zakryto měsícem z více jak 80%, čili bude to opravdu velice výrazný zákryt. Samotné zatmění bude pokračovat ještě při západu slunce a hned v zápěti v průběhu té nadcházející noci bude vrcholit meteorický roj Perseidy. Ten je zajímavý tím, že zejména v ranních hodinách, tedy až 13. srpna, by mohlo zazářit až 80 meteorů za hodinu.
5: Částečné zatmění slunce začne po 7. večer. Nepříznivé počasí mění program na tenisovém turnaji Masters v Montrealu. Pořadatele donutilo odložit včerejší čtvrtfinálový program. Kvůli dešti a riziku blesků v blízkosti stadionu přeložili zápasy na dnešek. Všechna 4 čtvrtfinálová utkání se tak odehrají v jeden den. Zápas Jakuba Menšíka s Benem Sheltonem přijde na řadu jako třetí a začne nejdříve o půlnoci. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Už je tady, děkujeme Moni.
1: Pepa Černý
3: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Minutka a půl nás dělí od 10. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky trochu povídat, ale hlavně budeme hrát. Budeme si hrát víc nebo míň. Zase pro vás mám balíček pro pejsky, respektive pro páníčky, kteří potom ten balíček rozdělají a ty dobroty, co jsou v něm, tak dají svému pejskovi, případně svým pejskům. Tak pokud máte doma nějakého kamaráda, který má 4 nohy, tak si připravte telefon a počkejte si na heslo. Turbo, chtěl jsem mít právě teď na Blaníku. Krásné dopoledne.

0: Hoňauky, děvčata, vašo patejdl na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, víte co, míříme přímo do Pelhřimova. A to za naším oblíbeným strážcem rekordů Pepou Vaňkem, který nám poví o novém exponátu. Pepíno, my posloucháme.
1: Do muzea rekordů přibyl unikátní vyšívaný obraz. Jeho motivem je Poslední večeře páně. Jeho rozměry jsou 194x134 cm a jeho autor, pan Peter Volna, na něm udělal 1 111 111 stehů, než ho vyšil.
0: No a to navíc není všechno.
1: Pokud máte rádi neobvyklé obrazy, tak v muzeu rekordů, kromě toho vyšívaného, najdete i obraz vyrobený ze zápalek a zápalkových hlaviček, malby na makových semínkách a mnohé další jinde nevídané unikáty. Máme otevřeno každý den a těšíme se na vás.
0: No jo, to je přímo lahůdka. Pepíno, tak zdravíme do Pelhřimova, moc krát děkujeme. A tady je další lahůdka. Přímo lahůdky teda, ať divoký byl, tak zdravíme do Úval i do Pejru. Posloucháte Blaník.

0: Slza katarze na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: A budeme si zase hrát Víc nebo míň. Klíčová otázka, přátelé. Je to hra pro vás všechny, kteří máte doma pejska, jednoho, nebo dva, nebo tři, nebo třeba celou smečku. Mám pro vás celý balíček dobrot od zvířecí rodiny v hodnotě 5 000 korun. To si myslím, že pro takového maltézáčka, který vyhrál třeba včera, je na hodně dlouhou dobu. Pro takového rottweilera to bude třeba na 2 měsíce, ale možná si to jenom maluju, protože rottweilera nemám. Možná toho prožere daleko víc. Přátelé, zkrátka, pokud se chcete zapojit, tak pište na číslo 603 118 118, napište SMSku celé své jméno, název města nebo obce, kde bydlíte, a následně napište heslo. A shodli jsme se tady všichni v rádiu, že dnešní heslo by mělo být sedni. Takže heslo je sedni a vy ho pište na číslo 603 118 118 a zvedejte telefony, za chvilku budu volat a dva z vás si to o ten balíček od zvířecí rodiny rozdají přímo ve vysílání. Posloucháte Blaník. Do té doby, než budeme hrát, tak nám bude zpívat Jakub Smolík anebo Krištof.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
8: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
7: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
9: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
10: Mat, ten obchod mám rád.
11: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
12: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost. A díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
13: Oba.
15: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
16: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
17: Vyslev se na to, Franto!
18: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.

0: Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Halo, halo, tak to tu ještě nebylo. Zveme vás do zámecké tančírny pod širým nebem na zámku v Kostelci nad Černými lesy. V pátek 14. srpna od 19 hodin vás zveme do krásných prostor zámku, kde zažijete noc plnou hudby, tance a bohaté tomboly. Přijďte se 14. srpna v 19 hodin zadat k tanci na zámek v Kostelci nad Černými lesy. lesy.czu.cz.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
7: Na co?
6: Na naši fotovoltaiku.
7: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
6: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
7: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
6: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
7: A kdo se o to postará?
6: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
7: Tak to máme jasno.
8: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

Z mých dívčích očí koňských hřív to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: život je krásný na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Přátelé, mám pro vás balíček od zvířecí rodiny. Prodávají super prémiové granule, čistě přírodní krmiva od malých výrobců, zdravé pamlsky, přírodní sušená masa, tréninkové odměny, doplňky stravy i zastudené lesované oleje i vše ostatní pro pejsky. A já mám proto na telefonu dva sympaťáky. Nejdřív řekneme sympaťandu, která se jmenuje Pavlína a měla by být z Prostějova. Dobrý den, Pavlíno.
3: Dobrý den, přeju.
0: Vy jste říkala, že máte dva pejsky?
3: Mám dva, ano, jsem na ně sama, takže budu ráda, no, když se dopadne, a když ne, tak přeju dál.
0: Vy jste samoživitelka, jo, máte na ně sama.
3: Bohužel, ano, no.
0: Prosím vás, jaký máte pejsky?
3: No, já mám křížence, zachráněný z útulku a z množírny.
0: Ježiš, to je hezky, já vám teďka fandím. Teď jedině, že by Luboš řekl, že je taky samoživitel a má jich 6 a taky z útulku. Luboš...
3: A nebo že by se rozdělil.
0: Nebo že by se rozdělil. Luboši, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Tak jak je v Hejnicích, prosím vás, kolik máte pejsku?
4: Jednoho Yorkshire.
0: Jednoho Yorkshire, ale zase Yorkshireovi tomu by to mohlo vydržet až rok, si myslím. Jo, za 5000. Tak já jsem vám vybral krásnou otázku. Vzhledem k tomu, že Pavlína je dáma, tak bude hádat první, jo?
3: Úplně nevím, jestli je to privilegium, ale dobře.
0: Já taky nevím, ale dneska je to tak těžká otázka, že to možná výhoda je.
3: Tak takhle.
0: Poslouchejte pozorně. Aby pes vydržel celý den pobíhat, potřebuje pořádnou porci energie. Super prémiové granule Salut Fiber ji mají spočítanou na kalorii přesně. Kolik kilokalorií obsahuje 1 kilogram granulí Salut Fiber? Kolik kilokalorií? Říkejte, Pavlíno.
3: Ježiši Krista, to já vůbec nevím. 150,
0: jo, 1 kilo.
3: Jo.
0: Dobře, 150. Luboši, víc nebo míň?
4: Já si myslím, že je to víc.
0: Myslíte, že víc? No, tak Yorkshire bude jíst zadarmo. No, Pavlíno.
4: Děkuju.
3: A kolik to bylo?
0: No, bylo to 3290.
3: Dobrý,
0: no. Docela vodost víc, no.
3: Jo, to jo. Tak to jo.
0: Luboši, moc gratuluju. Pavlíno, prosím vás.
4: Děkuju.
0: Nemáte za co. Pavlíno, já vám pošlu aspoň CDčko, jo.
3: To je milé.
0: Doufám.
3: Já dokonce ten přehrávač ještě mám.
0: Fakt, jo.
3: Jo.
0: Tak snad u toho i ti dva kříženci nebudou vít a bude se jim to líbit.
3: Nebojte, hladovět nebudou.
0: To je dobře.
3: Pohodě.
0: Pavlíno, mějte se krásně, děkuju, nashledanou.
3: Taky se mějte krásně, nashledanou i vám.
0: Děkuju.
3: A ráda vás poslouchám, miluju Rádio Blaník,
0: nashledanou. Já jsme strašně rádi, nashledanou. Luboši, vám gratuluju a taky nashledanou, mějte se hezky.
4: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou. Sympatiáci jako vždycky, přátelé. No a zítra budeme hrát opět o další balíček od zvířecí rodiny.
1: Víc nebo míň.
2: Víc nebo míň? Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecírodina.cz. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
0: A nebo sedni. Marie Rotrová z Kořápky ořechů na Blaníku.
1: Dobré rady do zahrady a do kuchyně.
5: Přesně tak. Tentokrát i do kuchyně. A došlo i na recept na tapenádu. Do mísy dejte olivový olej, aby pokryl dno. Do oleje přidejte trochu balsamika podle chuti. Kdo má rád výraznější chuť, přidá víc. Na to dejte hrst nakrájených zelených oliv. Hrst nakrájených sušených rajčat v oleji. Pozor, opravdu použijte ty v oleji. Sušená rajčata bez oleje nejsou vhodná. Všechno to zakápněte citronovou šťávou a pořádně promíchejte. A na závěr bylinky. Skvělou volbou je třeba pažitka nebo petržel. Může se použít i na drobno nasekaná jarní cibulka. A pozor, jdeme do finále, které si můžete poslechnout na našem webu radioblaník.cz. Jo a dobrou chuť.
1: Dobré rady do zahrady a do kuchyně. Na Rádiu Blaník. To nejchutnější české kuře na váš stůl přináší Dobré kuře z Klatov. Přední producent kuřecího masa a uzenin. Dobré kuře z Klatov. Na ingrediencích záleží. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Raději už tam budem.
7: Přestaň, štěl mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
2: Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Letní kluci a Hana Zagorová na Blaníku. A my si ji nadále budeme hrát, hlavně hezky česky zaspívá mistr. Taky Petr Kolář. Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen. I Luzka Vondráčková. Mě zajímalo, kolik v tom vedru naťape Luzka kroku. Když normálně jich udělá 35 tisíc denně, tak když jsou 40, jestli to třeba klesne na 30 tisíc, těžko říct. Třeba nám zavolá Luzka a řekne nám to. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. Celé léto vám hrajeme hezky česky a za 5,5 minuty už bude 11. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: 10 000 korun. Jen tak.
2: Te práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: 10 000 korun. Jen tak na ulici nenajdete.
4: A

0: Radiovlaník.cz. Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Pohodové dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude jasný, během dopoledne čekáme místy ještě i skoro jasno až polojasno. Teploměry pak vyšplhají k 28 stupňům a foukat nám bude i slabý vítr. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
0: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
0: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
1: Kde jsou komplikace výz dopravního centra ředitelství silnic a dálnic, Martina?
3: Dálnice D1 je na 30. kilometru směrem do Prahy stále uzavřena z důvodu vážné dopravní nehody. Poslední volný sjezd je exitem Šternov na 41. kilometru. A s 15 minutami navíc počítejte v úseku dopravního omezení na D4 na Prahu mezi 14. a 9. kilometrem. A 15 minut ztratíte na D7 u exitu Ruzyně směrem do Prahy. I tady za to můžou práce na silnici.
1: A pozor na dálnici D11 na prvním kilometru na příjezdu do Prahy od Hradce Králové. Tady se srazila dvě osobní auta. Tolik dopravní servis, teď už je tu Monika a zprávy.
4: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
5: Riziko požáru je čím dál tím vyšší. V Českém Švýcarsku platí hned několik zákazů. Inflaci ovlivnily pohonné hmoty. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Celý tento týden bude ve znamení slunečného, teplého a suchého počasí bez srážek. Rána budou ale většinou chladnější, odpolední teploty opět vystoupají k nadprůměrným hodnotám. Dnes hlavně na jižní Moravě, na severu a severovýchodě země bude chladněji, protože nebude pršet, bude se prohlubovat dál hydrologické sucho a také požární riziko. A kvůli suchu jsou zrušeny dny lesních řemesel v Českém Švýcarsku. Důvodem je právě vysoké riziko vzniku požárů. Akce se měla nad od 20. do 22. srpna. V Národním parku nyní platí přísnější režim. Výletníci můžou chodit jen po značených cestách. V čase od 10 večer do 6 ráno tu pak platí zákaz vstupu. Nesmí se rozdělávat ohně, kouřit a používat vařiče. Současná vedra mění také obsah nákupních košíků. Po jakých produktech teď zákazníci sahají častěji, ví viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza.
6: Ve vedrech chceme hezky vonět a jedním z velkých skokanů té první vlny veder byly vůně a toaletní vody, které výrazně navýšily své prodeje oproti červenci minulého roku.
5: Rostále také prodej zmrzlin, chlazených nápojů, ovoce v rámci spotřebičů, větráky a taky se prodávají klimatizace. Meziroční inflace v červenci zrychlila na 1,7%. V červnu byla podle Českého statistického úřadu o 0,2% nižší. Na vyšší inflaci by měly opět zásadní vliv především ceny pohonných hmot, zatímco potraviny naopak zlevňovaly. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
7: Děkuju moc, Moni.
0: Pepa Černý
2: na Rádiu Blaník.
7: Krásné dopoledne, přátelé. Je to tak, posloucháte Rádio Blaník. Za minutu bude 11. Dál si budeme hrát, jak jste zvyklí na Blaníku. Hlavně hezky česky. Za chvilku Iveta Bartošová, Karel Gott, Botox tam vidím. A právě teď Václav Neckář. Je ráno, ano, i když už se pomalu blíží poledne. To vůbec nevadí. A taky se blíží Petr Slíva, protože objevil další zlaté české ručičky. Za chvilku je tady.

0: Závěr 60. let, film Absolvent s Dustinem Hoffmanem a Simon a Garfunkel, The Sound of Silence na vlnách Rádia Blaník. A teď už přichází Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky. Péťo, my posloucháme.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Adélou Markovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A vy jste zakladatelka Bezva Festu. A teď to budete muset asi mě i posluchačům vysvětlit, co to je takový Bezva Fest.
4: Určitě. Bezva Fest si myslím, že v současné době drží na trhu prvenství největšího rodinného festivalu, ať už vlastně obsahem, který je na tom festivalu, tak už vlastně i tím počtem, že jsme aktuálně vlastně v 5 městech jezdíme. Slavkov u Brna, Litoměřice, Plzeň, Hradec Králové a aktuálně vlastně jsme udělali i takovou novinku indorovou Prahu, Bezva Fest, a je to vlastně festival pro celé rodiny. To znamená, že pokud k nám přijde rodina, která má 2letého chlapečka v kočárku a 10letého puberťáka a ještě možná 14letou slečnu, tak si u nás užijou hromadu zábavy. Takže je to opravdu jako o zapojení celé rodiny, o tom, že rodina se baví od rána do večera neomezeně. A my máme takovou specialitu toho, že je to takový all-inclusive program, to znamená, že vlastně rodiny zaplatí vstup a mají v rámci toho vstupného úplně zcela zdarma. Od 30 atrakcí, 100-metrové dráhy, Luna Parku, 2 obrovských stagí ze spoustu interprety, jak už pro ty malé děti, teenagery, tak vlastně pro rodiče s dětmi.
3: To mi řekněte, co vás to vůbec napadlo vytvořit festival, kde se vlastně užívají společně rodiče a děti?
4: Já už vlastně od malička pracovala s dětma, mám taneční školu a pak jsme začali organizovat různé tábory, vlastně pro děti, pro babičky s noučaty, pro rodiče s dětmi. A v jednu chvíli jsem měla takový pocit, že už vím opravdu, co ty děti baví, co baví celé ty rodiny, co baví třeba i mezigenerace, se mi to zná babička s dětma, co vlastně chtějí. A v tu chvíli přišla taková myšlenka, uděláme v Litoměřicích v roce 2019 takový menší rodinný festival, jenomže on na ten festival přišlo přes 4,5 tisíc lidí, takže to byla obrovská akce a v tu dobu vlastně vznikl festival Bezva Fest.
3: Co takhle baví rodiče s dětmi dohromady? Nebo i prarodiče?
4: Za prvý je baví to, že jsou někde, kde je něco neobvyklého, protože my tam máme spoustu jako interaktivních nafukovacích atrakcí, kde se můžou zapojit celá rodina. Je to vlastně o tom, že stojí před tou stagí nebo čilují na dece, koukají na tu stage společně. Je to o tom, že je tam spoustu vlastně sportu, to znamená, že si můžou rodiny společně něco vyzkoušet. Je to o společných zážitcích, které často, když ty rodiny od nás odchází, říkají, fíha, my z toho žijeme ještě celý rok, protože tady vždycky je tolik věcí, co společně zažijeme a na co rádi vzpomínáme, tak to je takový ten náš motor toho, proč to děláme a proč si myslím, že ten Bezva Fest je tak úspěšný.
3: Tak já vám popřeju, aby se vám samozřejmě všechno dařilo. Poděkuju vám a mějte se krásně. Naslyšenou.
4: Děkuji moc, mějte se hezky, naschledanou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: A vždycky se to povede, protože máme Petra Slívu a to přináší štěstí. Teď si dáme Botox, my dva, na Blaníku. Krásné dopoledne.

0: Brulia, úžasná Australka, které už bylo v únoru 51, představte si to, jak to strašně letí. Teď jsem tady potkal na chodbě Adelku Zahradničkovou a říkám, co děláš? Ona říkala, člověče, chystám energoporadnu.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: Takže dobrou zprávou je, že zítra opět uslyšíte ráno energoporadnu v podání Adely Zahradničkové. Pokud to nestihnete ráno, tak to potom můžete slyšet ještě v podvečer, krátce po 6:30. No a navíc můžete něco vyhrát, jako vždycky, na Blaníku, konkrétně na našem webu radioblaník.cz. Tam je takový formulář, který můžete vyplnit a můžete vyhrát, přátelé, profesionální kontrolu vaší solární nebo chcete-li fotovoltaické elektrárny od Solar Energy Service and Care v hodnotě až 10 000 korun a navíc vám k tomu dáme 3 000 korun přímo na ruku. Zrovna zítra se vydá opět na kontrolu náš kolega Lukáš Valenta, tak to taky uslyšíte, někdy kolem poledne mám ten dojem. No a navíc, pokud si říkáte, že vy sami tu fotovoltaickou elektrárnu nemáte, takže nemůžete hrát, tak pozor, můžete hrát, můžete tu kontrolu za 10 tisíc vyhrát pro někoho jiného a vy dostanete ty 3 tisíce na ruku. Tak se podívejte radioblaník.cz a tam se můžete zaregistrovat úplně kdykoliv. No a my si budeme dál hrát za chvilku Lucka Vondráčková a taky Petr Kolář a jeho vyznání.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
8: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
9: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
12: Oba.
14: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
15: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
16: Halo, halo, tak to tu ještě nebylo. Zveme vás do zámecké tančírny pod širým nebem na zámku v Kostelci nad Černými lesy. V pátek 14. srpna od 19 hodin vás zveme do krásných prostor zámku, kde zažijete noc plnou hudby, tance a bohaté tomboly. Přijďte se 14. srpna v 19 hodin zadat k tanci na zámek v Kostelci nad Černými lesy. lesy.czu.cz.
17: Zpátky do školy? s pořádnou výhrou.
18: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
17: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
19: tisku.cz. Náplně hned.
20: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
21: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
20: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
22: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
23: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
24: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
25: Kupte 2 produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
24: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Péťo, Péťo, ty kdybys byl Indián, tak se jmenuješ Hlas jako zvon. Ale protože nejsi Indián, tak jsi Petr Kolář. A moc dobře všichni víme, že budeš teď v pátek v Napajedlech.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Protože právě tam pro vás máme další letní koncert Rádia Blaník. Přátelé, teď v pátek 14. srpna Napajedla začínáme 5 minut před 5:30 odpoledne v klubu kultury Napajedla Louka. A tam vám zahrají a zaspívají právě Petr Kolář, ale taky blanická kapela nebo skupina Slza.
2: Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál.
0: A taky Tereska Mašková.
3: Scházíš i přes tisíce dní mi tu scházíš po tisíc.
0: Já vám řeknu, ta Tereska je taky ale úžasně rozpoznatelná, co?
3: Že čas splní úlohu svou.
0: Je krásný hlas. No, každopádně vstupné se na naše letní koncerty neplatí, to určitě všichni víte, ale letos pro vás máme speciální dárek. Sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese pěkný balík peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun. Tak se nejenom pro tu samolepku, ale hlavně pro zážitky stavte teď v pátek na Napajedlech. Moc se na vás těšíme.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A my si budeme dál hrát za chvilku Michal David a taky Pet Shop Boys a Go West. Moje oblíbe.
7: Slunce dál nám svítí.
4: Slunce dál svítí.
1: Tu písničku jsme vám dali jako dárek k našemu výročí.
4: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
1: Pokaždé, když ji uslyšíte.
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
8: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
0: A my pro vás máme další díl, tentokrát o spojení videoherní série Kingdom Come Deliverance a Sázavského kláštera. Doporučuji k poslechu.
8: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
9: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
15: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
16: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
15: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
16: Chevrolet Corvette,
15: Camaro Bumblebee,
16: Ford Mustang GT,
15: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
16: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
15: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
16: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
17: Firma na zážitky.
15: CZ.

0: Pet Shop Boys a Go West na vlnách Rádia Blaník. A teď malá změna, dál si budeme hrát pouze hezky česky, je před námi česká hodinka, trošku se tam uklidníme, takže si dáme tabáče. Protože je vedro, tak se vydáme na sever. A taky tam, kde je vždycky hezky, do Plzně, za Mandraže. Májová louka už je dávno minulostí, ale nebojte, za nějakých 10 měsíců tady zase bude. Za chvilku počasí, doprava, zprávy, čeká nás česká hodinka a za 5,5 minuty už bude poledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Tak já jdu, miláčku.
3: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
2: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
3: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
2: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
3: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
4: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
5: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku? V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete. Potřebujete auto na výlet? Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně. Nebo chcete styl... Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku? V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete. Potřebujete auto na výlet? Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně. Nebo chcete styl na každý den? Berte sportovní Tucson N-Line.

0: Bude polojasno, jasno a teploty nám zamíří k 28 stupňům. Zítra nás čeká slunečný den a v odpoledních maximech naměříme 25 až 28. Tolik počasí a teď už jsou to informace z dopravy.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
0: D1 Zavráží je stále zavřená. Podrobnosti má Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Dálnice D1 je na 30. kilometru směrem do Prahy stále uzavřená z důvodu vážné dopravní nehody. Aktuálně dochází k nakládce nabouraných aut. Poslední volný sjezd je exitem Šternov na 41. kilometru.
0: Pozor dejte na dálnici D4 na 9. kilometru ve směru na Prahu v místě dopravního omezení. Se tvoří kolony, ztratíte v nich do 15 minut. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásné odpoledne.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Česká příroda dál bojuje se suchem. Školy pokračují v prázdninových opravách. Ceny ropy dál rostou.
2: Radio Blaník.
4: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. Česká krajina se dlouhodobě potýká se suchem a vedra situace ještě zhoršují. Důležité je zajistit, aby voda v krajině zůstala a neodtékala hned pryč. Jaké kroky proto stát podniká, popisuje mluvčí rezortu životního prostředí Jana Šilerová.
5: Mezi podporovaná opatření proto patří revitalizace vodních toků, obnova mokřadů, tůní a rybníků, návrat vody do říčních niv, odstraňování starých odvodňovacích systémů i hospodaření se srážkovou vodou ve městech a obcích.
4: Cílem je, aby déšť nebyl jen krátkým osvěžením, ale skutečnou zásobou pro suché období. Policie se dál zabývá podezřelými úmrtími v děčínské nemocnici. Kriminalisté vyslýchají pozůstalé, zatím nikoho neobvinili. Na primáře děčínské nemocnice podala trestní oznámení krajská zdravotní, která špitál spravuje. Lékař je mimo službu. Na případ upozornila na začátku července CNN Prima News. Letní prázdniny školy pravidelně využívají k opravám a rekonstrukcím. Třeba Pardubický kraj dá do úprav školských zařízení přibližně 340 milionů korun. Částka zahrnuje nejen práce během letních měsíců, ale i dlouhodobé projekty. Jejíž hlavní stavební část je soustředěna do prázdninového období. Ceny ropy dál rostou. Severomorský Brent překročil $90 za barel a vrátil se tak na hodnoty z konce července. Důvodem jsou podle analytiků slábnoucí naděje na mír s Íránem a na znovu otevření Hormuzského průlivu. Tolik zprávy, teď jsou tu písničky a Pepa.
6: To byla Eliška Dadá Votrubová.
1: Pepa Černý
2: na rádiu Blaník.
6: Eliška je prostě skvělá. Přátelé, za půl minutku už bude poledne, my si dál budeme hrát s malou změnou. Teď už to bude pouze hezky česky, protože je před námi česká hodinka. Za malou chvilku budeme vzpomínat, budeme taky blahopřát k narozeninám. A pak už dorazí Iva Lecká, která pro nás určitě bude mít nějaké další zásadní téma. Jako včera, křišťálová koule. Ještě večer jsem nad tím přemýšlel. No, pojďme si hrát. Olympik jako za mladá. Hezké poledne s Blaníkem.

0: Josef Laufer a La Bamba. Já jsem Josefa Laufera zažil vlastně jenom jednou v rádiu, přišel, měl mezi zubama doutník, neměl ho teda zapálený, to je pravda, ale měl mezi zuby doutník a říkal, ahoj, já jsem Pepa. Tak jsem říkal, tak dobrý den, já jsem taky Pepa. On říkal, Pepové si mají tykat. Takže s Pepou Lauferem my jsme si tykali. 87 by mu bylo právě dnes, tak tam nahoru všechno nejlepší, Pepiku. A víte, kdo má dneska svátek?
1: O Zuzano, Zuzano, mám tě rád, přicházím z tý velký...
0: 61 382 dívek, dam a žen. Mezi nimi i jedna konkrétní.
2: Zuzano, Zuzano Norisová.
0: Zuzka Norisová, všechno nejlepší Zuzko Norisová. Tohle byla písnička, kterou pro ní tehdy... Bláznivě zamilovaný David Kraus napsal a vydal, aby byla z toho velká aféra. No a existuje ještě jedna Zuzka.
1: Zuzano.
0: Myslím jako konkrétní, které chci popřát, a to je moje sestra. Tak Zuzi, všechno nejlepší tomu dnešnímu svátku a vám všem ostatním dámy samozřejmě taky. Chtěl bych připomenout, že je to dneska 12 let, co nás opustil Robin Williams. Jeden z nejlepších komiků všech dob. Trpěl taky, mám dojem, bipolární poruchou, jakož to tak u velkých komiků bývá. A taky udělal hodně pro rádio, protože udělal ten slavný film, respektive v něm hrál hlavní roli Dobré ráno Vietname, to by každý člověk, který tíhne k rádiu, měl aspoň jednou za život vidět. No a teď budeme přát do fritku mistku. Miraj má dneska narozeniny, 34. Miraj, všechno nejlepší, hodně štěstí, ať ti to skládá, hraje a zpívá a těšíme se na další písničky. Všechno nejlepší.
3: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbí právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé léto.

0: Ze severu z Teplic dorazili kabáti až sem na vlny Rádia Blaník. Přátelé, tak jsem se dočetl, že v přírodě opravdu ubývá motýlů. Já jsem ten pocit jako měl dlouhodobě, ale říkal jsem si, třeba je to jenom tady v okolí, nebo na motýly nemám štěstí, ale evidentně tedy podle dat odborníků motýlů v naší přírodě ubývá. Ale můžeme je nalákat do svých zahrad, přátelé. Že se to třeba povedlo s ptáky, opravdu brhlíky, síkorky, strakapoudy a dokonce i mlynaříky dlouho se jsem dokázal nalákat. Oni mají všichni takový společný jmenovatel, oni mají rádi slunečnicová semínka. Když si na ně zvyknou, tak se vám hemží na té zahradě, to se mi strašně líbí. No a motýly ty můžete nalákat tak, že budete pěstovat květiny, které jsou jako hodně barevné, protože to je strašně láká. A potom je zajímavé, že pro motýly je klíčové, když máte na zahradě třeba fenikl, mateří doušku, anebo kopřivy. A víte proč? Protože to chutná housenkám. Takže je to klíčové pro jejich rozmnožování. Tak a jí motýly, za chvilku nám mandraže, teda nebudou zpívat motýly zrovna, ale brouky a dorazí taky jelen všude zdejší a taky i valecká. Posloucháte Rádio Blaník.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
10: Vy, vykat a vidon, vidra.
9: A vidon?
10: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
11: Ty má maminka.
10: No prostě všechno na jednom místě.
12: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
13: Atención, señoras y señores!
12: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
13: Yeso!
12: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
13: La Tropical!
14: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
15: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
16: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
15: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
17: V
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
17: Potřebujete dětské kolo,
18: ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
17: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
18: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
17: Raskal
18: a Bíny.
17: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
18: happysport.cz.
19: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
20: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
19: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
21: Člena skupiny Centropol.
19: Vás to nebude stát ani korun.
20: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
19: Tak se přihlaste i vy přímo na stránkách radioblaník.cz.

0: když je k tomu Iva, tak je to úplně nejvíc fajn. Takže tady je to teďka famózní. Ahoj, no, Ivuško. Jo. Přátelé, Iva má dneska přezdívku Pokuston, protože dneska zkoušela takzvanou léčbu úsměvem. Ano. Ivuško, prosím tě, co to je?
1: Přátelé, já jsem se ráno rozhodla, že ten svět už je opravdu jako šílený a že zkusím experiment. Ano. Protože mně přijde, a je, bohužel teda i já jsem se k tomu občas připojila, že se jako lidi hodně naštvávají a jsou takový jako nepříjemný a negativní. A mračej se a jo, prostě vidím to kolem sebe. A říkala jsem si, že to zkusím dneska jako rozbít tím, že nastoupím prostě do toho vlaku a od té chvíle se budu jako usmívat, ale jako nepřetržitě.
0: Jo.
1: Jo, já jsem si nečetla tentokrát, opravdu jsem jenom seděla, jsem se jako usmívala.
0: Jako lehký úsměv nebo
1: jo,
0: americký?
1: Jo, takovej ten jako, že prostě, jako kdybyste přemýšleli nad něčím jako milým, hezkým a při té vzpomínce jste se tak jako pousmáli, jo. A takhle já jsem prostě se usmívala na ty lidi v metru a ve vlaku a na nádraží a prostě všude. Hele, ale co to s těma lidma dělalo? To bylo zajímavý sledovat, že vlastně, jako řekla bych, že v 99% možná 8.
0: Ti chtěli zavolat záchranku.
1: Ne, ale že se usmáli taky.
0: Fakt?
1: No, že opravdu, jako... To funguje, jo. Hmm. Ale hlavně to chci říct, že i kdyby se nikdo jako z těch lidí neusmál, tak mně bylo strašně dobře. Hmm. Jako opravdu si to zkuste, se jako násilně, opravdu jako, že bez jakýhokoliv důvodu, jako usmát. Udělej to, Pepo. Jak se cítíš? Je to dobrý,
0: samozřejmě líp, jo.
1: Že
0: ale,
1: jo?
0: Takhle, on člověk na to potom musí pořád myslet, že se musí usmívat, ale máš pravdu, že na světě je potom líp.
1: No.
0: A zároveň bych chtěl teďka posluchačům ukázat takovou jednu naší fintu blanickou a obecně moderátorskou, která funguje v rozhlase. Přátelé, úsměv je slyšet, jo. Já vám to ukážu, no, předvedu. Tak poslouchejte pozorně, teď se neusmívám, jo. Posloucháte Rádio Blaník a za 20 minut bude 13 hodin.
1: Tak,
0: a teď se jenom usměju, jo. Posloucháte Rádio Blaník a za 20 minut bude 13 hodin.
1: Do, je to tam.
0: Jo? A to jenom ale uděláte ten úsměv.
1: Jenom ty kousky zvednete nahoru. No. Hele, zkuste si to. A opravdu ono to funguje. A říkám, když už vám to nikdo neoplatí, jo, ten úsměv, protože třeba je myšlenkama někde úplně jinde, nebo si myslí, že jste blázen. To vám může být jedno, že jo. Tak vy se budete cítit strašně dobře. A to je, řekla bych, hodně důležitý.
0: Hmm. Ivuško, to bylo zase hezký.
1: To je zas moudro, co?
0: Tak,
1: no,
0: víš,
1: já jdu domů. Čau!
0: Ne, já jdu domů. Měj se hezky. Ahoj, Ivuška tady s vámi bude celé odpoledne a bude se na vás usmívat.
2: Není kolo jako kolo. Tohle stojí rovných 90 tisíc. A přesně 20 takových elektrokrasavců na vás čeká na webu MND. Tak to zkuste. U nás na Blaníku vám k tomu dáme už nyní každé ráno speciální cyklistický balíček. S extra výbavou na vaše cesty. Každé ráno od 6 do 9. U nás na Blaníku.
3: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 tisíc korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Zahrada 495 metrů čtverečních Třemešné na Tachovsku za 302 100. Mobilheim v Hostinném v Krkonoších za 155 000. Rodinný dům v Hlohovčicích na Domažlicku za 2 miliony 699 000. Rodinný dům v Mikulovicích na Třebíčsku za 3 miliony 675 000. A rodinný dům v Rokytnici nad Jizerou na Semilsku za 4 miliony 700 000 korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet Corvette,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
12: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: Už tam budem?
14: Nech toho!
13: Raději už tam budem?
14: Přestaň! Štěje mě vedro!
15: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Jiří Korn a té, co snídá. 13. hodina je před námi, vy už jste určitě po obědě, no a za chviličku odstartuje odpolední vysílání na Rádiu Blaník a dáme si Kateřinu Marii Tichou. Taky Helenu Vondráčkovou. A je-li bovohnouty, máte je mít. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, stříny se stávají zatáčky, točí se 13. hodina to bude za 7 minut, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
4: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
3: Potřebujete auto na výlet?
4: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
3: Nebo chcete styl na každý den?
4: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7 990 korun měsíčně.
3: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
4: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 11 až 7 stupni. Zítra pak čekejte většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší maxima odpolední 25 až 28. Pršet nebude. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
5: Zdržíte se na příjezdu do Prahy od Brna. Podrobnosti zná Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
10: Ve dvou kolonách se zdržíte na dálnici D1 ve směru na Prahu. 10 minut budete popojíždět mezi 43. a 35. kilometrem a druhá kolona se vytvořila mezi 29. a 23. kilometrem, kde se zdržíte zase 10 minut.
5: Na trase ze Slaného na Mělník před nájezdem na D8 je kilometrová kolona a s menším zdržením počítejte také v protisměru. Tolik dopravní servis. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu další zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Hnutí ANO dál dominuje průzkumům. Policie prověřuje tragický výbuch v Praze. Zlín se připravuje na oblíbenou Barunku. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by sněmovní volby proběhly v červenci, ovládlo by je hnutí ANO. A to se ziskem 34%. Druhý by z 15% skončil opoziční STAN.

0: A západní část Kanady. Britská Kolumbie vyhlásila nouzový stav. Kvůli ohni musely být evakuovány tisíce lidí. Situaci v zemích komplikuje i rozsáhlé sucho. Už tento pátek začíná 55. ročník Barumček Rally Zlín. S jednou z nejznámějších motoristických akcí je spojena i rozsáhlá bezpečnostní opatření. Ta policie zahájila už dneska. O co jde, ví mluvčí zlínských policistů Šárka Trnková.
1: Zaměří se na plynulost dopravy, veřejný pořádek i bezpečnost návštěvníků. Situaci na silnicích budou monitorovat také ze vzduchu s využitím policejního vrtulníku. Řidiči musí počítat s dopravními omezeními, zejména v centru Zlína. Podrobnosti o soutěži i uzavírkách najdou zájemci na webu checkrally.com.
0: První velká uzavírka v centru města čeká řidiče v noci ze čtvrtka na pátek, kdy budou probíhat rychlostní zkoušky. Tolik zprávy, teď už je připravená Iva.
2: Iva Lecká na rádiu Blaník.
3: Ano, jsem na značkách, jsem připravená strávit s vámi následující 3 hodiny odpoledního vysílání, protože odpoledne na Blaníku právě teď startuje. No a začínáme hezky česky, je tu Oceán a Ráchel.

0: Tak to byl Banket a písnička Po schodoch na Blaníku. A já se zeptám, jestli používáte e-doklady. Pak se tedy můžete zapojit do státního veřejného testování. Podrobnosti pro vás zjišťovala naše reportérka Sára Voldánová.
1: Hezký den, ve čtvrtek budete mít možnost se vůbec poprvé v historii zapojit do státního veřejného digitálního testování. Přesně ve 13 hodin se totiž uskuteční zátěžový test e-dokladu. Zapojení se je zcela dobrovolné a úplně jednoduché. Stačí si ve správný čas otevřít aplikaci v telefonu připojeném k internetu a přihlásit se. Pokud e-doklady používáte, nemusíte nic připravovat. Jestli ještě nemáte, stáhněte si aplikaci z Google Play nebo App Store, zaregistrujte se pomocí identity občana a přidejte svůj občanský průkaz. To je potřeba udělat ještě před čtvrtečním testem. Aby test splnil svůj účel, bude potřeba, aby se do něj zapojilo několik desítek tisíc občanů. A jaký to má celé důvod? Při loňských volbách měli někteří lidé kvůli velkému náporu problém s aktualizací digitálního dokladu. Stát proto aplikaci i její infrastrukturu upravil a chce teď ověřit, jestli zvládne ještě větší počet uživatelů. Pro Rádio Blaník Sára Voldánová.
0: A to bude sranda, když nezvládne. No ale pojďme jim pomoct, ať to zjistí, protože jinak na to nepřijdou. Takže tolik informace ke státnímu veřejnému testování e-dokladu, no a my pokračujeme dál. Za chviličku Helena Vondráčková a Lásko má, já stůňu.

0: Connor na Blaníku za 8 minut půl druhé. Já jsem tady mluvila o tom mém experimentu, jak jsem se dneska na lidi usmívala a napsala mi Lenka, že tohle zkoušela nedávno taky a že to opravdu funguje. No samozřejmě, Lenko, že to funguje. Jako přátelé, vyzkoušejte si to, jo, bez ohledu na to, co se vám dneska povede nebo nepovede. Prostě rozhodněte se k tomu, že se budete usmívat, takový to jenom lehký zvednutí těch koutků a běžte po ulici prostě, nebo do metra, nebo do autobusu, nebo já nevím, jak se dneska a kde se budete pohybovat. A fakt to vyzkoušejte. Ono to opravdu funguje. A nic vás to nestojí, ale hlavně říkám, i když se na vás třeba někdo neusměje, jo, protože je myšlenkama někde daleko, tak vy se budete cítit hrozně dobře. Fakt to zkuste. Experiment úsměv funguje a já budu moc ráda, když se zapojíte. A když dneska půjdu a budu vidět lidi, že se usmívají, tak budu vědět, že jste to slyšeli. Za chviličku další hudba a dáme si třeba Vohnouty. Vohnouty, Svaz českých bohémů, taky Abu a Kateřinu Marii Tichou.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
9: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
10: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
11: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
10: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
11: Tak teď už to zvládnem.
12: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
13: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
14: Vyslev se na to, Franto!
15: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
16: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
17: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
18: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Fee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
6: K čemu vám jsme dobrý?
7: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
8: Fotky z našich akcí,
9: podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
8: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Tak to byl Plamen a Kateřina Marie Tichá. Srpen se blíží ke své polovině, je to tak, no, nedá se nic dělat. Ale v září nastane doba vinobraní. Ostatně třeba v Mikulově už se na to pálavské vinobraní naplno připravují. Jaký bude letos program, nám poví mluvčí pálavského vinobraní Dominik Ryšánek.
1: Letošní program nabídne opravdu pestrou směsici žánrů. Mezi největší lákadla patří určitě Monkey Business, Horký žes, Slíže, Ben Christovo, Martina Partlová, Richard Miller, Kandráčovci, ale samozřejmě se návštěvníci mohou těšit i na další známé interprety a kapely. My se každoročně snažíme, aby si v tom programu našli své jak mladší návštěvníci, tak i starší generace.
0: To je přesně ono, aby se všichni sešli takzvaně u jednoho stolu a dali si dobré víno. Tak Dominiku moc děkujeme, zdravíme do Mikulova a teď už zase zpátky k písničkám.
2: Do zahrady a do kuchyně.
0: Přesně tak, tentokrát i do kuchyně. A došlo i na řecký burger. Do mletého masa přidejte jenom sůl, čerstvě mletý pepř a směs řeckých bylinek, oregano, tymián a špetku pískavice. Všechno lehce promíchejte, vytvarujte burger a položte ho na rozpálený grill. Jakmile je jedna strana krásně opečená, burger otočte a teď pozor, přijde moje nejoblíbenější část. Těsně před dopečením na maso položte plátek pravého řeckého sýra feta. Nechte ho jenom lehce změknout, ale úplně nerozpustit. Právě tomu dodá skvělou chuť. A co dál? To si poslechněte na našem webu radioblaník.cz. Jo a dobrou chuť.
2: Dobré rady do zahrady a do kuchyně. Na Rádiu Blaník.
3: To nejchutnější české kuře na váš stůl přináší Dobré kuře Sklatov, přední producent kuřecího masa a uzenin. Dobré kuře Sklatov, na ingrediencích záleží.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
5: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
11: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
10: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
11: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
10: Auto Esa, u nás si vybere a ušetří opravdu každý.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Whitney Houston na Blaníku a 14. hodina je před námi, za chviličku odbije. Do té doby vám stihnu říct, co budeme hrát v příští hodině. Tak třeba Krištofy. Taky si dáme Karla Gotta, Měl jsem rád a mám. A Žentoury Proklínám. Za 6 minut bude 14 hodin, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Tak zůstaňte naladěni, za chvilku jsme zpátky. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
4: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
5: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
4: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
5: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
4: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
5: Maxi dotace.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra budeme mít většinou jasno nebo skoro jasno, jen velmi přechodně polojasno a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 25 až 28 stupňů. Pršet nebude vůbec. Od čtvrtka se začne zase oteplovat. Teď se vydáme na cesty.
1: Rádio Blaník.
7: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
7: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
6: Zdržíte se na příjezdu do Prahy od Brna. Podrobnosti má Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
8: Ve dvou kolonách se zdržíte na dálnici D1 ve směru na Prahu. 10 minut budete popojíždět mezi 43. a 35. kilometrem a druhá kolona se vytvořila mezi 29. a 23. kilometrem, kde se zdržíte zase 10 minut.
6: Na trase Nymburk Mladá Boleslav před Všechlapy bourala dvě osobní auta. Nehoda je se zraněním, počítejte se zdržením v koloně. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Orlíku hrozí zavření, Slapům kvůli suchu upouštění. Houby podle mykologů letos neporostou. Meziroční inflace v červenci zrychlila.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Orlíku hrozí zavření, Slapům kvůli suchu upouštění. Houby podle mykologů letos neporostou. Meziroční inflace v červenci zrychlila.

0: týdnu bude spuštěn speciální rezervační systém na toto.
1: V Orlické přehradě bude povodí případně zajišťovat vyndání plavidel na hrázi Jeřábem. A u tématu zůstaneme. Sucho trápí celé Česko. Bez vody je třeba i oblíbený náhon na náměstí ve Velké Bystřici na Olomoucku. Část náhonu na náměstí funguje jako vodní prvek, ve kterém se lidé v horkých letních dnech osvěžují. Od minulého týdne je tu ale vyprahlé koryto. Suché a horké počasí nepřeje ani houbám. V lesích houbaři nenajdou prakticky ani prašivku. Podle mykologů houby nerostou a letos už ani neporostou. Situace je podle nich tragická a nejhorší za poslední roky. Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily. Z červnových 1,5 na 1,7%. Inflaci táhly vzhůru hlavně pohonné hmoty, naopak opačně působily potraviny. Třeba máslo bylo nejlevnější za 16 let. Klesly i ceny vajec, mléka a zlevnilo i víno. Tolik zprávy, pokračuje Iva.
2: Iva Lecká na rádiu Blaník.
3: No tak to je ale, přátelé, škandál. Já jsem chtěla jít na houby a oni už nebudou, jako. No co to je, jako? To jako vůbec už nikdy?
1: Říkali, že ne.
3: Jako nikdy, nikdy, nebo jenom nikdy, teď?
1: Asi letos.
3: Nikdy, teď. Jako to je strašný. No tak to je přesně ono, já než se rozhoupu, tak i ty houby už nejsou. No tak co já mám teďka dělat? Já jsem zklamaná. Já jsem tak zklamaná, jo, že to ani nejde popsat. Ale nevadí, nevadí, mě nedostanou. Přátelé, za chviličku se spojíme s naším krajánkem. Ten nejel na houby, dobře udělal, ale vyrazil na výlet a bude pro vás mít první reportáž dnešního dne. Ale teď si dáme Krištofy a písničku Hned teď.

0: Tak to byla Katy Perry, vy posloucháte Rádio Blaník a máme 10 minut po 14. hodině a já jsem slíbila, že se spojíme s naším krajánkem.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: Jo, i o prázdninách naši krajánci vyráží do terénu a navštěvují zajímavá místa. A náš krajánek Vlasta Suk je dneska tam, kam se Rádio Blaník přesune už tento pátek. Vlastíku, já tě zdravím, ahoj.
3: Dobré odpoledne, tak já tě zdravím, samozřejmě i všechny posluchače Rádia Blaník, jsem ve Zlínském kraji a tohle jsou Napajedla, kde se už tento pátek uskuteční další letní koncert Rádia Blaník. Mám tu pana místostarostu Vilema Skálu, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: My už jsme v Napajedlích s koncertem byli, tuším před 2 lety, pamatujete si na to?
4: Pamatuju si to úplně přesně, měl jsem z toho takové malinké obavy, ale když na to zaspomínám, tak se to zvládli všichni úplně skvěle.
3: Že jo, to byla paráda.
4: Bylo to skvělé, Janek Ledecký na konci, bomba.
3: No a ani letos to nebude mít chybu, protože zaspívá Tereza Mašková, Petr Kolář, taky se můžete těšit na Blanickou kapelu a na skupinu Slza. Vstupné se platit nebude a koncert odstartuje krátce před 16:30 v klubu kultury tady v Napajedlích. Pane místostarosto, teď mi prozraďte, jaké další kulturní akce se tady uskuteční.
4: Tak v Napajedlích nás čeká ještě spousta zajímavých akcí letos. Už v pátek 21. srpna zakončíme letní cyklus muziky pod ořechem koncertem kapely Petr Brandeis Band, která zahraje country a bluegrass. Onem později nabídne místní divadelní soubor Zdeňka Štěpánka letní venkovní představení svojí hry komedie Bůh masakru. V září pak pozvu na koncert dechové hudby Vlčňovenka, kde si můžete přijít za náma zaspívat a zatančit. A ta vystoupí v neděli 6. září na radničním nádvoří. Na konci měsíce se pak uskuteční tradiční svatová slavské slavnosti. Letošní 26. ročník nabídne téma Bída a hojnost středověku. No a v říjnu se můžete těšit na koncert pod sta Zuzaně Navarové, který bude součástí oslav 10 let od znovu otevření našeho kina v Napajedlích.
3: No jak tak poslouchám, tady to žije, což je dobře. Tak já vám přeji, ať se daří. No a my se ještě uslyšíme krátce po 17. hodině. Pozveme posluchače do Napajedlí jako celek, co tady všechno je. To se dozvědí právě ještě v odpoledním vysílání. Tak do té doby nashledanou.
4: Nashledanou.
0: Já také zdravím, v Napajedlích to zkrátka žije, jak jsme slyšeli, a my se tam v pátek moc těšíme. A další reportáž ze stejného místa krátce po 17. hodině. Díky.
2: Užijte si léto v přímém přenosu.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: V příspěvku zaznělo jméno Janek Ledecký, tak teď si dáme žentoury a proklínám. Za 2 minuty bude 14:15.

0: To byla Iva Max na Blaníku. Blíží se nám velká vesmírná událost. Dvojitá dokonce zatmění slunce a také meteorický roj Perseid. Za chviličku vám detaily přiblíží u nás na Blaníku astronom Petr Horálek v dnešní Dobré zprávě. Do té doby Mekyš Birka, Marek Ztracený a Eagles Hotel California.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: Je to tak, už zítra přivítám dalšího parťáka, i když tentokrát to bude parťačka. Přátelé, mezi čtvrtou a pátou si tady na Blaníku budu povídat s Šárkou Reskovou. Tak laďte a poslouchejte.
3: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
6: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
7: Tak já jdu, miláčku.
8: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
7: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
8: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
7: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
8: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
9: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levosprák, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
11: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Halo, halo, tak to tu ještě nebylo. Zveme vás do zámecké tančírny pod širým nebem na zámku v Kostelci nad Černými lesy. V pátek 14. srpna od 19 hodin vás zveme do krásných prostor zámku, kde zažijete noc plnou hudby, tance a bohaté tomboly. Přijďte se 14. srpna v 19 hodin zadat k tanci na zámek v Kostelci nad Černými lesy. lesy.czu.cz.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
14: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
15: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
14: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
16: tisku.cz.
17: Náplně hned.
18: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov. Nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
19: Pozor, pozor! A auto už pětkrát v Praze!
20: Ano, přesně tak. A auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na pěti pobočkách Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
19: A auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
20: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
17: Ha, že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
16: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
17: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
16: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
17: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
16: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
17: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
21: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol.
22: Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
23: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
22: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
23: Blaník na Facebooku a Instagramu.
22: Je nás tu hodně.
23: A díky vám nás tu bude ještě víc.
22: Děkujeme.

0: Za 5 minut bude 3:45, ladíte Blaník, no a co nás teď čeká? To všichni víte, v tento čas dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A ve studiu už je Sára Dvořáková, já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi, děkuju a hezké odpoledne všem. V dnešní dobré zprávě se podíváme vzhůru, na oblohu. Na té se totiž odehraje doslova dvojitá podívaná. Už zítra nás čeká zatmění slunce a s příchodem noci zároveň začne meteorický roj Perseid. Detaily nám přiblíží astronom Petr Horálek.
3: Ve večerních hodinách ve 8:45 budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce, které bude největší svého druhu na našem území až do roku 2075. Slunce bude zakryto měsícem z více jak 80%, čili bude to opravdu velice výrazný zákryt. Samotné zatmění bude pokračovat ještě při západu slunce a hned v zápětí v průběhu té nadcházející noci bude vrcholit meteorický roj Perseidy. Ten je zajímavý tím, že zejména v ranních hodinách, tedy až 13. srpna, by mohlo zazářit až 80 meteorů za hodinu. A díky tomu, že měsíc je v novu, tak se odehraje na bezměsíčné noci a budou pozorovatelné i ty slabší meteory.
2: Ještě je důležité dodat, že pozorovatelé by měli dodržovat bezpečnostní pravidla a na pozorování se vybavit speciálním filtrem pro ochranu zraku. Nikdy se tedy do slunce nedívejme nechráněnýma očima. Při přímém pohledu na slunce, i když bude z velké části zakryto měsícem, hrozí vážné či trvalé poškození zraku. K bezpečnému pozorování stačí speciální brýle, které chrání před intenzivním světlem i škodlivým ultrafialovým a infračerveným zářením. Využít lze například i svářečský filtr hustoty 12 až 14.
0: Pokud brýle nemáte, tak si je sežeňte, samozřejmě dají se sehnat nebo zapůjčit. Já mám, budu koukat.
4: Ty máš?
0: No jasně.
4: A vyfotíš se mi?
0: Ježišmarja, nevím. Dobře, pošlu ti fotku. Každopádně budeme se dívat a budeme žasnout. Moc děkujeme za připomenutí a těšíme se zítra. Ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
1: Rádio Blaník.
5: Rádio dobrých zpráv.
1: Víc nebo míň.
5: Tentokrát pro vás máme balíček dobrot pro vašeho pejska
1: za 5 000 korun. Tak hodně štěstí.
5: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
6: Víc nebo míň. Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecírodina.cz. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
7: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
8: A my pro vás máme další díl, tentokrát o spojení videoherní série Kingdom Come Deliverance a Sázavského kláštera. Doporučuji k poslechu.
7: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
9: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
10: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
11: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Otava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
4: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
3: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
5: Na televizi Seznam si dnes užijete pořádnou dávku napětí. Na začátku celého příběhu je velká suma peněz. A pak už u detektivky nebudete napětím ani dýchat. Lukáš Vaculík v hlavní roli se objeví už dnes od 20 hodin a 10 minut ve filmu Této noci v tomto vlaku, který vám nabídneme na televizi Seznam.

0: Wet, wet, wet na Blaníku. 15. hodina se nám blíží. Za chviličku budeme pokračovat. Písničky jsou připravené i na následující hodinu mezi 15. a 16. hodinou. No a v 15. Tedy odstartujeme. Ale předtím vám prozradím, co budeme hrát, takže mám tu třeba Lenku Filipovou.
1: Za všechno může čas, čas, čas.
0: Za všechno může čas. Musíme to mít na co sníst, jo, to je jasný. Pavel Bobek, veď mě dál, cesto má.
2: Veď mě dál, cesto má. Veď mě dál.
0: A protože je léto, tak si dáme malinovej syrup.
3: Malinovej syrup, vítr ve vlasech vlál a roztrhaný triko rozuplakala.
0: Zpívat budou Miraj. Hezky česky na Blaníku i po 15. hodině, tak zůstaňte na ladění. Za chvilku počasí, dopravá zprávy a 15. to bude za 7 minut.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
9: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
10: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
11: Třikrát zelená smažák.
12: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Rádio Blaník, počasí. Rádio
13: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra nás čeká další letní den s odpoledními maximy mezi 25 až 28 stupni a k tomu úplně vymydlená obloha. Pršet nebude vůbec. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
14: Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej, tatínka.
16: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
13: Nehoda vás přibrzdí na příjezdu do Prahy od Brna. Podrobnosti má Petra z dopravního centra ŘSD.
18: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 26. kilometru se srazila 3 osobní auta v levém jízdním pruhu. Zdržení před nehodou 10 minut. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem se zdržíte 15 minut mezi 13. a 15. kilometrem. Důvodem je dopravní omezení, kde silničáři uzavřeli levý jízdní pruh.
13: Postojíte si v koloně také na trase Nymburk Mladá Boleslav před Všechlapy, kde policie vyšetřuje srážku dvou aut. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
19: Teplé a suché počasí devastuje úrodu v Česku. Stát bude digitálně testovat e-doklady. Oprava trati komplikuje provoz tramvají v Praze.
20: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Současné počasí dělá vrásky zemědělcům. Teplo a sucho totiž negativně ovlivňuje letošní úrodu. Obilovin bude podle odhadů Českého statistického úřadu nejméně za posledních 14 let. Úroda řepky pak bude nejslabší za posledních 21 let. S propadem se počítá i u kukuřice anebo cukrové řepy. Stát poprvé v historii vyzývá veřejnost k zapojení do digitálního testování. Akce, která má prověřit funkčnost e-dokladů, probíhá proběhne už ve čtvrtek. Podrobnosti zjišťovala na ministerstvu vnitra naše reportérka Sára Voldánová.
1: Hezký den. Zapojení se do testu je zcela dobrovolné a jednoduché. Stačí, když si ve čtvrtek přesně ve 13 hodin otevřete na svém telefonu aplikaci e-doklady. Nutné ale je, abyste byli připojeni k internetu. Cílem je zjistit, jestli je aplikace připravená na mimořádnou zátěž před podzimními komunálními volbami. Při loňských volbách totiž měli někteří lidé kvůli přetížení problém s aktualizací digitálního dokladu. Aby test splnil svůj účel, bude potřeba, aby se do něj zapojilo několik desítek tisíc občanů. Z ministerstva vnitra Sára Voldánová.
20: Sáro, děkujeme. Soud potvrdil trest za věznění a týrání ženy v Seřemi na Lounsku. Muž se odsedí 15 let vězení. Tresty soud potvrdil i třem spolupachatelům. Ty čeká 6, respektive 5,5 roku za mřížemi. Rozhodnutí vrchního soudu je pravomocné. Pražský dopravní podnik začal s opravou tramvajové tratě v Chodovské ulici. Až do 28. srpna kvůli tomu nebudou mezi námi. Tresty soud potvrdil i třem spolupachatelům. Ty čeká 6, respektive 5,5 roku za mřížemi. Rozhodnutí vrchního soudu je pravomocné. Pražský dopravní podnik začal s opravou tramvajové tratě v Chodovské ulici. Až do 28. srpna kvůli tomu nebudou mezi náměstím Bratří Synků a Spořilov.

0: Veď mě dál, cesto má, zpíval Pavel Bobek na Blaníku a my se teď taky vydáme na cestu. Moravské toulky s Mirkem Táborským.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Tento týden vám nabízím tipy na výlet po krásných místech Moravy a začal jsem pro někoho možná nečekaně kousek od Ostravy. Po Odří je až překvapivě kouzelná krajina podél řeky Odry. Oblast protíná síť značených i neznačených turistických tras, které jsou díky rovinatému terénu ideální i pro rodiny s dětmi. Jsou tu například stezky označené zeleným listem. Některé se dají navštívit jen v zimním období, aby nebyly rušeni hnízdící ptáci. Za pozornost stojí především školní naučná stezka ve Studence a hlavně naučná stezka Kotvice, která je dlouhá zhruba 3,5 kilometru a vychází z Nové Horky. Vstup je však na vlastní nebezpečí, protože tu občas padají stromy, takže opatrně a pozorně. Po turistických trasách můžete projít také ze Studénky nebo Jistebníku do Polanky nad Odrou. Ale kromě přírodních krás má Poodří i bohatou historii. Významnou a obnovenou památkou je zde zámek Nová Horka, který vznikl přestavbou původní tvrze, doložené už v 16. století. Do roku 1945 ho vlastnil rod Peterů z Lilie, pak jim byl znárodněn a sloužil především jako sociální zařízení. Dnes ho vlastní Moravskoslezský kraj a spravuje Muzeum Novojičínska. Je postupně rekonstruován a už můžete přijít na prohlídku. Zajímavou památkou je i zámek v Bartošovicích. V zámeckém parku stojí Josefínin platan, který je největším stromem svého druhu v republice. Obvod kmene je 855 cm a výška 32 metrů. Podle pověsti jej v roce 1834 zasadil Josef Jiří Meinert na památku své družky hraběnky Josefíny Pachtové. A za návštěvu stojí i Bartošovický mlýn, který je ojedinělou technickou památkou. Jeho pohon a zařízení tvoří celek, který je jediný funkční svého druhu v Moravskoslezském kraji. Poznávací výlet za přírodou i památkami po Odří vás prostě nesklame. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Tak to byly Kabáti, hezky česky na Blaníku a Stará Lů. No a za chviličku další česká písnička, dáme si Evu Farnou. Mimochodem, Eva Farná, ta se nebojí vystoupit z řady, já tu holku miluju. A tentokrát překvapila výraznou změnou účesu. Možná jste to už někde zahlédli. Dlouhé tmavé vlasy s takovým tím blond melírem, který doteď měla, vyměnila za polodlouhé mikádo v teplých hnědých tónech. Novou vizáž předvedla během pracovního pobytu v Polsku, kde má stejně jako v Česku početnou fanouškovskou základnu. A teda musím říct, že vypadá fantasticky. Strašně jí to sluší. No tak to je paráda. Vidíte, jak málo stačí. Člověk prostě udělá jenom jednu věc a najednou, jo, jednak se o tom mluví, že jo, samozřejmě, tak když jste Eva Farna, tak je to logické, ale hlavně úplně vás to prostě změní. To je paráda, to já miluju. Ježiš, já už jsem měla na hlavě kde co. No nic, za chviličku Eva Farná vám boky jako skříně, taky No Name a písnička Čím to je. Jsme Blaník.
1: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz. Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
4: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
5: K čemu vám jsme dobrý?
6: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
0: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

0: Tak to byly No Name a písnička Čím to je. No Name a její frontman Igor Tymko, který mimochodem zpívá i písničce Slunce dál svítí.
1: Slunce dál svítí.
2: Na rádiu Blaník.
0: No a právě tahle naše výroční písnička přináší během léta na Blaníku peníze. A včera to bylo naprosto fantastické, protože paní Renata vyhrála díky téhle písničce 15 000 korun. A úplně nejvíc nejúžasnější bylo, že se tak stalo během mého vysílání. Takže jsem se mohla radovat s ní, kdo to zpívá.
3: Kateřina Marie Tichá.
0: Kateřina Marie Tichá. Definitivní poslední odpověď. Je to tak! Je to tak! Mně se strašně líbí, jak paní Renata už šla jako s tím hlasem nahoru a už to vejš nešlo, ale ona to ještě vytáhla, protože ten šok a ta radost v jednom, no to je prostě, to neuhlídáte. Přátelé, bylo to za 15 tisíc, ale teď už zase hrajeme o 5 tisíc korun, ale i to jsou tedy super peníze za mě. Takže poslouchejte Blaník dál, ať vám písnička Slunce dál svítí neunikne, protože může zaznít skutečně kdykoliv. No a když budete první na lince a trefíte se a uhodnete, kdo zpívá v hudební ukázce, 5 000 bude vašich. No a když se to nepovede, peníze putují do dalšího herního kola. Tak držím pěsti.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Jo. No a Blaník hraje dál, pokračujeme dál. Za chvilku už kolega Jirka Frélich, taky Honza Rýdl dorazí, takže vás čeká opět hodinka plná informací ohledně silnic a dálnic v Česku. No a já se loučím a těším se na vás zase zítra, tak mějte bájoden a hlavně usmívejte se.
2: Příběhy s dobrým koncem.
1: Přesně takové máme nejradši.
2: A nyní vám mohou přinést i něco navíc.
1: Zažili jste někdy něco zajímavého při svých cestách na kole?
2: Pojďte si to s námi připomenout a získejte praktický cyklistický balíček od MND,
1: kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun.
2: Každé ráno od 6 do 9.
1: U nás na Blaníku. Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
2: Dobré rady do zahrady a do kuchyně.
0: Přesně tak. Tentokrát i do kuchyně. A došlo i na recept na tapenádu. Do mísy dejte olivový olej, aby pokryl dno. Do oleje přidejte trochu balsamika podle chuti. Kdo má rád výraznější chuť, přidá víc. Na to dejte hrst nakrájených zelených oliv. Hrst nakrájených sušených rajčat v oleji. Pozor, opravdu použijte ty v oleji. Sušená rajčata bez oleje nejsou vhodná. Všechno to zakápněte citronovou šťávou a pořádně promíchejte. A na závěr bylinky. Skvělou volbou je třeba pažitka nebo petržel. Může se použít i nadrobno nasekaná jarní cibulka. A pozor, jdeme do finále, které si můžete poslechnout na našem webu radioblaník.cz. Jo a dobrou chuť.
2: Dobré rady do zahrady a do kuchyně.
4: Na rádiu Blaník. To nejchutnější české kuře na váš stůl přináší Dobré kuře Sklatov. Přední producent kuřecího masa a uzenin. Dobré kuře Sklatov. Na ingrediencích záleží.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso Sklatov. Dobré kuře Sklatov. www.dzklatovi.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
12: Že nic neřešíš.
11: Přesně.
12: Proto jsme vybrali auto ESA.
11: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Robbie Williams a písnička Feel. Na Blaníku krásné úterý, hezké odpoledne přeje Jirka Frelich. Těšte se po 16. hodině na Honzu Rýdla a taky na Michala Hruzu a písničku pro Emu. Zazní i Slza a Celibát. Chci dál spát spolu za celibát. A nebo Karel Gott. Vlna letá, si příští od něj. Na Blaníku hrajeme hezky česky celé léto. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
4: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 11 až 7 stupni. Zítra pak čekejte jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno a v odpoledních maximech naměříme 25 až 28. Pršet nebude vůbec. Jdeme na silnice.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
5: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Blaník za volantem.
4: Pozorněte na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové. Proč ví Marcela z dopravního centra ŽSD?
6: Čekají vás dvě nehody na 39. a 42. kilometru. U obou nehod se zdržíte minimálně. Kolona se tvoří na dálnici D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem. Zpomaluje se na 9. kilometru, popojíždět budete po 14. Důvodem je dopravní omezení. Zdržení je tam 20 minut. A o kousek dále se tvoří kolona z důvodu dopravní nehody na 25. kilometru, kde necháte dalších 10 minut navíc.
4: Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod. Jsou tu zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
4: Ve vedrech nesmíme zapomínat na pitný režim. Vodáci i přes sucho řeky sjíždějí. Česko čeká vesmírná podívaná. Radio Blaník. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Tropické teploty stále sužují Česko. Horko, dusno a sucho mohou způsobit zdravotní problémy, jako je úpal, úžeh anebo křeče z přehřátí. Potížemi může být i vyčerpání. To se může projevit i několik dní po pobytu na slunci. Jak ho poznáme, říká ze Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
7: Projevuje se pocením, bledostí, únavou, slabostí, svalovými křečemi, závratěmi až mdlovou, nevolností či zvracením. Tělesná teplota může být normální, kůže ale studená a vlhká. Lékařská pomoc je nezbytná, pokud jsou příznaky závažné a nebo pokud postižený trpí vysokým krevním tlakem nebo má problémy se srdcem.
4: Důležitý je správný pitný režim. Vypít bychom měli 2 až 3 litry tekutin za den a nejlepší je střídat čistou vodu s minerálkou. Ačkoliv jsou prakticky všechny řeky v Česku kvůli suchu na nižších stavech, vodáky to neodradilo. Půjčovny lodí hlásí velký zájem a lodě jsou hodně rozpůjčované. Třeba v Plzeňském kraji jsou sjízdné řeky Berounka, Otava a Mže. Maďarsko má nového prezidenta. Parlament hlavou státu zvolil ex-předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. Opozice volby bojkotovala. Podle tamních médií byl Baka jediný kandidát. Zítra a v noci na čtvrtek bude obloha kouzlit. Vyvrcholí meteorický roj Perseid a čeká nás i výrazné částečné zatmění slunce. Navíc českým pozorovatelům bude přát počasí. Čeká nás jasná obloha. Úplné zatmění budou pozorovat ve Španělsku a i tam očekávají dobré podmínky. Tolik zprávy, teď už se na vás těší Jirka.
8: Ano, těším se a za minutu bude 16. hodina.
3: Jirka Frélich
5: na Rádiu Blaník.
8: Eliška vám prozradí, koho potkala na chodbě.
4: Tam očekávají dobré podmínky. Tolik zprávy, teď už se na vás těší Jirka.
8: Ano, těším se a za minutu bude 16. hodina.
3: Jirka Frélich
5: na Rádiu Blaník.
8: Eliška vám prozradí, koho potkala na chodbě.
4: Honzu Rýdla.
8: Honzu Rýdla, ano, je tady Honza Rýdl živě. Těšte.

0: Depeche Mode na Rádiu Blaník. Krátce po 16. hodině do studia dorazil Honza Riedl.
1: České silnice a dálnice z první ruky.
2: Honza Riedl.
1: Dopravní expert Rádia Blaník.
0: Honzo, hezké úterý.
3: Krásné letní odpoledne, dobrý den.
0: Honzo, jaká je situace?
3: A je taková prakticky běžná, i když dneska máme poměrně hodně nehod, ale k tomu se ještě vrátím. V tuhle chvíli, když se podívám na kolonky, tak Brno z jedné z druhé strany nějakých 15-20 minut. Jo, od Prahy to mají kamiony na hodinu, tam se kuci omlouvám. Potom na Pražském okruhu ve obou směrech je husto, tam je taky plus 15 minut, jeden i druhý směr, speciálně mezi Barandovem a D5. No a ty nehody, ty opravdu jsou dneska jak nasypaný na D1, to je u Lipníka, něco je na D11, to je od Hradce před Prahu na 12. Jo, a taky v koloně právě před Brnem ve směru od Prahy na 189. Tam si myslím, že jsou dva kamiony v sobě, prosím vás, dávejte pozor. Nehledě na to, že ta statistika opravdu je k nakopání za poslední týden, myslím, že to dokonce vykázalo 8 mrtvých, ale to fakt nechcem, proto to nestavíme. Respektive stavíme to proto, aby tyhle čísla nebyly. Prosím vás, ale spolupracujte s náma, koukejte před sebe. Hele, dneska třeba byla nehoda na D1 na 30. kilometru směrem na Prahu. Osobák, podle všeho, jako myslím si to já, jo, třeba to tak není, ale myslím si to, prostě nekoukal, naboural do kamionu a za ním dodávka, hele, dokonce pancéřová dodávka na peníze, jo, taky nekoukal, bác do něj a narval ho pod ten kamion, byla tam vrtule, byly dva takový jako docela, ale snad dejchaj, no. Tak prosím, prosím, koukejte před sebe.
0: No, to jsou smutné informace, co řeší vlastně v létě ředitelství silnic a dálnic, co teďka v létě máte
3: my
0: jako aktuální věc.
3: Makáme na plný pecky, vlastně vy to víte líp než my, že jo, jako, víte co, já jsem si říkal, že v tom létě, že já se vždycky sem tady na ten mikrofon na vás vrhnu a teď to na vás chrlím a teď prostě jako si všichni představujte a uvědomujte si, co všechno děláme. Já dneska na vás taky můžu vysypat, že jsme začali rekonstrukci D11 mezi od Poděbrad na Sadskou, že jo, za 2,5 měsíce tam vyměníme vozovku, nebo třeba, že začínáme úpravu vozovky na Pražském okruhu mezi D1 a tunely, budeme tam brousit, penetrovat, prodlužovat životnost, zlepšovat protismyky, nebo teďka ve čtvrtek vám řeknu, a to zajímá úplně všechny, jako končí oprava Kbelský, to sice jsme nedělali my, ale tohle, tím vším já vás můžu takhle zahrnovat, ale myslím si, že v létě možná bychom si mohli i třeba jako trochu něčím odpočinout, ne?
0: Jsem
3: si říkal, že já bych si taky odpočinul, tak jsem jel do Krkonoš. Hele, ale mě ten asfalt prostě dostihne. Já jsem z tréninkových důvodů jsem stoupal po sjezdovce nahoru, jo. Hele, zapocenej v tričku, v brejlích opravdu k nepoznání, jo. A tam v půlce té sjezdovky tam byly tři nějaký dřevorubci nebo správci sjezdovky nebo něco takového, koukali tam, bylo tam čerstvě vykáceno a jeden se ke mně otočil a říkal: "Tady nebude dálnice, že ne, pane Riedl?" No tak mě překvapila, pak jsem si říkal: "Sakra, chlapi, odstáhněte si to klestí na stranu, za chvíli jsem tady za asfaltem." Tak jsem si myslel, že jsem jim to vrátil, no. Hele, neberte to úplně všechno tak strašně vážně, trošku si občas někde oddechneme.
0: Dobře, mě ale stejně zaujala ta dálnice D10 na Hradec, pardon, D10 na Turnov, to je ten nájezd Kbelská, a D11, že jo, tam to bude trvat nějakou docela dlouhou dobu.
3: Naopak, krátkou, původně si projektant myslel, že 7 měsíců, stáhli jsme to na 2,5.
0: A ta dálnice je tam někde z 90, ne?
3: No jasně, tam ten původní beton, co je bez pod, tak ten je z roku 1990, když se tenhle úsek dával do provozu a my jsme na to potom, když už dosluhoval, napláceli trošku asfaltu a ten už má taky dost, takže teď to komplet vyměníme.
0: Dobře, super. Slza a celibát a za chvíli je Honza Riedl zpátky.

0: Václav Neckář a tu kytáru jsem koupil kvůli tobě a Honza Riedl tady.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník.
2: Co pak Vašík, to je bourák.
0: Že jo. No, jo, tak jo. Abychom to nezamluvili, jen to tady prolétlo, ale mě hrozně potěšilo, co řekl Honza. V minulém vstupu, pokud jsem to správně pochopil, Honzo, když se jede z centra Prahy, tak jako na D10 a pojede se přes Kbelskou, tak už se nebude muset přes D8 počkat na semafor zpátky, počkat kolonu a dojet potom po Vysočanský radiál. Ale
2: bude to z druhé strany je to taky blbý. Tak to opravdu skončí, potvrzuju. Ptal jsem se TSK Praha, protože to je jejich investice a jejich akce, tak to skončí opravdu teďka tento týden ve čtvrtek. Snad nějak v nějakých podvečerních hodinách, nějaká 5., 6., 7., něco takového, v pátek už pofrčíte všichni na víkend, pokud pojedete tury, tak bez jakéhokoliv omezení, což je bájo, si myslím. Ale pojďme furt jako bejt jako taky trochu jako nepražský, že jo? To je furt nějakého vysílání kolem Prahy a tohleto. Pojďme třeba na Vysočinu, jo? Třeba myslím si, že tam udělám dvě radosti, protože teďka tento týden bude končit oprava vozovky na silnici 38, to jsme mezi Jihlavou a Havlbrodem, a to není všechno, protože my uděláme radost i na trase mezi Humpolcem a Pelřimovem, tam klidně se stálo na tom pitomým kivadle i 40 minut, vím to, já jsem se tam to trošku jako vyhejbal, já jsem tam teďka nejezdil, ale vím to, jo? Taky jsem tam odsaď měl pár telefonátů. Tak to je taky oprava vozovky, která tenhle týden bude končit. To znamená, i mezi Humpolcem a Pelřimovem bude svatosvatý klid. Podobný klid, jako třeba zavládne na té, už jsme dneska o tom mluvili, na té D11, na té Hradecký mezi Poděbrady a Sackou, kde probíhá generální výměna vozovky. Hele, tam vám řeknu taky takovou letní, takový zážitek. Já jsem tam dneska byl, dělal jsem tam briefing a teď tam v jednu chvíli se tam zastavila kolonka, která tam normálně, ale jezdil ten provoz úplně v pohodě a nejo v té koloně prostě zastavil chlap a tak jako vstekle vystoupil z auta a teď koukal prostě, jako jestli je tam dost lopat, nebo jestli ty bagry jako dost tam funějí a prášejí nebo něco. A evidentně se vstekal, k němu šel, říkal jsem, prosím vás, hele, nevystupujte, zůstaňte v autě, jste přeci jenom na stavbě, něco vám spadne na nohu nebo něco takového. Jo, a on se zlobil a říká, děláte to znova a znova, je to k ničemu ta vozovka. Já jsem říkal, hele, naopak, teďka tu vozovku vyměníme, ta bude mít životnost 20 let, záruku 10 let, tak vás tady představ, vydržte ty 2,5 měsíce, jo, mělo to být 7 měsíců, vydržte 2,5 měsíce a budete mít 20 let klid. Hele, a on ti se tak jako usmál a říkal, tak pane Riedl, já vám budu věřit. A vlezl do auta a za chvíli jel.
0: Paráda. Tak SMSky už tady skáčou 603 118 118, Honza Riedl odpoví a budeme mu věřit. Karel Gott a Plnoleta, za chvíli na Blaníku, hrajeme si dál hezky česky.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
5: V Lenar Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
4: Potřebujete auto na výlet?
5: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
4: Nebo chcete styl na každý den?
5: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
4: Vyberte si svůj Tucson na lenarmotors.cz.
5: Lenar Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
6: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
11: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady! zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
14: Oba.
16: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
17: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
18: Potřebujete dětské kolo,
19: ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
18: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
19: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
18: Raskal
19: a Bíny.
18: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
19: HappySport.cz.
20: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
21: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
20: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
22: tisku.cz.
23: Náplně hned.
24: Halo, halo, tak to tu ještě nebylo. Zveme vás do zámecké tančírny pod širým nebem na zámku v Kostelci nad Černými lesy. V pátek 14. srpna od 19 hodin vás zveme do krásných prostor zámku, kde zažijete noc plnou hudby, tance a bohaté tomboly. Přijďte se 14. srpna v 19 hodin zadat k tanci na zámek v Kostelci nad Černými lesy. lesy.czu.cz.
25: Pozor, pozor! AA Auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
26: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
25: AA Auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
26: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Legendární ABBA na Blaníku a teď taky legendární mluvčí Honza Riedl.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník.
2: Já bych to s tou legendou nepřeháněl, jo? Pojďme státní úředník, to mi stačí, jo? Ale těch SMS-ek, to je legendární množství.
0: No to je teďka, no, přišlo hodně, tak pojďme na ně. Kdy v Brně skončí uzavírka na ulici Kšírova, ptá se Marek.
2: Marku a celé Brno, strašně rád bych řekl, že to není náš asfalt, ale je to náš asfalt, protože uzavírka Kšírovy ulice souvisí právě s tou výstavbou kapacitního křížení dálnice D1 a D2. To znamená, že i Kšírova si od nás uleví a stejně tak jako doprava příští léto.
0: Jitka z Bíliny se ptá, zda silnice z Bíliny na most už několik let je před Obrnicemi zúžená, zda to tak zůstane navždy, a má moc ráda Honzu Riedla, tady píše, má skvělý smysl pro humor, tak snad to není humor.
2: No, teď nevím teda, jak mám reagovat, Jituško, prosím. No hele, smysl pro humor tady vám asi bude ještě trochu potřeba, tady na tom úseku mezi Bílinou a mostem u Obrnic. Tam jsou dvě místa, které jsou opravdu k nakopání. Na jednom je nestabilní svách a druhý je tak jako podvrtaný, protože tam byla nějaká dříve hornická činnost. Jedno místo monitorujeme, u druhého už projektujeme. V každém případě máme v plánu, já doufám, že to klapne, jo, že to nebudeme posouvat v příštím roce, že bychom s tím opravdu technicky s bagrama měli něco provést, tak si držíme palce.
0: Posluchačka se ptá, jak to vypadá s obchvatem nebo průchvatem Třebíče.
2: Průchvat Třebíče, no vtipe, vyskoč. Hele, pojďme být věcní, technický. Obchvat Třebíče, Třebíč strašně moc potřebuje vytáhnout opravdu provoz z centra města, strašně moc, takže máme projekt, máme připraveno. Předpokládám, že stavební povolení dostaneme asi tak někdy na podzim, před podzimem. Na konci letošní stavební sezóny bychom rádi zahájili nějakou technickou přípravu a plán samotné výstavby, to znamená tanec bagrů přímo na trase, bych viděl nejpozději mezi lety 28 30. Kdybychom začali příští rok, bylo by to moc prýma.
0: Pan Řebíček se ptá, proč se dělají nové dálnice dvouproudé, když v Evropě už jsou tříproudé.
2: No jasně, samozřejmě, a Němci vždycky pracují v noci a my nikdy, že jo. Hele, já teda nevím, jak to máte vy, jo, ale já když jsem naposled jel třeba z Vídně na Graz, jo, tak jsem tu tříproudovku taky nějak jako jo, za Vídní, jo, kousek, jo, ale to my taky rozšíříme dálnice tady u Prahy taky, stejně tak jako ji rozšíříme kolem Brno, nebo třeba jako když jedete po A6, že jo, z Rozvadova na Norimberg, taky je to čtyřproudovka. Hele, pojďme to stavět podle toho, kolik tam jezdí aut, jo. Tam, kde jezdí kolem, řekněme, do nějakých 40 tisíc za 24 hodin, tak tam postačí ten čtyřpruh. Co je nad 40, kolem 50, tak tam už ten šestipruh, určitě máte pravdu, je potřeba.
0: Zdeněk se tady ptá, Mladá Boleslav, kosmonosy, kdy bude dodělané vodorovné značení, pozoruje to už nějakou dobu při snížené viditelnosti, je to fakt na nic, píše Zdeněk, musím dodat, jel jsem dneska po D10, kousek toho úseku, tam je bez značení.
2: No jasně, Zděndo, to je lumpár na co, ale já se vám nedivím, opravdu zváží za prší. Ne, ale napravíme to, protože tam jsme to VDZ-ko, vodorovné dopravní značení, čáry na silnici, přeložím do češtiny, jsme tam nedávali, protože tady připravujeme rekonstrukci povrchu, která začne tenhle týden. Vyměníme tam 4 kilometry a už v pátek začínáme frezovat, to znamená, tam půjde novej asfalt, samozřejmě potom s novýma čárama. Jo, a až tím budeme hotoví, tak ty čáry, co tam dáme, tak se vám nebudou líbit, ty budou jenom takový, budou se zdát jako odfláknutý. Na čerstvý asfalt nesmí ten finální plast, jo. Nejdřív to musíte tak půl roku zajezdit a potom teprve se tam dává opravdu finální čáry.
0: Mm-hmm. Dotaz od Tomáše, ptá se Honzy Riedla, jestli není v plánu zvýšit rychlost na silnici z Ostrova do Karlových Varů po tak krásné nové silnici, se jezdí 90, je to za trest a občas ještě policie.
2: To je lahutka, to je silnice, taky z ní máme radost. No. Hele, no tak jako uvažujeme o tom, že bychom tam dali 110, samozřejmě, ale podmínkou je úprava mimo úrovňové křižovatky Bor a připojení u čerpací stanice Hájek. A samozřejmě taky připojovací pruh u čerpací stanice Všeborovice. Tohle všechno máme v plánu. Tak ještě chviličku si tam hleďte své peněženky s 90, jo, opatrně, a myslíme, co uděláme.
0: Zbindě se ptá, po D5C jede na Plzeň a za sjezdem na Zdice 29. kilometr, jsou v levém pruhu strašné nerovnosti, jo. Na asfaltu nedávno tu byl uzavřený pravý pruh, jo. Protože se tam prý propadl asfalt, budeme to řešit, ptá se.
2: No hamba z Zdenouši, hele, máme pravdu, máte pravdu, máš pravdu, vlastně budeme si tykat, jako máme jednu dálnici společnou, ne. Hele, ta opravdu, dokonce i nedávno pan generální ředitel, že se doříkal, že je to třeba, už tady tu opravu připravujeme, ale taky je pravda, že D5 je suverénně nejrekonstruovanější dálnice v České republice v tuhle chvíli, a kdybychom opravili úplně všechno najednou, kdybychom to začali všechno dělat, ale tak po té dálnici nikam neprojedete, nedojedete, jo, protože furt byste kličkovali někde kolem nějakých omezení. Takže tady jeďte opatrně a opravdu to máme v plánu a v merku. Ale díky za upozornění.
0: Zbindě, jenom krátký dotaz ještě, proč jsou značení kilometrů vždycky vpravo, ne třeba uprostřed té dálnice?
2: No, protože to bychom se učíslili úplně, jo. Když potřebujete, kde jste, tak každý půl kilometr vpravo hledejte, jo, dík.
0: Kdy bude kruhák u Strohařova na Benešovsku?
2: Odpověď jednoduchá, nevím.
0: Dobře, Milan, ten se ptá, proč je ve Valíku zase omezení na 80 km za hodinu?
2: Milane, už není, už je tam stovka, já vím proč, ale stydím se tak, že to radši neřeknu, jo?
0: Zapomněli.
2: Ale nebojte, pojďme dál, krucinál.
0: Dálnice Brno Svitavy, kde bude?
2: No jasně, to je ten projekt rychlostní komunikace číslo 73. Ono to není oficiálně dálnice, a bude to buď čtyřpruh nebo třípruh, jako ten střídavý, znáte to. Už ten projekt máme připravený. Vypadá to, že stavět by se ty první úseky, on to taky není krátký, mohly začít někdy na přelomu desetiletí, 29, 30, 31, takhle nějak, jo, ale v tuhle chvíli pochopili jste, že úplně nedokážu být a hlavně si neodvážím být konkrétní.
0: No a poslední dotaz vezmeme, kdy se hrábne do země u Mníšku do Friedlandu, no asi tak, Mníšek u Liberce.
2: No asi jo, ale to já se musím podívat, jo, Kamila už mi napsala, to je úžasná. Tak Mníšek Friedland, to je silnice 13, letos větší opravu nechystáme, připravujeme obchvat Krásná Studánka Dětřichov, začít chceme stavět v roce 29, dokončit v roce 32, úsek dlouhý 8,5 km, předpokládáme zaplatit cenou 2 miliardy. Kamilo, seš úžasná, bylo to just in time.
0: Tak Honza Riedl s námi na Blaníku. Honzo, hezké
2: úterý. A celý zbytek mýho týmu samozřejmě tak. Miluju vás.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna. Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
3: Už tam bude?
4: Nech toho!
3: Raději už tam bude?
4: Přestaň! Štěje mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet Corvette,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
1: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: Jedna dlouhá noc, Helena Vondráčková teď na Blaníku a za chvíli 17. hodina. Těšte se na Františka Nedvěda a krásnou písničku 19.
1: Nikomu se ani nesní, že máš oči jako lesní med.
0: A taky na Petru Janou písničku Říkej mi. A jedny legendární holky z naší školky, Standa Hložek a Petr Kotwald. Na Blaníku hrajeme hezky česky celé léto. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Na okno nebo na auto?
3: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku.
2: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
3: Sbírejte je s námi celé léto
2: na všech našich akcích a výjezdech.
3: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
2: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
5: Vy, vykat, Avidon, vidra.
4: Avidon?
5: Jasně, Avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, Osmo a Luxol. Vruty, šrouby, lepidla a silikony.
6: Ty má maminka.
5: No prostě všechno na jednom místě.
7: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
8: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
9: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra budeme mít většinou jasno nebo skoro jasno, jen velmi přechodně polojasno a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 25 až 28 stupňů. Pršet nebude vůbec. Od čtvrtka se začne opět oteplovat. Teď se vydáme na silnice.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
9: 10 minut necháte na D1 na výjezdu z Prahy na Brno. Podrobnosti má Marcela z dopravního centra ŘSD.
14: Zpomaluje se na 19. kilometru, po pojíždě budete k omezení u mostu Šmejkalka. Kolona se tvoří na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem. Zpomaluje se na 9. kilometru, po pojíždě budete po 14. Zdržení je tam 20 minut. O kousek dále se tvoří kolona z důvodu dopravní nehody na 25. kilometru. Tam necháte dalších 15 minut navíc. 15 minut necháte na Pražském okruhu ve směru z letiště k dálnici D1. Od plzeňské dálnice se kolona tvoří ke sjezdu na Ořech.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
15: Hnutí ANO dál vede průzkumy. Letošní rok patří podle meteorologů k nejsuším. Na severu Čech se rozroste železniční síť.
3: Rádio Blaník.
15: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se sněmovní volby konaly v červenci, ovládlo by je hnutí ANO. A to se ziskem 34%. Druhý by z 15% skončil opoziční STAN, jehož podpora posílila. Třetí příčku by pak obsadila ODS. Vládní motoristé by se do sněmovny vůbec nedostali. Vyplývá to z průzkumu agentury Median. V Česku patří letošní rok zatím k těm nejsuším od roku 1961. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se navíc z hlediska spadlých srážek vyvíjí ještě hůř než ten loňský. Od začátku roku do včerejška spadlo podle předběžných údajů jen 289 mm srážek. Liberecký kraj chce posílit vlakové spoje. Aktuálně vypsal veřejnou soutěž na dopravce. Od prosince 2029 má zajišťovat spojení z Liberce směrem do Hradce Králové a Pardubic. Kraj požaduje moderní hybridní vlaky, říká náměstek hejtmana Daniel David.
16: Počítáme s tím, že bychom rádi, aby to nebyly motorové vozy, ale aby to byly ideálně vozy, které budou samozřejmě nízkoemisní nebo minimálně nějak částečně. My požadujeme, aby vlaky uměly jezdit jak na elektrickou energii, buď to střídavý nebo stejnosměrný proud, případně na baterky.
15: Celková hodnota zakázky by měla vyšplhat na více než 6 miliard korun. A u dopravního tématu zůstaneme. Zítra začne v Praze výluka jedné koleje mezi Smíchovem a Radotínem. To bude mít vliv na provoz. Některé zastávky vlaky neobslouží a některé soupravy nepojedou. Bližší informace najdou cestující na webech a v aplikacích Ropidu nebo dopravců. Tolik zprávy, teď si slovo bere Jirka.
0: A já přeji krásné úterý.
2: Jirka Frélich
3: na rádiu Blaník.
0: A za chvíli předám svoje slovo dál, a to na Moravu, konkrétně na Zlínsko, kde bude další blanický letní koncert a vypravil se tam náš blanický krajánek, tak poslouchejte i za pár minut. Do té doby třeba Olympik a Osmý den, anebo slovenská skupina.

0: Village People a písnička YMCA. Slíbil jsem blanického krajánka, sliby se mají plnit.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: Nejenom o Vánocích, ale klidně i v létě. No a když je to léto, tak blanický krajánek zavítal do Zlínského kraje, protože kousek od krajského města Zlín bude náš páteční blanický letní koncert. Vlastíku, ahoj.
3: Jirko, ahoj, tak já tě zdravím, samozřejmě všechny posluchače Blaníku. Já jsem v Napajedlích ve Zlínském kraji, kde se už tento pátek uskuteční další blanický koncert. Za okamžik prozradím podrobnosti, ale teď tu mám taky pana místostarostu Vilema Skálu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Když se řeknu Napajedla, přece jenom posluchači nás poslouchají po celé České republice, kdyby dojeli. Co tady všechno je?
4: Napajedla jsou dobrým místem pro výlet a odpočinek v přírodě. Můžete vyrazit například do lesoparku Kalvárie, kde najdete naučnou stezku a krásné výhledy na celé naše město Napajedla. Zároveň také jsme skvělým výchozím místem pro cyklovýlety. Prochází tudy cyklostezka podél řeky Moravy a velkým lákadlem je samozřejmě všem známý Baťův kanál. Výlet na kole tak je možné spojit třeba s plavbou lodí a užít si Napajedla úplně z jiné perspektivy. No a pokud se vydáte přímo do centra města, tak si určitě všimnete jeho dominant, což je novorenesanční radnice a kostel svatého Bartoloměje.
3: No a taky tady máte klub kultury Napajedla, kde se už uskuteční tento pátek ten blanický koncert. Jak se těšíte?
4: Já se těším moc, já doufám, že to nádvoří za novým klášterem, jak se to správně oficiálně jmenuje, bude narvané prasknutí.
3: Já si pamatuju, že před dvěma lety to stálo za to, takže doufám, že i letos přijdete, že si to užijete, protože zaspívají Petr Kolář, Tereza Mašková, skupina Slza, naše blanická kapela, vstupné se platit nebude a startujeme krátce před půl pátou. Jo a pozor, i tady si budete moci přijít pro tu naše zbrusunovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám může přinést i 100 000 korun. Takže doporučuju, pane Skálo, my se uvidíme v pátek, tak se budu těšit. Ať se daří a do té doby nashledanou.
4: Já se taky budu těšit, mějte se nashledanou.
2: Užijte si léto v přímém přenosu.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: No a Vlasta Suk, ten taky v pátek bude uvádět ten náš blanický letní koncert. Zdravíme Napajedla, zdravíme Zlínsko a moc se těšíme. A tady je jedna blanická. Blanické přání. Tak krásný poslech, hezké úterý.

0: Petra Janu a písnička Říkej mi, tak já vám něco prozradím. Jedna jediná písnička stačila k tomu, aby ty telefony se tady naprosto rozblikaly a nekončilo to ani během této písničky. Ano, před Petrou Janu zaznělo Blanické přání. Je to Blanická písnička, ale ta vznikla k 15 letům našeho rádia a to není ta výherní. Ta, na kterou určitě čekáte a kvůli které voláte, to je písnička Slunce dál svítí. Je to jiná Blanická písnička. Poznáte podle toho, že slunce dál svítí. Jako venku. Slunce dál svítí. Ke čtvrtstoletí našeho rádia jsme si nadělili tuto písničku. No a pokud se dovoláte na konci písničky, tak jistě víte, že se hraje o 5000 korun. No ale před námi František Nedvěd. A taky Michal David. A kdy zazní ta písnička Slunce dál svítí, to je trošku ve hvězdách, ale držím palce.
1: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat, ten obchod mám rád.
9: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
10: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
11: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
12: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
13: Tak já jdu, miláčku.
14: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
13: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
14: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
13: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
14: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
15: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
16: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
17: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
18: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Právě teď na Blaníku dozněla Taylor Swift a písnička, která dozněla, si myslím, že může někoho inspirovat k tomu, že zítra si zapne Blaník i ráno a poslechne si další cyklový let, který nám můžete například v SMS-ce napsat třeba i ten svůj příběh na 603 118 118, protože na Blaníku tento týden sbíráme vaše historky, které se týkají právě výletů na kole. No a dnes ráno se mi to moc líbilo. To byl velmi hezký romantický příběh. A kdo náhodou neslyšel krátce po půl osmé, tak jenom krátce. Zavolali jsme posluchači Davidovi, který nám poslal SMS-ku.
1: Dobré ráno přeji.
2: A vy jste nám poslal krásný příběh. Adelka ho přečte.
3: Bývalá přítelkyně mě donutila koupit kolo, po roce jsme se rozešli a já sjel projet na tom kole a v nepřehledné zatáčce jsem se srazil s protijedoucí ženou a s ní jsem dodnes. Tak děkuji kolu.
2: To je nádherný příběh, opravdu jste spolu dodnes.
1: Ano.
0: Je to hezký příběh. Napište i ten svůj, jaký máte, co se týká kola a cestování na kole. Odměníme každé ráno jednoho z vás cyklistickým balíčkem od MND, který obsahuje cyklistickou láhev, cyklistický batoh, reflexní pásek, cyklistické nářadí, sadu osvětlení na kolo a možná to bude právě ta vaše historka zítra. Tím ale nekončíme. Na stránce www.mnd.cz/radio můžete už teď hrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 tisíc korun, tak se přihlašte.
4: Příběhy s dobrým koncem. Na Rádiu Blaník. Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 tisíc korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
0: A na Blaníku za chvíli Standa Hložek a Petr Kotwald a holky z naší školky a taky Lucka Bílá.
4: Manažer si to vydělá za jedno.

0: každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: A my pro vás máme další díl, tentokrát o spojení videoherní série Kingdom Come Deliverance a Sázavského kláštera. Doporučuji k poslechu.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: Šinasky a silný ročník 70. Na Blaníku si hrajeme hezky česky a rádi v tom budeme pokračovat i po té 18. hodině. A to velkým hitem Čechomoru s Lenkou Dusilovou, písnička Proměny.
1: A ty musíš být jiná, lebo mi tě pám.
2: A já se udělám.
0: Taky Tereza Mašková, písnička Dívej se na mě.
2: Tak dívej se na mě, jsem to já.
0: Skupina Jelen, Jana Kiršner, Co bylo dál.
3: A co bylo dál, jenom vím.
0: A co bude dál? Dál Blaník bude hrát hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
7: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
9: Vyslev se na to, Franto!
10: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Zdravíčko, hádáme se se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
11: Oba.
13: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
14: Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 11 až 7 stupni. Zítra nás pak čeká další den zalitý sluncem s odpoledními maximy mezi 25 až 28 stupni. Pršet nebude vůbec. Teď se vydáme na silnice.
5: Rádio Blaník.
15: Nejvíc pohody
5: a nejvíc českých písniček.
15: Za každého počasí.
5: Blaník za volantem.
14: Zdržíte se na D1 z Prahy na Brno, kde přesně ví Marcela z dopravního centra ŘSD.
16: 20 minut se zdržíte na dálnici D1 z Prahy do Brna. Zpomaluje se na 15. kilometru u sjezdu na Velké Popovice. Popojíždět budete k omezení u mostu Šmejkalka. Kolona se tvoří na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem. Zpomaluje se na 9. kilometru, popojíždět budete po 14. Důvodem je dopravní omezení na 14. kilometru. Zdržení je tam 20 minut. 15 minut necháte na Pražském okruhu u sjezdu na Ořech, a to v obou směrech.
14: Přejeme vám šťastnou cestu a v kolonách pevné nervy.
17: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
18: Houby podle mykologů zatím neporostou. Řidiče na D4 čeká další omezení. Pražskou Letnou opět zaplní nový cirkus. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Suché a horké počasí nepřeje ani houbám. V lesích houbaři nenajdou prakticky ani prašivku. Podle mykologů houby nerostou a minimálně do konce prázdnin ani neporostou. Situace je podle nich tragická a nejhorší za poslední roky. Plynulého provozu se řidiči na dálnici D4 jen tak nedočkají. Současné omezení u jíloviště, kde se kvůli stavbě nového mostu tvoří hlavně ve špičkách kolony, potrvá do 21. srpna. A na to naváže další omezení. Od 1. do 4. září se bude jezdit jedním pruhem v každém směru. Národní park Podyjí apeluje na turisty, aby v přírodě nenechávali hygienický odpad. Pohozené papírové kapesníky nebo vlhčené ubrousky totiž představují ekologický problém. Navíc teď v suchu, které v Česku panuje, se kapesníček rozkládá i měsíce. Už zítra startuje 23. ročník Mezinárodního festivalu nového cirkusu Letní Letná. Jaký program letos nabídne, prozradí naše reportérka Sára Voldánová.
11: Hezký den, tiskovka k Letní Letné je dost možná mojí nejoblíbenější prací v roce. Mám tu totiž možnost vidět hned 4 krátké ukázky z programu, každou úplně jinou a každou něčím podmanivou. Letos mě nejvíc zaujala inscenace Wolf od australského souboru Circa, ve které se dějí věci, které podle mě úplně popírají fyzikální zákony. Do Prahy dorazí také 2 oblíbené francouzské soubory a chybět nebudou ani české cirkusové hvězdy jako Losers Cirque Company nebo Cirque La Putica. Vstupenky seženete na www.letniletna.cz a určitě se na některém z představení potkáme. Z Letné Sára Voldánová.
18: Sáro, děkujeme, ze zpráv je to všechno a teď vám bude hrát Jirka.
0: Eliško, díky.
10: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
0: Rád budu rád a ještě k tomu přidám jednu zajímavost, a to jeden most, který přes řeku Dy výrazně pomůže nejenom řidičům. Tak pozorně poslouchejte za pár minut. Teď ale Jelen, Jana Kiršner a písnička Co bylo dál. Hrajeme si hezky česky.

0: Ilona Čáková a písnička Jedno tajemství. Taky bych pro vás měl jedno tajemství, už jsem to ale naznačil. Na Jižní Moravě velká sláva, konkrétně v Břeclavi. Tam totiž včera otevřeli nový most přes řeku Dyji a pro celou oblast to znamená obrovskou dopravní úlevu. Podrobnosti nám prozradí sám pan starosta Svatopluk Pěček.
1: Auta, co budou jezdit do průmyslové zóny, jezdí teď přes město, nebudou muset přes město. A myslíme i na okolní obce, protože dneska kamiony musí jezdit přes Kostice a Tvrdonice kvůli podjezdu u nádraží, který je nízký. No a když bude obchvat, tak už ty kamiony tam nebudou muset. Takže my spolupracujeme s okolními obcemi a myslíme i na ně.
0: Krásná zpráva, zdravíme do Břeclavy. Rádio Plus. Je to pár dní, kdy Marek Ztracený připlul s novou písničkou. Ta písnička se jmenuje Oboj si mé boty a tady na Blaníku vám ji rádi pustíme. Možná už jste slyšeli a možná ne, ale každopádně dál hrajeme hezky česky. Marek Ztracený.
2: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář. Vždyť to znamená.

0: Richard Miller a písnička Spočítaj ma, tak jsme to tady zase spočítali, do jakého roku se vypravíme. Já už to vím, už to tuším, zvlášť když jsem si vypůjčil jednu nápovědu z jedné šílené, bláznivé policejní komedie.
1: Rozložit policii v celém New Yorku?
2: Jo, ani mafiáni si se mnou nevěděli rady. Oni vůbec nemají smysl pro srandu.
0: Tak tušíte, do jakého tajemného roku se vypravíme zítra po 9. hodině? Já už tuším. Plus minus jeden rok, typl bych si. Dejme tomu, ale nebudu napovídat, tak zítra po 9. poslouchejte tajemný rok. Důvodu bude celá řada, třeba i ten důvod, že v tom roce byla opravdu velká spousta krásných českých písniček a ty si taky pustíme. No a na Blaníku za chvíli Tereza Mašková. Tak dívej se na mě. Zpívající růžovláska. A že jí to zpívá nádherně i naživo. A taky důvod si ji pozvat na další blanický letní koncert, ale o tom více za chvíli. Před námi její písnička Dívej se na mě a taky Divokej byl.
3: Víc nebo míň.
4: Tentokrát pro vás máme balíček dobrot pro vašeho pejska
3: za 5 000 korun. Tak hodně štěstí.
4: Víc nebo míň.
3: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
5: Víc nebo míň? Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecírodina.cz. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
3: Sluníčkové léto.
4: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
3: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
4: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
3: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
4: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
6: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
8: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
7: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
8: Tak teď už to zvládnem.
9: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
10: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok 0.
11: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
10: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
11: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok 0.
10: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
11: Maxi dotace.
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
13: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
14: Atención, señoras y señores!
15: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
14: Yeso!
15: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
14: La Tropical!
16: Potřebujete dětské kolo?
17: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
16: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
17: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
16: Raskal
17: a Bíny.
16: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
17: Happysport.cz.
18: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
19: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
18: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
20: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
21: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
20: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
21: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
22: Mat, ten obchod mám rád.
23: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
24: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: K čemu vám jsme dobrý?
3: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím, že čas smutku snad přešel.

0: Tereza Mašková, písnička Dívej se na mě. Musím říci, podívat se na Terezu Maškovou naživo, to je zážitek. Růžové vlasy, tím pádem ji nepřehlednete, ale zpívá naživo tak strašně krásně. Tereza Mašková třeba umí zpívat sama bez Marka Lambory. Náš příběh. Když vidím náš příběh. Na blanických letních koncertech nám dokazuje, jak úžasně jí to zní. A navíc s každým, kdo chce, si zatím udělala vždycky fotku. A věřím, že tak to bude i tento pátek, protože letní koncert Rádia Blaník bude i s Terezou Maškovou a směr na Pajedla vyrazí i skupina Slza. A taky naše blanická kapela a Vlasta Suk, ten se na vás těší. Přivezeme vám i Petra Koláře. S námi vyražte do Zlínského kraje, my se moc těšíme na tento pátek 14. srpna, začínáme za 5 minut půl páté.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: No a odpoledne, skoro už podvečer, až to odstartujeme, tak hlavně sebou vemte dobrou náladu, kamarády, protože to bude stát za to. Žádné vstupné se neplatí a abyste věděli, kam přesně dorazit, je to nádvoří nového kláštera na Pajedla. V pátek, to bude 14. srpna, se na vás moc těšíme.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: No a Vlasta Suk, můj úžasný kolega, nejenom v pátek na letním koncertě, ale za chvíli tady je taky za blanickým mikrofonem, protože se těší už na dnešní písničky na přání, tak vám já přeji hezký poslech. Před námi je taky Čechomoři, Lenka Dusilová, slíbil jsem proměny, nezapomněl jsem, za chvíli je to tady.
1: Není kolo jako kolo.
2: Tohle stojí rovných 90 tisíc.
1: A přesně 20 takových elektrokrasavců na vás čeká na webu MND. Tak to zkuste.
2: U nás na Blaníku vám k tomu dáme už nyní každé ráno speciální cyklistický balíček
1: s extra výbavou na vaše cesty.
2: Každé ráno od 6 do 9.
1: U nás na Blaníku.
2: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 tisíc korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Otava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
9: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
8: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: Tolik tedy Rockset Dangerous ve vysílání Blaníku. Zdraví vás Vlasta Sok, dobrý večer přeju. Za 3 minuty už bude 19 hodin a to znamená, že za okamžik odstartují interní písničky na vaše písemná přání. Mezi nimi třeba Jiří Korn a Chci tě mít.
1: Chci tě mít, mé dny prázdné jsou kdykoliv.
0: Taky Radek Tomášek, Helena Maršálková, Džínová láska.
1: Ta naše láska Džínová.
0: A nebude chybět Pavel Lidovič. Jedna bláznová uchlebavka nás čeká. Tak jo, jedeme dál, hrajeme hezky česky celé léto. Za 3 minuty už bude 7 večer.
2: spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. spokojenýpes.cz.
3: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
3: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Rádio Vlaník, počasí. Rádio
5: Vlaník. Zítra nás čeká další krásný letní den. S teplotami od 25 do 29 stupňů, severovýchod chladnější okolo 22 a v 1000 metrech kolem 17 stupňů Celsia naměříme. A jinak obloha bude většinou jasná, maximálně skoro jasná. V noci a po ránu pak teploty klesnou na 11 až 7 stupňů Celsia.
4: Vlasta Suk
6: na rádiu Blaník.
5: A společně si užijeme dnešní úterní večer, tak vítejte u poslechu Minutka a odbije 19. hodina. Písničky na přání začínají. Mám pro vás Turbo, píseň Hráč a za chvíli podle vás třeba Bobra Motýl. Vyznání.
4: Písničky na přání.
6: Na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: A pojďme na první vzkazy pro dnešní večer. A písnička krásná, teď komu poletí vyznání. Jituško, přeji ti k tvým narozeninám všechno nejlepší, kupu zdraví, moře štěstí, pohody a lásky, ať se daří, pá, Karel posílá. A ještě jeden vzkaz tu máme, přejeme všechno nejlepší našemu Milánkovi k 55. narozeninám, které měl v neděli. Máme tě moc rádi a do dalších let hodně elánu a zdraví. Přeje manželka Lenka a bratr Zdeněk s rodinou.

nádherné romantické vyznání. Tady na Blaníku Bobr a Motýl a před námi Lucie Vondráčková s písní Ty jsi ten nej. Dnes se slaví 40 let Michalka Marková z Plzně. Mydlíku, ty přeci vše víš, jen ti dnes chci říct, ty jsi ta nej a tebe já mám nejraději. Mařenka posílá písničku, tak si ji užijte.

0: Lucie Vondráčková a ty si ten nej, tady na Blaníku. A teď jedna krásná romantická písnička od Jiřího Korna. Dobrý den, chtěla bych poprosit o zahrání písničky pro mého miláčka Marka, který jezdí autobusem s tímto vzkazem. Moc tě miluju a těším se, až přijedeš domů. Šťastnou cestu všem, děkuji moc, Markéta. No tak s radostí plníme, užijte si. Tady je Jiří Korn a Chci tě mít.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé.

Korn, chci tě mít ve 7:15 tady na Blaníku. A před námi Like It, Moje všechno. Ahoj Blaníku, tuhle písničku bych chtěla nechat zahrát pro svého úžasného snoubence. Miláčku, moc si tě vážím a jsem ráda za každou chvíli, co spolu prožíváme. Dal jsi mi život dokupy a za to jsem ti moc vděčná. Těším se na život po tvém boku. Jsi moje vše, moc děkuji za tebe, miluji tě navždy. Tvá Alička posílá.

0: se mnou. Like It a písnička, která se jmenovala Moje všechno. Za chvíli třeba Olympik, také Rihanna či Jarek Šimek a narozeninová.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
7: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
8: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
9: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
8: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
9: Tak teď už to zvládnem.
10: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
13: Tisnu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Potřebujete dětské kolo?
16: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
15: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
16: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
15: Raskal
16: a Bíny.
15: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
16: Happysport.cz.
17: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
18: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má...

0: Fí. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Písničky na přání.
8: Na rádiu Blaník.
9: No a teď na vaše přání. Olympik, slzy tvý mámy. Bude to pro tatínka Pepu, s kterým si teď procházíme těžké chvíle. Spolu to zvládneme a máme tě moc rádi. Posílají dcery Kateřinka a Andrejka.

všechno jen pálet, na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.

let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdan,

0: nohy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Skupina Olympik a Slzy tvý mámy. Krátce před půl osmou, teď už na vaše přání Rihanna Diamond. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro naši dceru a vnučku Lucinku k jejím dnešním krásným 10. narozeninám. Milá Lucinko, za srdce ti přejeme všechno jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, úspěchů ve škole a ať jsi stále tak šikovná a veselá holčička. To ti přejí mamka s taťkou, babičky a dědové. Blaník se připojuje a písničku posílá.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright.

Rajana Diamonds ve vysílání v Laníku a teď na vaše přání taky Jarek Šimek, narozeninová. Máme tady požadavek samozřejmě, právě dnes slaví překrásné a obdivuhodné 80. narozeniny paní Hana Embachrová z Mnichovic, milovaná naše babí, k tvému neuvěřitelnému životnímu jubileu tě z celého srdce přejeme stále pevné zdraví, hodně životního elánu a nikdy nekončící energii, které máš stále na rozdávání. Jsi nejlepší babička na světě, celá naše rodinka tě moc miluje. S láskou, dcera Jana s Milanem, syn Pepča s Bohunkou, naše děti, taky vnoučátka a tvůj Rikoušek posílá. Tak my samozřejmě taky hodně zdravíčka, šestíčka, ať se vám daří. Krásné narozeniny přejeme.

Jarek Šimek, písnička Narozeninová. Teď Radek Tomášek, Helena Maršálková a Džínová láska. Bude to pro kamarádku, která odešla na věčnost. Marťa, vzpomínáme. Tuhle písničku už si spolu nezaspíváme. Marcela a Jirka.

0: Radek Tomášek, taky Helena Maršálková a Jeanová láska. Krátce před 7:45. Za chvíli třeba Monika Absolonová nebo Pavel Lidovič a bláznová úkolébavka. To vše podle vás. Tak si počkejte.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: A před námi na vaše přání Monika Absolonová s písní Na jednou. Prosíme o zahrání písničky pro Zuzanku Humplíkovou ke dnešnímu svátku. Milá Zuzanko, přejeme ti spoustu smíchu, radosti, dětských her a kamarádů. A se ti líbí ve školce a vyhraješ spoustu dalších závodů v plavání. Užij si zbytek prázdnin. Máme tě rádi. Mamka, tačka, sestřička, barunka a babička s dědou. Tak Zuzanko, všechno nejlepší i od nás. A ještě jeden vzkaz pro Zuzanku. Zuzko a Zuzanko, všechno nejlepší k vašemu svátku. Hodně štěstí, zdraví, lásky a pohodu. A ať se vám dobře daří ve všem, holky moje, to vám se je babi Jarka, děda Pepa, váš milující tatínek Tomáš, taky Míša, Martin a tvůj bratránek Martínek a teta Milada. Máme vás všichni moc rádi. Tak Zuzanky, všechno nejlepší od Blaníku.

0: svůj.
1: Monika Absalonová a najednou na Rádiu Blaník. Dobrý večer vám si a pojďme dál. Teď už Lucie, dáme si Ameriku. Rád bych nechal zahrát nějakou pěknou písničku od Lucie pro Kamilku Kiršnerovou z Hustopečí u Brna, jejím dnešním kulatinám. Kamíčku, přeji ti do dalších let hodně zdravíčka a štěstíčka. Ať ti vnoučátka dělají samou radost a ať ti vzkvétají tvoje pokojové květinky, to ti přeje Olda. Yeah.

Tolik Lucie, písnička Amerika. Posloucháte Blaník a hrajeme na přání. Dobrý den, dnes je to už rok, kdy nás opustil můj milovaný manžel Zdeněk Čermák z Hradčan. S láskou vzpomínají milující manželka Monika, dcera Šárka a syn Martin. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

0: Pavel Didovič a Bláznova ukolébavka. Rádio Blaník, co dál na vaše přání v příští hodině? Třeba skupina Premiér a písnička S tebou být.
1: Už nejsi tak blízko, už odcházíš dál.
0: Taky Jedna pohádková, Ladislav Fešek, Jitka Molavcová, Petr Štěpánek, Já prstýnek ti dám. A když je to léto, chcete i léto od Rybiček 48.
1: Léto a já všechno v péči mám.
0: Celé léto hrajeme hezky česky, jsme Blaník. Za 3 minuty už bude 20 hodin.
2: Rádio Blaník. Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost. A díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Rádio Blaník. Počasí.
0: Taky zítra to bude na tričku a kraťasy. Obloha většinou vymetená, jasná, maximálně skoro jasná, s teplotami od 25 do 29, na severu a severovýchodě od 22 do 25 stupňů a v 1000 metrech kolem 17 stupňů Celsia. V noci a po ránu pak teploty klesnou na 11 až 7 a obloha taky jasná nebo polojasná.
7: Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: A večerní vysílání jede dál, stále hrajeme na přání, teď opět Aradeček s Málí Čírovou a písnička, která se jmenuje Vloupám se. Příjemný večer všem posluchačům a jedno speciální Veronice Ličkové ze Srbišť. Pro ní a manžela Staňka posílám za srdíčka jen a jen to nejlepší k 45. narozeninám a ať zdraví a láska se jich drží minimálně navždy. Zůstaňte takový, jací jste, protože takový jste nejlepší a miluju vás. PS, na nábřeží vám to slušelo a na tom místě, kde si seděla, mi bylo dobře dlouho potom, co si mi z místa odešla. Tak, jdeme na to. Mária Čírová se skupinou Opět Radeček, Vloupám se.
7: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: A ještě přidávám aktuální čas, přesně za minutu 8. večerní.

0: Opět a Radeček, taky Mária Čírová a Vloupám se, další splněné přání a pokračujeme dál.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: Teď už krásná pohádková, Já prstýnek ti dám. Milý Ondráčku, k tvým nedávným 8. narozeninám ti přejeme co nejvíce štěstí, spokojenosti, ať se ti líbí ve škole a máš báječné kné kamarády. Tuto krásnou pohádkovou písničku posíláme pro radost tobě i tvé sestřičce Barunce, která v dubnu oslavila 5. narozeniny. Posíláme ji též mamince Zuzance k jejímu dnešnímu svátku a tatínkovi, ať život vás všech se podobá té nejkrásnější a nejkouzelnější pohádce. Přeje babička, prababička a strýc Mirek z Liberce. Tak to je krásné přání. No tak jo, tak všechny oslavence tady taky zdravíme od Blaníku a posíláme písničku. Tady je pro vás Já prstýnek ti dám. Přeje babička, prababička a strýc Mirek z Liberce. Tak to je krásné přání. No tak jo, tak všechny oslavence tady taky zdravíme od Blaníku a posíláme písničku. Tady je pro vás Já prstýnek ti dám.

0: Ladislav Pešek, tak Jitka Molavcová a Petr Štěpánek. Já prstýnek ti dám. Další krásná na vaše přání. No a teď už premiér S tebou být. Dnes oslavuje 40 let ta nej manželka a mamina Michalka Marková. My jsme si prostě s Domčou uměli vybrat asi naše a nejlepší. Manžel Staník a synátor Domča.
1: Rádio Blaník.
2: Celé léto hezky česky.

Další krásná písnička na přání, premiér a S tebou být. Tak, s vámi je Rádio Blaník, které hraje na vaše přání každý večer vždy od 19 hodin. Teď Karel Gott, když jsem já byl tenkrát kluk, za dva dny oslaví pan Miroslav Strnad 60. narozeniny. Chtěli bychom mu moc poděkovat za jeho lásku, starostlivost a popřát pevné zdraví do dalších let. Manželka Ilona, synové Ladislav a Ondra, vnučka Adinka a taky naše zvířátka. A ještě jeden zkaz tu máme, požadavek, pěkný večer, přejeme do Blaníku ze Slovenska, zahrajte mojemu drahému manželíkovi Milankovi, s kterým akurát sedíme vonku a užíváme večernu pohodičku. A děkujeme, že stále tak perfektně hráte, počíváme každý den za zahraně, děkujem a pozdravujem Alžbětka zo Svrčinovca. Tak jo, tak Alžbětko, zdravíme vás tam i na Slovensko a posíláme pěknou písničku Karla Gotta, Když jsem já byl tenkrát kluk.

Karel Gott, když jsem já byl tenkrát kluk. Posloucháte Rádio Blaník a děláme vám radosti dnes večer písničkami na přání. Teď už Argela Modrý pondělí, bude to sestře, všechno nejlepší k narozeninám, k těm 39. Stýnce nad Labem se je její brácha a přítelkyně Miňonka. Rádio posloucháme při cestách autem a Pavel, no tak to jsme rádi, díky za poslech a teď si užijte narozeniny a písničku.

Markem a Modrý pondělí a jedeme dál. Teď na Blaníku Dalibor Janda, Hurikán. Blaníčku zahraje tuto písničku Rosťovi Fiskovi ze Spořic, který dnes slaví své 53. narozky. Bráško, přejeme ti zdraví, štěstí a pohodu k tvým narozeninám. Dana s rodinou, Mirka s rodinou a mamča. Užij si svůj den.

0: Říkal si hurikán, Dalibor Janda na rádiu Blaník. Za chvíli třeba doktor Rablan, It's My Life a taky Rybičky 48 léto.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
6: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
8: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
7: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
9: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
10: Mat, ten obchod mám rád.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
11: Oba.
13: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz Psáno Jilly Lenau.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zasavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Latin Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Ve vlaku či autobusu.
8: V čekárně u lékaře.
7: A nebo na procházce v lese.
8: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
7: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
8: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
7: Písničky na přání.
8: Na rádiu Blaník.
9: Ano, pokračujeme dál a vaše přání teď Dr. Alban It's My Life. Prosím o zahrání písničky pro mého kamaráda Jirku Chocholouše, se kterým se známe neuvěřitelných 26 let. Děkuji ti za to, jaký jsi a že jsi vždy stál při mně. I po těch letech dneska sedíme u ohně a máme se fajn. Tak nazujeme brusle a jdeme na to, jako na zimáku v Ústí. Petr posílá.

0: Doktor Alban, It's My Life, na vaše přání a pokračovat budeme jednou hezkou českou letní. Tak koho potěšíme? Milá Terezi Zinečko, gratulujeme k dokončení vysoké a jsme moc rádi, že se ti líbí v nové práci. Je léto, ty slavíš svoje narozeniny a vesmír ti k ním opět připravil svůj speciální zážitek zatmění slunce. I my se skromně přidáváme, přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů. Posíláme písničku a užívej léto naplno, taťka s mamuškou, Věruškou a s celou rodinou. No tak my taky gratulujeme a tady jsou Rybičky 48. Léto.
1: Je čas sundat zbroj.
2: Ráno.
1: I rytíři z Blaníku vyrážejí k rybí. Rádio Blaník.

A zaspívám si, ano, hezky český léto, 48 rybičky tady právě na Blaníku dozněly a my si dáme Šviháka Lázeňského, Jiřího Šelingra. Děkuju za pěknou dovolenou, že to vyšlo ve zdraví a že to táta zvládá s bráchou a s rádiem Blaník se to super tráví. Tak doufám, že to vyjde i za rok. Marek, no tak jo, tak já 100% myslím, že jo, že si to s Blaníkem vždycky užijete na té dovče a tady je pro vás písnička.

Jiří Schillinger a Švihák Lázeňský. Teď na vaše přání skupina Kabát. Koho potěšíme, prosím o písničku od Kabátu, užíváme si dovolenou na Vranově. Já, děda Vašek, babička Petra, syn Alex, dcerka Esťula, zeťák Miro, náš Sepík a vnučky Zarča, Zoviča, Pája a taky Adélka. No tak vás zdravíme na dovolenou, užívejte dál, počasí vám má přát, což je dobrá zpráva, teď vám zahraje písnička, ale ještě předtím jeden vzkaz, bude to taky pro Janu Stýnce nad Labem, všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a lásky přeje Janička, Lukášek, maminka Jana a babička. Taky strejda Pavel, děkujeme moc, vaše rádio posloucháme s rodinou a jsme rádi, že vás můžeme poslouchat. No tak my děkujeme samozřejmě za chválu, poslouchejte dál a užijte si Kabáty. Kdo ví, jestli za 5 minut bude 3:15. Kdo ví, jestli?

0: skupina Kabát a Kdo ví jestli. A my pokračujeme. Na vaše přání teď Michal David, největší z nálezů a ztrát. Chtěla bych touto písničkou pozdravit svého milovaného manžela Aleše do všehrd. Lásko, i když máme teď těžké období, moje láska k tobě se tím nezměnila. Každý den na tebe myslím, chybíš mi a těším se na den, kdy už budeme zase spolu. Jsi pro mě pořád ten nejdůležitější člověk. Miluji tě navždy, tvůj Albík.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé.

Michal David, romantická píseň Největší z nálezů a ztrát. Teď zrychlíme s Mirajem. Blaníčku, zahraj tuto písničku všem, co mají dnes narozeniny, zejména Teresce Kubišové z Chomutova, Dance Fiskové ze Spořic, Janče Hýskové z Chomutova, taky všem Zuzkám, Zuzankám, Zuzám k jejich svátku, zejména pak Zuzce Kopecké ze Spořic, Zuzce Hakové nebo Hudkové ze Zaječic, Zuzce Safiře z Prahy a Zuzce od Kočičáka. Užijte si všichni svůj den a na zdraví, Dana. No tak jo, tak Zuzanky, všechno nejlepší.

0: Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Teď na vaše přání taky jedna pro Zuzky. Dobrý den, prosím o zahrání pro Zuzanku k svátku. Přeji všichni zdovolené v Krkonoších. No tak Zuzance samozřejmě taky přejeme všechno nejlepší a posíláme jednu pro ní. Písnička pro Zuzanu a Valdemar Matuška.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

0: pro Zuzanu od Valdemara Matušky, tady na Blaníku.
1: Písnička na přání pomaličku jistě finišují. Předposlední je tady právě teď Marek Ztracený a dvě lahve vína. Milá maminko, k tvým 38. narozeninám ti ze srdce přejeme jen to nejkrásnější na světě. Po všem, co pro nás stejně děláš, si ten největší relax a odpočinek na naší společné dovolené zasloužíš ze všech nejvíce. Děkujeme ti za tvoji nekonečnou lásku, péči i trpělivost. Jsi pro nás nejen tou nejlepší mámou, ale hlavně naším největším pokladem. Moc tě milujeme, krásné narozeniny ti přejí tvé dcery, Sapča a Rosa. Tak si jdeme zatrsat. Dvě lahve vína,
0: Peteč,
1: Marek Ztracený.

Jedeme. Marek Ztracený a dvě lahve vína. A my jdeme do finále právě teď. Ahoj všem posluchačům, pokud to poslouchá slečna Dana, kterou scháním, tak bych chtěla vzkázat, že s ní musím nutně mluvit. Chci naslouchat osobně. Tak další vzkaz tu máme, abychom zahráli Zuzce. Děkuji, Šárka. Takže k svátku samozřejmě. A tohle je Marie Rotrová. Řeka lásky. Poslední dnešní splněné přáníčko. A za chvíli koukneme na počasí a dál budeme pokračovat. Hezky česky. Prima večer.

Marie Rotrová a Řeka lásky, tak to byla pohodová tečka za dnešními písničkami na vaše písemná přání. Zase zítra to bude znít, tak jak to máte nejradši, od 19 hodin a objednávat pochopitelně můžete v předstihu přes naše internetové stránky radioblaník.cz. A ode mě pro vás v té příští hodině třeba tahle Helena Vondráčková a Václav Neckář se Znala pana pána. Taky si dáme Věru Martinovou. A nebude chybět Josef Laufer. Celé léto hrajeme hezky česky a už nám odbyla 21. hodina.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
2: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
1: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
2: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
1: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

0: Zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
2: Zítra bude krásně, má svítit sluníčko po celý den. Ano, většinou jasná obloha s teplotami od 25 do 29 stupňů, na severu a severovýchodě od 22 do 25 a v 1000 metrech kolem 17 stupňů Celsia a ty noční minima nejčastěji 11 až 7 stupňů.
1: Vlasta Suk na rádiu Blaník.
2: Ano, stále jsem s vámi za mikrofonem. Dneska jsem ale zase vyjel do terénu v rámci krajankovského putování. Jsem zajel omrknout místo, kde se tento pátek odehraje další z letních koncertů Rádia Blaník. Jsou to Napajedla, ale kromě toho jsem taky zjistil, jaké vyžití tu pro vás je ve městě. Opravdu se nudit nebudete. Tak za chvíli, pokud jste neposlouchali, si připomeneme kus rozhovoru s panem místostarostou, ale teď si zahrajeme Josefa Loufra. S Bohem, lásko, já jedu dál.

kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásky.

0: Aleš Brichta, Rakajn a slečna Závist ve vysílání Rádia Blaník do pohody úterního večera. Už bude 4:10. A tento pátek si můžete zdarma užít další z letních koncertů Rádia Blaník. Sejdeme se v Napajedlích ve Zlínském kraji, kde zaspívá Petr Kolář, Tereza Mašková, skupina Slza a Blanická kapela. No a pokud byste se chtěli zdržet, anebo naopak přijet už dřív do toho města, tak rozhodně neprohloupíte, protože jak jsem vypátral, tohle město, Napajedla, mají co nabídnout, jak mi prozradil místostarosta pan Vilém Skála.
1: Napajedla jsou dobrým místem pro výlet a odpočinek v přírodě. Můžete vyrazit například do lesoparku Kalvárie, kde najdete naučnou stezku a krásné výhledy na celé naše město Napajedla. Zároveň také jsme skvělým výchozím místem pro cyklovýlety. Prochází tudy cyklostezka podél řeky Moravy a velkým lákadlem je samozřejmě všem známý Baťův kanál. Výlet na kole tak je možné spojit třeba s plavbou lodí a užít si Napajedla úplně z jiné perspektivy. No a pokud se vydáte přímo do centra města, tak si určitě všimnete jeho dominant, což je novorenesanční radnice a kostel svatého Bartoloměje.
0: No já vám to říkám, je to nádherné, tak co takhle to spojit? Užít si koncert, naplánovat si, že tam zůstanete někde v okolí ubytováníčko, co? A pak si udělat výlet, jsou prázdniny, proč ne? Napajedla, jasná volba. A ostatně krajánek jezdí i o prázdninách za vámi, dává hezké tipy na výlety. Ve čtvrtek vás třeba pozvu do Vysokého Mýta, do jednoho nově otevřeného technického muzea. Tak poslouchejte, sledujte naše internetové stránky, sekci Krajánek, všechna ta místa tam máte jako na dlani, na adrese radioblaník.cz.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: Teď už pro vás Shakespeare's Sister Stay a pak hezky český jeleni a taky Věra Martinová, o pane náš. Dobrý večer přeju.

0: Další krásná písnička Věry Martinové. O pane náš, do pohody úterního večera. A teď bych tu už měl pozvánku přímo na víkend, pokud byste chtěli potěšit nejenom děti, ale i sebe, tak si nenechte ujít pěknou akci s názvem Mašinky a hračky ve Výtopně Jaroměř. Ve zdejším muzeu se můžete těšit na modelová kolejiště, dětskou parní železnici nebo kromě jiného vyžití na jízdy motoráčkem. Takže klidně vyrazte na Mašinky a hračky do Jaroměře ve východních Čechách. Bude to stát za to. A za chvíli už na Blaníku třeba Eláni a taky Lucie Bílá, Petr Muk a Kamil Střihavka. Ty si ten déšť. Za 3 minuty bude 10:30. Pěkný večer.
1: Příběhy s dobrým koncem.
2: Přesně takové máme nejradši.
1: A nyní vám mohou přinést i něco navíc.
2: Zažili jste někdy něco zajímavého při svých cestách na kole?
1: Pojďte si to s námi připomenout a získejte praktický cyklistický balíček od MND,
2: kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun.
1: Každé ráno od 6 do 9.
2: U nás na Blaníku. Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio. Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
1: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
1: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
2: Sluníčkové léto
1: s Blaníkem a Centropolem.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
8: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.

0: úterý večer posloucháte Blaník, za 4 minuty bude 9:45. No a tohle byli Eláni, užili jsme si jejich klasiku. Jak už od nás víte, zítra nás čeká zatmění slunce a co je dobrá zpráva, že tentokrát ho uvidíme úplně všichni, pokud budeme chtít, protože má být jasno. Ano, meteorologové se radují taky. Zatmění můžeme pozorovat nad západním až severozápadním obzorem a to maximum nastane zhruba kolem 20 hodin a 10 minut. Na úplném východě republiky ale tuhle fázi ukončí západ slunce, ale to vůbec nevadí, protože to sluníčko bude zakryto z 85 až 88%, takže to setmění by mělo být citelně znát. A navíc speciální pozorování si připravili i české hvězdárny, takže i tuto variantu můžete zkusit a vyrazit tam. Jinak počasí nahrává nejenom samotnému zatmění, ale taky Perseidům. Právě zítra v noci se očekává jejich vrchol. Takže středeční noc za ten 12. až 13. srpna opravdu má co nabídnout.
1: Rádio Blaník.
0: A já taky. Pohodové písničky Miley Cyrus právě teď a za chvíli Helena Vondráčková a Václav Mecká.

0: Mr. President a Coco Jumbo na Blaníku, poslední rychlá pro dnešní den, protože za chvíli už pro vás máme písničky z lásky a i v nich vám budeme hrát hezky česky. Radio Blaník.
1: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
2: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
1: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
2: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
1: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Zítra krásný den plný sluníčka, jasná obloha, teploty okolo 26, na severu a severovýchodě do 25 stupňů a v 1000 metrech kolem 17, v noci a po ránu 11 až 7 a k tomu i v noci zůstane obloha vyjasněná. Tolik informace o počasí, Vlasta Suk vám přeje, ať si písničky z lásky užijete naplno, tady jsou pro vás za chvíli třeba Olympik a jasná zpráva, Hana Zagorová, Tereza Mašková, Tony Braxton, Palo Havera, Iveta Bartošová a nebo skupina Krištof, ty a já. Tak prima večer vám přeji.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: očí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat, ten obchod mám rád.
10: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
11: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
12: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
13: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
12: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
13: Tak teď už to zvládnem.
14: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
15: Kontejnery Siegel, dobrý den.
16: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
15: Oba.
17: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
18: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Na pláži u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

jak malá piha, skrytá pohledu.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha jasná nebo skoro jasná, čeká nás ale chladnější noc, nejnižší teploty 11 až 7 stupňů, v údolích bude až okolo 5. Středeční obloha bude většinou jasná a slunečná, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. Na Šumavě bude kolem 21. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu. V matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
7: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
6: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
7: Blaník na Facebooku a Instagramu.
6: Je nás tu hodně.
7: A díky vám nás tu bude ještě víc.
6: Děkujeme.
8: Písničky z lásky na rádiu Blaník. Rádio.

někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

0: tepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat, ten obchod mám rád.
10: Profi voda, s tou se nemusíte.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
12: Rata tarararata trička, rata tarararata, potisk potisk trička, potisk trička, bela bel bela bel bela bel CZ.

0: Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně je obloha jasná nebo skoro jasná, čeká nás ale chladnější noc, nejnižší teploty 11 až 7 stupňů, v údolích bude až okolo 5. Středeční obloha bude většinou jasná a slunečná, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. Na Šumavě bude kolem 21. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat, ten obchod mám rád.
6: Svítí.
7: Svítí.
6: I na síti všech sítí.
7: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
6: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
7: Blaník na Facebooku a Instagramu. Rádio Blaník.
6: Rádio Blaník.
7: Rádio Blaník.
6: Rádio Blaník.

flashback, Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: v něm, co jsem psal.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Krásný poslech nočního vysílání Blaníku vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je středa 12. srpna roku 2026, kdy svůj svátek slaví Klára. Jedná se o jméno latinského původu. Takže milé Klárky, všechno nejlepší. A co pak vám říká tohle?
1: Co to leze ze křoví?
0: Méďové.
1: No tak honem, kdo to ví? Kdo jsou lidi zlatý, tři koule chlupatý, kdo
0: pak... No a právě dnes slaví 70. narozeniny český písničkář Jaroslav Samson Lenk, kterého jsme teď slyšeli v písničce. Není sám, kdo slaví, dneska má narozeniny taky česká zpěvačka Eva Farná. Její 33 let. Tak blahopřejeme samozřejmě i vám všechno nejlepší, kteří slavíte ať už svátek, milé Klárky nebo narozeniny, a posíláme další hezké české písničky. Tady jsou pro vás na Rádiu Blaník.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha jasná nebo skoro jasná, čeká nás ale chladnější noc, nejnižší teploty 11 až 7 stupňů, v údolích bude až okolo 5. Středeční obloha bude většinou jasná a slunečná, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. Na Šumavě bude kolem 21. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
2: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
3: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
2: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
3: Tak teď už to zvládnem.
4: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat, ten obchod mám rád.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je středa 12. srpna, svátek slaví Klára a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes proběhne zatmění slunce. Úkaz začne v Česku po 8. hodině. Ne všude bude ale viditelný. Na východě Čech bude největší zatmění už pod obzorem. V noci pak bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Frekvence bude významně stoupat, zejména od půlnoci na čtvrtek do rozbřesku. Ústecký kraj otevře v Litvínově nové zázemí komunitního typu pro klienty s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Projekt zahrnuje výstavbu 6 domácností pro celkem 36 klientů. Dnes je konec lhůty pro přezkoumání kandidátních listin pro komunální volby. Registrační úřad do tohoto dne vyzve k odstranění případných závad na kandidátních listinách. A začíná 23. ročník Mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Akce se koná v pražských Letenských sadech a potrvá do 31. srpna. Tolik očekávané události. Hezký den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha jasná nebo skoro jasná, čeká nás ale chladnější noc, nejnižší teploty 11 až 7 stupňů, v údolích bude až okolo 5. Středeční obloha bude většinou jasná a slunečná, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. Na Šumavě bude kolem 21. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
6: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
5: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
6: Tak teď už to zvládnem.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.